0: Hit Radio North Music.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: firmanazážitky.cz.
4: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
5: Já.
4: Protože jsou spolehlivé?
5: Já, natyrli.
4: A se zárukou na 5 let zdarma?
5: Já, Zicha.
4: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.

0: lístky na www.levnězčiny.cz. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Živnostníci nejspíš budou odvádět míň. Poslanecká sněmovna včera přehlasovala Senát. Horní komora parlamentu s návrhem vlády nesouhlasí kvůli obavám z výpadku příjmů důchodového systému. Živnostníci podle nich navíc budou mít zajištěné menší důchody od státu. Taky včera padaly po celé republice teplotní rekordy. Počasí tak přepisovalo historické tabulky čtvrtý den v řadě. Nové maximum pro 26. květen registrovala zhruba čtvrtina všech stanic. Nejvyšší teplotu opět naměřili v Doksanech na Litoměřicku. Čeští hokejisté nakonec malý zázrak nedotáhli, ve včerejším duelu proti Kanadě ztratili dvoubrankový náskok a s favoritem nakonec prohráli 3-2. Základní skupinu proto zakončili na třetím místě a ve čtvrtfinále změří síly proti Finsku. Utkání startuje zítra v 16:20. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Klášterec nad Ohří získal podporu na dvě cyklostezky. Státní fond dopravní infrastruktury schválil příspěvek na cyklostezku podél Podmileského potoka i na úsek z Petlerské ulice směrem průmyslové zóně Verne. Dohromady jde o projekty za více než 13 milionů korun. Počítá se s asfaltovým povrchem a štěrkovými krajnicemi. Oba projekty zapadají do dlouhodobého plánu města, které chce rozšiřovat síť bezpečných tras pro cyklisty. Na severu Čech bude dnes jasno až polojasno, přechodně zejména na severu kraje i zvětšená oblačnost, teploty 25 až 28 stupňů Celsia.
5: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sport areálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků? Sport areál Klíny.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Můžeme potvrdit, je to tak, 6 hodin, 2 minuty, přejeme vám krásné ráno. Jasmin, ahoj.
2: Ahoj.
1: Dave.
3: Ahoj.
1: A já. Ahoj, Amika. Dobré ráno. Viděli jste, kdo včera zbořil Instagram?
2: No jasně, malej Jonatánek se narodil Mirajoum.
1: Malej Jonatán. Miraj Navrátil je táta, se svojí Sárou mají, jak říkala Jasmin, Jonatána. On tady doslova k sobě na Instagram napsal pod příspěvek: maminka statečně bojovala a už to vypadalo, že půjde všechno podle plánu. Ale rázem se Jonatánkovi nedařilo se dostat ven, tak se během pár minut na sále zeběhl skvěle slazený tým a všechno dobře dopadlo. Moc děkujeme za ten překrásný život. Milujeme tě, Jonatánku. Tánku, vítej na světě. A my milujeme všechny ženy, které nám dávají děti.
2: Já jsem koukala, že on snad pro něj složil song, který ještě není venku, ale dáme si za tím aspoň tenhle, ne?
1: Dáme si Easy a já zkusím ten song, který teda ještě není venku, zkusím to tady nějak v rychlosti sehnat, stáhnout, oficiálně samozřejmě, a že bychom se aspoň kousíček za chviličku dali, co je na to?
3: Já jsem pro.
1: Tak jo, pojďme na to. Mera Easy 603.

0: uděláš.
1: Mirai Easy, 6 hodin, 5 minut, Hit Radio, dobré ránko. My jsme se tady před malou chvílí bavili o tom, že Mirai je táta, narodil se mu malý syn Jonatán, no a protože začíná minuta šampionů, tak nás napadlo, že byste mu mohli něco vzkázat takhle přes éter.
2: My po vás vždycky chceme tři věci, dvě se nemění. Jak se jmenujete, odkud jste a teďka nás zajímá i co byste mu přáli do toho nového života, jo, malýmu Jonatánkovi.
1: A my to rodině Mirai rádi pak přepošleme, takže ty vaše vzkazy se k němu dostanou. A já jsem tady mimochodem našel teda ten song Dostaneš všechno, co právě Mirai složil svýmu malýmu, tak zkusíme ukázku. Pořád.

0: Mira ji složila a maminka malýho Jonatána k tomu nakreslila cover, tu fotku, co je pak na Spotify a tak. Takže společná práce a moc hezký teda.
1: Tak kdybyste si to chtěli poslechnout celý, je to online teda, už jsme to našli, je to online, ať už na YouTube nebo na Spotify, jmenuje se to Dostaneš všechno. No a my bychom byli rádi, kdybyste nám dali právě ty vzkazy pro Miraje, tak pojďte nám to napsat na 777 937 777. Teď Lady Gaga na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Lady Gaga, The Edge of Glory, tohle je Hit Radio 6 hodin 11 minut. Startuje minuta šampionů, ve které jsme se vás ptali, ne co děláte jako tradičně, ale protože se Mirajovi narodil syn Nathan, tak jsme po vás chtěli nějaké vzkazy, co byste Mirajovi vzkázali takhle přes éter. Tak pojďme na to, minuta začíná teď.
1: David Žacler z dvojčaty, mu přejeme hodně zdraví a lásky, hodně štěstí do života.
0: Andrea Budějce, Jonatáne, pevné nervy v rodině umělce, najdi si skvělé kamarády, jako má Jonatán v Machovi a Šebestově.
1: Lucka z Olomouce, přejeme hlavně zdraví, ať má kolem sebe pořád usměvavé lidi a ať nikdy nestratí svou dětskou radost.
0: Roman a Klára Kladno, zdraví do éteru, malému Mirajovi přejeme život plný dobrodružství, skvělé kamarády a rodiče, co zvládnou i noční koncerty beze spánku.
1: Monča Jihlava přeje malému Mirajovi, aby měl kolem sebe vždycky dobré lidi a aby byl stejně talentovaný a pohodový jako jeho rodiče.
0: Kuba Tábor, přeju nekonečně energie, radosti a ať jednou zvládne všechny průšvihy s úsměvem a humorem.
1: Loli Sonice, hodně štěstí a zdraví, ať vás život baví a ať si užijete s Jonatánkem spoustu společných chvilek, ať mu to jde za pár let taky ve škole.
0: Květa Děčín, přeju malému vše, co se vždy přeje, ale hlavně nekonečnou lásku a laskavost rodičů. No tak myslím, že Mirej, až mu to pošleme, bude mít obří radost.
1: Těch zpráv bylo mnohem víc. Máme tady opravdu 60 sekund, takže moc děkujeme, jste úžasný.
0: Nebojte, víme o vás, všechno moc kopí. Za chvíli probereme hokej, teď muzika, Luis Capaldi Survive, taky Evanescence, Bring Me to Life, 6.12 na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Survive, Luis Capaldi na Hit Radio v 6 hodin 20 minut. Tak co ten včerejší hokej, co? Ze začátku to vypadalo hodně nadějně, tak 2-0 jsme vedli, nakonec teda 3-2 pro Kanadu.
1: Jako smutný, no.
2: Já jsem na to koukal a šel jsem spát za stavu 2-1 pro Česko, takže jsem si říkal, paráda, porážíme Kanadu, že krásně se mi usínalo.
0: Krásně se ti spalo.
2: Krásně se mi spalo a pak se druhý den podívám ráno a...
1: Měla jsem to udělat taky tohle, taky jsem chtěla jít spát, když přesně byl tenhle ten stav a říkala jsem si, ne, to musím jako dokoukat, sice ráno budu úplně rozlámaná, ale no, měla jsem to taky udělat.
0: Já to musel dokoukat, včera to byla pro mě povinnost. Já se vám musím přiznat, já jsem si poprvé v životě vsadil.
2: Aha.
0: A prohrál jsem, a už, takže už to nikdy dělat nebudu.
2: Tak aspoň víme, že sadil na Česko.
0: Hele, no samozřejmě, já tam tlačil ten puch těma očima a říkám si, ty pojď. No a nakonec 3-2 říkám, nic, tak jdu spát, tak se zaclo a už to dělat nebudu.
1: No nicméně pro nás to znamená to, že jsme teda třetí ve skupině a na čtvrtfinále se stěhujeme do Curychu a zítra 16:20 to je s Finskem, myslím.
2: Je to tak, zítra 16:20.
0: Jo, takže to znamená pro nás tohle a pro mě to znamená, pro tu záskovku, to znamená, že mám moje peníze. No, tak není zač.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90. A Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
5: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
7: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
8: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: lístky na www.levnězčiny.cz. Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
1: Senkor. Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
2: Ty ještě nedaruješ plazmu v BioLife? Za každý odběr v BioLife získáš kompenzaci 1000 korun. A navíc i spoustu dalších výhod v rámci věrnostního programu BioLife Care. Staň se dárcem plazmy i ty a pomáhej. Registruj se ještě dnes na plazmaproživot.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Kurkartová. Problémy teď hlásí dálnice D8. Opatrní, tam buďte na kilometru 23 ve směru na Prahu. Podle vašich informací tam leží předmět na vozovce, tak si tam dávejte pozor.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio Nord Music.

0: Je přesně půl sedmé, tohle jsou Imagine Dragons, na Hit Rádiu Michal, Jasmina, David s vámi. A Davide.
1: Ranní update.
0: Pojď do nás.
2: Čeští hokejisté skončili základní skupinu na třetím místě v rámci čtvrtfinále, tak změří síly s výběrem Finska, které skončilo druhé. Duel o všechno startuje zítra v 16:20. Všechno proběhlo perfektně, tak ohodnotil Donald Trump svou další lékařskou prohlídku. Připomínám, že je nejstarším prezidentem v historii Spojených států. Brzy oslaví 80. narozeniny. Pokud váš kolega dneska nepřijde do práce, možná nedorazí už nikdy. Třeba právě on vyhrál historicky největší jackpot Česka. Včera večer ve hře Eurojackpot padla výhra bezmála. 3 miliardy korun.
3: Michal dneska přišel trošku později, já se bála opravdu,
4: no.
3: Že nás tady nechá, že to vyhrá.
4: Takhle, můžu vás uklidnit, já to nejsem, ale já jsem koukal, kolik spolkne daň, je to něco okolo 450 milionů, takže čistá výhra je to jenom 2,5 miliardy korun.
2: Tak to už je nic moc.
4: Za to by třeba tady David ráno nevstal ani z postele. My jsme to nevyhráli, my jsme tady s váma. Myslím si, že ten, kdo to vyhrál, tak že se mu ozve teďka spoustu známých, starých známých.
2: Skoro určitě nevstává v 6.30 a neposlouchá Hit Radio, bohužel.
4: A pokud jo, tak závidíme a gratulujeme. Hanson na Hit Radio, hezké ráno.

0: Tohle je Poetika. 8 minut po půl sedmé na Hit Radio. Krásné ránko, šampioni.
1: Vzpomeňte si teďka všichni na svůj úplně první telefon, kolik vám bylo, jak vypadal, protože do módy se teďka vrací

0: právě třeba vyklápěcí telefony, někdo jste ho možná měl. A teďka se oblíbili zpátky teenageři a je to teda zpátky tenhle ten trend. Vzpomínáte si vy, kluci, na svůj první telefon?
1: No jej, byl to Siemens S6, byl, já nevím, takhle asi kolik, 20 centiáků, to je tohle, obrovský byl, víc.
2: Taková ta cihla.
1: No a s anténou, to byl můj.
2: Já jsem měl Alcatel, takový ten displej s těma dvěma řádkama jenom, šlo to jenom zavolat nebo napsat zprávu.
1: Alcatel Vantage Easy.
2: Je to tak,
1: co to je, Jasmin?
0: Já jsem měla nějaký právě vyklápěcí LG, ale hnedka jako druhý telefon, tak jsem dostala nějakou starou Nokii, protože mě se vlastně telefony pořád nějakým způsobem rozbíjely a táta se prostě naštval a koupil mi starou Nokii a pamatuju si doteďka, že jsme měli nějak matiku a učitelka říká, ono to vypadalo jako taková krabička, jako kalkulačka to vypadalo, ten telefon. A učitelka říká, dejte si to z té lavice, tu kalkulačku, a já říkám, to je mobil, a ona, no tak tím spíš, a já říkám, prosím vás, tohle nemá ani tu kalkulačku, tenhle telefon, jako.
1: A ty jsi zmínila Nokia, no tak takhle, kdo nás posloucháte, a vy už víte, co chci říct, Nokia 3310, no, kdo jste ji měl, hoďte kamenem, anebo hoďte tím telefonem, to by šlo úplně na stejno, 3310, takhle, ty vyklápičky, já si myslím, že to je telefon pro choleriky. Jo, protože když chceš někomu praštit s telefonem v dnešní době, jo, tak na displeji to neuděláš, jo. Ale s tou vyklápičkou, hotovo. Nazdar. Rosaline Snap, další muzika pro vás za malou chvíli a hlavně, co pro vás chystáme, Jasmin, řekni to. Dovolená.
0: No jo, za 40 000 korun.
1: Tak zůstaňte u rádia, za chvíli soutěžíte.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na ter.cz.
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
10: ZF Electronics, firma s 30-letou tradicí v Klášterci, hledá odborníky, mechanik, seřizovač a operátor výroby, vhodné i pro absolventy. Neboj se změny a získej pohodovou práci v Prima kolektivu. Čisté prostředí s nejmodernější technologií, 13. a 14. plat, nadstandardní mzdové ohodnocení, náborový příspěvek až 40 000. Přidej se k nám. zf.com/práce-klášterec.
11: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
12: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
13: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
14: Já.
13: Protože jsou spolehlivé?
14: Já, natürlich.
13: A se zárukou na 5 let zdarma?
14: Já, sicher.
13: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
15: objevte Jitravský dvorec, místo, kde se potkává příroda, pohoda a výjimečná gastronomie. Nadechněte se čerstvého vzduchu Lužických hor, vychutnejte si skvělé jídlo a dopřejte si čas jen pro sebe. Jitravský dvorec, místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
16: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland. Oh.
17: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Silničáře můžete taky dnes potkat na Českolipsku. Dávejte si pozor na hlavním tahu na trase mezi obcemi Okrouhlá a Skalice u České Lípy. Je tam dočasně zúžená vozovka.
1: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky ProBazén. www.proxim.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: 6.51, tohle je středeční Hit Radio a snídaně šampionů. A pokud byste chtěli zkusit vyhrát dovolenou dle vlastního výběru v hodnotě 40 000 korun, volejte právě teď 800 937 937.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 000.
2: Možná už se doma přemýšleli a bavili se o tom, kam v létě vyrazit na dovolenou. To my vám neřekneme, ale jak říkal Michal, tak Invie vám dá na dovču vašeho výběru 40 000 korun.
0: Na vás je si vybrat to správné sedadlo v našem virtuálním letadle. 6 řad sedadla A až F. A já se ptám, kdo je s námi ve vysílání? Dobré ráno.
3: Ahoj, tady Aneta.
2: Ahoj, Anet.
0: Ahoj, Aneto, jaké máš ránko?
3: Jo, fajn, vstáváme pomalu, chystáme se do školy a do práce.
0: Hezký.
2: Anet, ty, pokud se ti, takhle, můžeš jako vyhrát tu největší výhru samozřejmě, ale kdyby se ti nepovedlo trefit to sedadlo, tak můžeš taky vyhrát některou z dílčích výher, což je buď Hra člověče nezlob se, anebo dvakrát lístek na koncert na Letenský pláni Marka Ztraceného. A nebo tam jsou sedačky, které jsou úplně prázdné a můžeš mít smolíka, ale my ti držíme palce, aby si něco z toho vyhrála.
0: A tak se ptám, Anet, jakou vybíráš sedačku?
3: Takže my jsme se tady dohodli s dcerkou a vybereme A5.
0: Mm-hmm. A5.
2: David tady před chviličkou A. říkal, že všichni...
4: Konečně si někdo sednu k oknu.
2: Jo, konečně teďka.
0: Anet, udělala si radost našemu Davidovi, sedíš u okna.
3: Super.
2: Anet, co na té sedačce 5A sedí? Dovolená to... není.
0: Ale, ty jsi říkala, že jste se domlouvali s dcerkou na výběru sedadel, že jo?
3: Ano, ano, přesně tak.
0: A co by dcerka řekla, kdybych ti řekl, že vyrážíte na Marka Ztraceného na Letenskou pláň?
3: Super.
2: 7.8. máte dvě vstupenky.
0: Tak jo, tak vyseděli jste si vstupenky, ty jsou vaše, ty posíláme, no a samozřejmě třeba vás pošleme i na tu dovču za 40 000 v 8.50. Pokračujeme, zkusíš to?
3: Jasně, zkusíme to znovu.
0: Perfektní práce, vydržme na telefonu a zatím hezký ráno, ahoj.
2: Ahoj.
3: Díky, ahoj.
5: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafone.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
2: Kaufland.
4: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
5: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
4: Všechno najednou?
6: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
7: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Za pohonné hmoty bychom mohli platit míň. Zlevnění ropy na světovém trhu podle analytiků přinese snížení ceny až o 2 koruny za litr. Důvodem jsou naděje na ukončení války na Blízkém východě. Trh s ropou i pohonnými hmotami, ale i tak zůstane extrémně nestabilní a ceny se mohou opět rychle změnit. Světový šampionát ve fotbale je v první řadě biznis. Mezinárodní organizace FIFA odhaduje, že mistrovství světa přinese 2x víc peněz než olympiáda. Celkem zhruba 230 miliard korun. To je zhruba 1000násobek toho, co vydělal první turnaj v roce 1930. Donald Trump nemluví vždycky pravdu. Podle analytiků šířil falešné zprávy o volbách minimálně ve 107 případech. A to jen během posledních 6 měsíců. Opakovat měl, že mu bylo vítězství ve volbách 2020 ukradeno. Téměř 2/3 republikánských voličů jeho slovům věří. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Lanovka na Komáří výšku by mohla částečně jezdit ještě před sezónou. Město Krupka připravuje kroky k částečnému spuštění lanové dráhy Bohosudov Komáří výška. Cílem tohoto opatření je prověřit možnost alespoň omezeného využívání lanové dráhy ještě před dokončením celé modernizace. Město ale zároveň zdůrazňuje, že se nejedná o dokončení rekonstrukce ani o plné zprovoznění areálu. Rekonstrukce nadále pokračuje na obou stanicích lanové dráhy. Na Ústecku bude dnes jasno až polojasno, přechodně zejména na severu kraje i zvětšená oblačnost. Teploty 25 až 28 stupňů Celsia.
5: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sport areálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků, sport areál Klíny.
6: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
7: Dobré ránko.
8: Krásnou středu vám všem.
6: Snídaně šampionů.
7: Stále jsme tady, hlavně jsme moc rádi, že vy jste tady s námi. 7:03 ladíte Hit Radio.
8: Jaká je nová móda na silnicích, taky jak se seznamujeme, anebo rychlá pětka a v ní soutěž o lístky na Hrady.cz. To všechno vás čeká v téhle hodince.
7: Samozřejmě i další hity Dinoro a Gigi D'Agostino, pojďme na to.
6: Hit Radio North Music.

0: 6 minut po 7, takhle vám hraje středeční Hit Radio Dinoro a Gigi D'Agostino. A nás by zajímalo, jestli jste někdy byli na nějaké online seznamce, ať už jako lovci, nebo jako lovna, co? Byli?
1: Lovna.
2: Jako oběť.
0: Jako oběť. Tak co vy dva, byli jste někdy online?
3: Nebyla, naopak někdo třeba mě fejkově založil účet. Jasně. Ale já jsem nikdy neměla seznamku.
0: Tyjo, tak to se stalo i mně, už to teda hodně let zpátky a já jsem to našel. A pak teda, jak jsem psal tomu borcovi, že hele, jako promiň, ale to jsem já, jestli by to nemohl smazat. Tak to smazal. Co ty, Davide?
2: Hele, jak když jsem si svoji partnerku našel, tak to ještě nic takového nebylo, takže já tu zkušenost nemám.
0: Jasně. No tak proč se na to ptáme, proč se o tom bavíme, že tyhle aplikace můžete už z telefonu smazat a odhlásit se, protože už tam moc dobrýho dříví neseženete. Obří odliv uživatelů, online seznamek a lidi se vrací k balení naživo, prosím vás. Jo? Což je za mě vlastně jako super.
3: Je to super, takhle, jak kdy, jo. Já jsem nedávno měla takovou příhodu v Praze. Měla jsem v jednom obchodě jako s přítelem, přítel pak odjel, že musel něco rychle zařídit, nechal mě tam samotnou a třeba 2 minuty po tom, co on odešel, tak jsem odcházela já a někdo hrozně rychle běžel, nějaký týpek 30 až 40 let a já se bála, že mě srazí, tak jsem se zastavila a v tu chvíli se zastavil i on, že jako běžel za mnou, jo. A říká, jsi z Prahy? Nebo jsi z Prahy? A já říkám, jo, a aniž bych se ho ptala na něco, tak říká, já jsem z Brna. A říkám, jo, tak super, jako jo.
0: Tak mě si to pohřbila.
3: Ne. A říká, moc ti to sluší, vypadají takhle všechny pražačky. Říkám, já nevím, můžete se kouknout kolem sebe, jako ne, tak nebudu tady hodnotit nikoho. A on říká, no, máte zajímavý outfit, možná děláte do umění. Říkám, jako, že jo, že celkem jo. A prej, no, vypadáte mladě, asi jste studentka. Říkám, ne, to jenom vypadám. A takhle se vyptával a už jako moc zjišťovala a já mu se snažila moc jako neodpovídat, tak pak jsem to utnula, že pospíchám a tak. Ale i když mi to nebylo vůbec příjemný, tak se mi líbilo, že právě vás někdo osloví naživo, což už se právě tolik nestává a baví mě to.
0: Ale borec chtěl být jenom příjemný, protože nevěděl, kudy se leze do metra, kudy se dostane zpátky na hlavák, aby mohl jít domů. No, nicméně teda v tom případě ten už teda jede ten trend, že už se teda evidentně odhlásil z těch sociálních sítí, jo, z těch seznamek. No tak by nás zajímalo, vy kdo nás sledíte, jaká byla vaše nejbizarnější balící technika, která vám opravdu vyšla, případně co, kdy, kdo na vás zkusil, že to bylo tak blbý, až vás to zaujalo a třeba spolu jste dodnes. 777-937-777, budeme rádi, když nám to pošlete jako hlasovku, nebo nám to napište klasicky jako zprávu. Vrátíme se k tomu teď. Sbírka zvadlejch růží. Tohle jsou Vana Stovky na Hit Rádiu. Hezké ráno.

0: Mars a Paté, tohle je Hit Radio v 7 hodin 16 minut. Aha, aha, hezké ráno s vámi Michal, Jasmin a David. Odliv uživatelů online seznamek. O tom jsme se tady bavili. Lidé se vrací k balení naživo. Jasmin tady přidala svůj příběh, jaký o víkendu balil kluk z Brna. Neuspěl. Měl takovou zvláštní balící techniku. Tak jsme se ptali vás, jakou bizarní techniku na vás někdy někdo použil, nebo co se vydařilo vám?
1: Bobby napíše, dělala jsem recepční, můj muž kuchař mi otřel nůž od sýra o tvář. Nemluvila jsem s ním, jako omluvenku donesl víno, které jsme spolu vypili a bylo. Pak jsem zjistila, že se s kolegou vsadil o láhev whisky, že mě zbalí. Mají dodnes doma, jsme spolu už 10 let. PS, s tím nožem jsme se štengrovali, že to neudělá a on to udělal. Přešínka je, že mě bylo 30 a jemu 18.
0: Hezký, hezký. Taky píše Danča, dobré ráno. Já si našla partnera přes Tinder v době covidu. Jsme spolu 5,5 let, hezký den. Tak super, že to vyšlo, protože tenkrát, že jo, milování s rozestupem, bezkontaktně, ale 5,5 roku, hele, hezký.
1: Martina, dobré ráno do rádia. Manžel žádné extra balící techniky neměl, ale rok vydržel a projevoval zájem, až i já začala mít zájem. Nejlepší bylo, že bývalá kolegyně byla s ním do rodiny a já aktivně tehdy prohlašovala, chudáku, to bych nechtěla. Ale jsme spolu 18 let a zamilovaní pořád stejně.
0: Krásný, krásný. Píše i Petr, jednou v baru moc hezká servírka, útrata nějakých 800, když přišla kasírovat, říkám, nechám to za 1000. Když tam dopíšeš, na co se zapomněla. Tak nevěděla. Nakonec jsem jí musel poradit. Napsala svůj telefon a chvilku jsme se stýkali.
1: Máme to ještě třeba Páju. Pavel, ahoj, před 26 lety jsem stál na baru jedné již neexistující diskotéky v Praze a kolem jdoucí krásná slečna mě plácla přes zadek. Nyní máme spolu dvě děti, 19, 14 let a stále ji miluji.
0: Jako aby mě nějaká žena plácla na diskotéce přes zadek, to bych si nenechal líbit. To bych možná bral jako harašení, ale těmto to vyšlo. Asi si to nechal líbit, asi když mají dvě děti. Ještě tady máme jednu hlasovku od Jarky.
2: Ahojky, tady Jarka z Ústí. Takže já musím říct, že jsem se seznámila se svým mužem na stránkách líbimseti.cz. Na první rande jsem vůbec nepřišla, na druhý rande jsem přišla asi o hodinu a půl později a on byl držák, čekal, stále čekal. No a protože málo mluvil, tak mi připadalo, že musím mluvit teda já a vykládala jsem úplně šílený vtipy, až jsem nakonec řekla, šla babička po poušti a uschla a strašně jsem se tomu smála. A on byl kamon. No, ale nakonec to vyšlo a jsme spolu až do dneška, už jsme spolu přes 20 let.
0: Takže recept na to, jak být spolu přes 20 let, říct vtip, že šla babička do poušti a uschla, jo?
1: Takhle
0: jednoduchý to je. No tak jestli máte v plánu třeba někoho dneska oslovit, zkuste tenhle vtip, třeba to vyjde a dejte nám zítra ráno vědět, jestli to klaplo nebo ne. Tiesto, Karol G, Don't Be Shy, tak se nestýte někoho oslovit. 7 hodin 20 minut, hezké ráno.

0: Don't Be Shy, takhle vám hraje středeční Hit Radio. Posloucháte Snídaní šampionů v 7.22. Už za pár chvil, konkrétně za necelou čtvrt hodinu, rychlá pětka, soutěž, kde celý tento týden rozdáváme univerzální vstupenky na festival Hrady.cz, tak si to nenechte utíct, no a samozřejmě víme, že nás sladíte i na cestách, za chvíli třeba aktuální doprava. Hezké ráno.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
2: Kaufland.
4: Život je pěkná jízda, cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
5: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.

0: nejlepší. Váš autorizovaný servisní partner Škoda, Okim, Ústí nad Labem, Lovosice a Louny. www.okim.cz www.okim.cz.
1: Blades se vrací na městský stadion. Tým amerických fotbalistů z Ústí nad Labem v polovině základní části letošní sezony zatím nepoznal porážku a vede tabulku druhé ligy. Další zápas čeká Blades už v neděli 31. května, kdy na městském stadionu v Ústí nad Labem vyzvou hráče Prague Lions. Přijďte si užít odpoledne plné emocí a zábavy pro celou rodinu. Výkop v 15 hodin.
2: Rituals vás zve do nové prodejny v Galerii Teplice, otevřené od 23. května. Objevte jedinečné vůně pro domov i tělo a dárky pro každou příležitost. Nová prodejna Rituals v Galerii Teplice. Přijďte si přivonět k okamžikům, které zpomalí váš den. Rituals.cz.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
3: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
4: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
3: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
4: Když vysavače,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát.
5: Sencor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Sencor skútr koupíš na sencor.cz.
6: Sencor.
7: Kaufland.
8: Jsou tady.
7: Jsou tady. Jo, jsou tady.
9: Jsou tady.
7: Řekni to všem!
9: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
7: Jsou ještě tady?
10: Jsou tady.
7: Oh.
11: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Silničáře můžete taky dnes potkat na Českolipsku. Dávejte si pozor na hlavním tahu na trase mezi obcemi Okrouhlá a Skalice u České Lípy. Je tam dočasně zúžená vozovka.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Nord Music.

0: 7.30, půl osmé, chcete-li hezké ráno z Hitrádia? Michal, Jasmina, David a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Las Vegas je město hříchu, ale taky dobrého hokeje. Hráči Golden Knights, včetně Tomáše Hertla, postoupili do finále NHL a zahrají si o Stanley Cup. Laviny z Coloreda porazili 4-0 na zápasy. Českým internetem se šíří další falešné zprávy o světových celebritách. Podle těch posledních měl do nemocnice v Táboře zamířit legendární kapitán Jack Sparrow. Žena z Jižních Čech podvodníkovi uvěřila a poslala mu 50 tisíc korun.
3: Jsi až prču, ne? Ne.
2: V Polsku zažili minulý týden zemětřesení, nestála za ním ale posun tektonických desek nebo výbuch sopky, ale koncert Metallica. Vibrace zvuku a fanoušků doslova uvedly zemi do pohybu.
3: Já pěrdole. To švětne.
2: To musí být neskutečný nářez.
3: To jasně, no, když jste zaznamenali grafy.
0: A myslím si, že vibrovat země bude i v okolí 8 nejkrásnější hradu a zámku po České republice. To je festival Hrady.cz.
2: No, abychom někoho nemystifikovali, skupina Metallica tam teda nevystoupí letos.
3: Nebudou tam?
2: Mm-mm.
3: Dobře.
4: Letos ne.
3: Letos ne, ale Jack Sparrow bude v Táboře normálně, že jo? Je tady rychlá pětka, tak pokud byste chtěli vyhrát dvě univerzální vstupenky na festival Hrady.cz, napište nám chci soutěžit na 777-937-777.
5: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Každý ráno, tohle jsou Činasky, 7.35 na Hit Radio a jdeme soutěžit. Rychlá pětka. Celý tento týden máte možnost vyhrát po dvou univerzálních vstupenkách na festival Hrady.cz.
1: Ten zavítá rovnou do 8 krajů České republiky na fakt nádherný místa a přiveze sebou třeba Daniela Landu, Miraje, Rybičky 48, Rytmuse, Kluse, Leny a další a další.
0: A o tohle si právě teď zasoutěží Lenka, kterou máme na telefonu. Hezké ráno.
2: Dobré ráno všem.
1: Ahoj.
0: Dobré ráno, ty jsi nám napsala, že bys chtěla soutěžit, rozvod, změna práce a že letos v létě moc zábavy nebude, tak potěšila by tě výhra v podobě teda lístku na Hrady?
2: No to maximálně. Chvilka oddechu nikdy neuškodí, myslím.
0: No tak to zkusíme, Lenko, pojďme na to.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Jak se jmenuje nejslavnější obraz od Leonarda da Vinciho?
2: Mona Lisa?
0: Ano.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jaké ovoce se používá na guacamole?
2: Mango. Nevím.
1: Je to takový zelený.
0: Dávám vždycky jednu šanci na opravení se. Začíná to na tak, A.
1: No, tak už jsme měli 2 typy.
2: Tak nic. Tak.
0: Co na to dáš, David?
4: Tak já nevím, no.
0: Davide, já bych dal šanci. Tak je to na A, Lenko.
2: Zelené ovoce na A.
4: On se to plete se zeleninou.
2: Avokádo?
0: Ano.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Jsme prostě hodný tenhle týden. Jaký je název reality show probíhající na tropickém ostrově, kterou moderuje Ondřej Novotný?
2: Survival?
0: Jo.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
1: Který superhrdina nosí netopíří znak?
2: Batman.
0: Ano. A poslední otázka. Kolik minut má jedna hokejová třetina?
2: 20.
0: Jo, ale dopadlo to. Dopadlo to.
1: Gratuluje.
0: My jsme opravdu tenhle týden, my jsme se rozhodli, že tento týden budeme opravdu hodní. Navíc ty potřebuješ zlepšit léto, no není záč.
4: To zas bude nenávistných zpráv.
1: My každému dáváme jednu opravu.
0: Už to chodí, já ti to pak přepošlu, jo? Tak Lenko, je to tvoje 2 lístky na Hrady.cz. Jsou tvoje, ty jsi z Rožmitálu pod Třemšínem, takže točník nejbližší, myslím, že jo?
2: Ano, ano, asi tak.
0: Skvělý, tak si to moc užij, měj se krásně. Děkuju. A zvládni teda tohle léto, jo?
2: No, bude to náročné, ale děkuju.
0: Držíme palce. Tak zatím ahoj.
1: Ahoj.
3: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit.

0: Ladíte středeční Hit Radio, tohle je snídaně šampionů, chvíli před 7:45 a otázka na řidiče. Jakou rychlostí jezdíte? Co? Tak schválně, jakou rychlostí jezdíte v obci?
1: 50.
2: Padina, no.
0: Dobře, padina. Mimo obec?
1: 90.
0: 90 taky, Jasmin. A na dálnici?
1: 130.
0: Já jsem se směj, neříkej nic. Tak takhle, to jsou ty, jako ty optimální, maximální dovolené rychlosti, kolik by bylo tady jako super jezdit. Ale je tady nový fenomén na českých silnicích a to jsou řidiči jedné rychlosti. Jedna rychlost vládne všem, jedna jim všem káže. 70 km za hodinu.
1: Nehledě na úsek,
0: jo? Prostě 70 jezdí všude.
1: To je vlastně jako ty univerzální pneumatiky, že jo? Který máš v zimě i v létě a neměníš.
0: Přesně, no. Tak já nevím, jestli jim jde o to, aby jako šetřili brzdový destičky právě, jo? Ale zase vlastně, když jezdí 70 na 90, 70 na 50, tak to jako matematicky vychází vlastně v nějakém průměru, ne? Těm lidem.
1: Tě jako zastaví policajti, řeknou, že víte, jak jste jel, pane řidiči, no? 50, nebo...
0: No, 70.
1: 70. Předtím 50, teďka 90, tak nějak zhruba to odpovídá.
0: Tak, jak to s čutem a víde to, ne, v pohodě. Takže víme, jak jezdit, jestli jste 70káři, chápeme, že šetříte možná brzdový destičky, nicméně trochu prudíte ty, co jedou na 90, ty, co chtějí na 90-90 a ve vesnici trochu prudíte ty, co tam chodí pěšky, no. Jak to vypadá na cestách? Řekneme, za chvíli bude doprava a přidáme i muziku. Bude třeba Ava Max anebo Damiano David. Hezké ráno.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Hit Radio. Dámy a pánové, připoutejte se prosím. Prázdninový speciál Hit Radio je připraven k odletu. V našem letadle zbývá obsadit poslední místo. Řekni nám, které to je a dovolená z Invii za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
5: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.
6: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro aktivní kefír v Bila klubu za 21,90 a Nescafe Dolce Gusto od 3 kusů za 109,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
7: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
8: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
9: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
10: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Vážení přátelé, srdečně vás zvu do Teplic na slavnostní zahájení 872. lázeňské sezony. Poslední květnový víkend od 29. do 31. května. Naše město znovu ožije hudbou, setkáváním a jedinečnou atmosférou. Přijďte si užít Teplice s rodinou i přáteli. Těším se na vás. Jiří Štábl, primátor města.
13: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
14: Senkor.
15: Hledáte důvod k radosti? Máme pro vás hned dva. Guess a Valentino se slevou 50%. Mid-season sale na vás čeká v Travel Free už od 29. května. Kabelky, peněženky a doplňky pořídíte s Clubcard o polovinu výhodněji. Travel Free. Vyplatí se zastavit.
16: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.

0: nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehoda se stala na dálnici D6, došlo k ní na kilometru 81 ve směru od Prahy na Karlovy Vary. Podle našich informací se tam srazily dva osobáky, mělo by to být bez zranění.
1: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
2: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmínou.

0: Tohle jsou songy pro vaše lepší středeční ráno. Damiano David, Next Summer na Hit Radio.
1: Nedávno jsme se tu bavili o papežovi Lvu 14., které je teďka obecně hodně vidět, ať už kvůli třeba módě, anebo jeho výrokům. A teďka se třeba opřel do AI, do umělé inteligence a dokonce řekl, že AI musí být zneškodněna a vymítěna. Já jsem četla nějaký komentáře na to téma, lidi se na něj úplně jako vrhli. Je tady třeba, no jo, AI je novodobý bůh, jistě, že se stará elita bojí. Nebo, no a proč ji chce odstranit, protože dokáže lidem vysvětlit, proč není třeba mít víru. A takhle mu tam nakládají a jako chudák, no teď.
0: Papež se bojí AI, přitom, jestli vzpomenete ta fotka, kde měl na sobě tu obří bílou peřovku od Balenciágy, byla ta nejlepší reklama, co kdy Vatikán měl teda za mě.
2: Pravda.
0: Myslíte si, že jednou nás umělá inteligence nahradí i tady v rádiu? Nebo že lidi budou pořád chtít slyšet ty naše trapné vtipy? Co?
2: Tak odpověděl jsi, no.
0: Odpověděl. Nicméně, jak to teda bude fungovat u té církve? To bude vlastně takový moderní exorcismus, jo? Že vlastně farář jako nepřijde s křížem a s biblí, ale s fleškou, antivirem a bude na ten počítač křičet: odinstaluj se, satane.

0: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Domov důchodců Bystřany hledá všeobecnou zdravotní sestru. Čeká vás příjemný kolektiv, stabilní práce, benefity ve formě odměn, sick days, parkování v areálu a další. Pošlete váš životopis na e-mail účetní@dd-bystrany.cz a ještě jednou e-mail účetní@dd-bystrany.cz. Práce, která dává smysl.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Já, natürlich.
2: A se zárukou na 5 let zdarma?
3: Já, sicher.
2: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Bydlení v Česku dál výrazně zdražuje. Ceny bytů meziročně vyskočily o více než 12%, rodinné domy potom zdražily o 9%. Rychle nahoru jdou podle bank taky ceny stavebních pozemků. Analytici ale očekávají, že by se tempo zdražování v dalších měsících mohlo zpomalit. Nejrychleji rostly ceny bytů ve Zlínském kraji. Průměrný byt v Česku se teď prodává za více než 5 milionů korun. Rusko hledá nové vojáky pro válku na Ukrajině. Prezident Putin nově slíbil rekrutům i jejich rodinám odpuštění dluhů. Týká se to ale jen těch, kteří nastoupili letos a na frontě vydrží minimálně rok. Dluhy zároveň nesmí překročit v přepočtu zhruba 2 800 000 korun. Moskva se tak snaží doplnit ztráty na frontě, které podle Ukrajiny převyšují počet nově naverbovaných vojáků. Evropu dál sužují extrémní vedra. Británie hlásí historické rekordy. V Londýně naměřili až 35 stupňů. Tropické teploty navíc neklesají ani v noci. Meteorologové varují, že další rekordy mohou padnout už během dneška. Velké horko zasáhlo také Francii, kde mohou teploty v dalších dnech atakovat 40. Vlna veder je podle odborníků až o 15 stupňů nad běžným průměrem. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Klášterec nad Ohří získal podporu na 2 cyklostezky. Státní fond dopravní infrastruktury schválil příspěvek na cyklostezku podél Podmileského potoka i na úsek z Petlerské ulice směrem k průmyslové zóně Verne. Dohromady jde o projekty za více než 13 milionů korun. Počítá se s asfaltovým povrchem a štěrkovými krajnicemi. Oba projekty zapadají do dlouhodobého plánu města, které chce rozšiřovat síť bezpečných tras pro cyklisty. Na severu Čech bude dnes jasno až polojasno, přechodně zejména na severu kraje i zvětšená oblačnost, teploty 25 až 28 stupňů Celsia.
10: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků, sportareál Klíny.
11: Dobré ráno, šampione.
12: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
13: jsme tady pro tebe.
12: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
14: Taky Davidem přejeme vám krásné ráno.
15: Ahoj, hezkou středu.
16: Snídaně šampionů.
14: Město nebo vesnice? Vesnice nebo město? Tohle bude velký souboj, který budeme řešit za malou chvíli. Teď muzika Krištof. Tak krásné ráno všem.
17: Hit Radio North Music.

0: 8 hodin 6 minut. Díky, že den začínáte s námi. Michal, Jasmin a David. Máme tady takový malý nešvar. Městští lidé se hromadně stěhují na venkov za vysněným klidem, ale realita je sejme hnedka první ráno. Co se aktuálně řeší, je to, že starostové českých obcí řeší bizarní stížnosti novousedlíků, kterým vadí kokrhání, kostelní zvony, anebo ten fakt, že traktorista vyjede na pole dřív než v 10 dopoledne.
1: To jsi mi připomněl. Můj Kuba mi včera facetimoval večer, jel někam něco natáčet do Vlašimi nebo co. A teďka facetimujeme a já slyším hrozně divný zvuky. A tam byly pávy a žáby a prostě všechno se tam ozývalo, že je to budí ráno, přesně i kohouti a jako vtipný vlastně. Pokud teda nejseš na místě, nebudí tě to opravdu.
2: No. To je právě ten venkov, no.
0: No počkej, tak jak to je tady ve studiu? Tak Jasmin, ty jsi pražská.
1: Já jsem čistokrevná pražanda, Jasně. Ale jako žila jsem většinu času pryč, ale jo.
0: Já jsem vyrost na vesnici. Já jsem do 23 let žil na vesnici, v Hradci Králové, ale... Ne, na úplný vesnici. A ty, Davide, ty jsi z Hradce.
2: Ano, z Hradce Králové, takže něco mezi.
0: No já teda za sebe, když jsem se stěhoval do velkého města, tak pro mě to tady bylo takový, jako že jsem se toho trošku bál. Já byl zvyklý na tu vesnici, na to kokrhání, na ten traktor.
1: To já tak tebe si nedokážu představit vůbec. Já už tě znám jako městskýho Míšu.
0: Fakt?
2: Přesně, který si zajde na maču, nákup si objednáš domů.
0: No. Co to máš dál? Docela mě David zná teda. Tak nás by zajímalo, jestli vy, kdo nás posloucháte, jestli jste se někdy stěhovali z města na venkov, nebo naopak.
2: Klidně naopak.
0: A co vás v tom novém prostředí nejvíc šokovalo? Co bylo to, že jste si řekli, tyjo, že jsem se na to nevykašlal, nezůstal jsem prostě tady v té malé obci. A nebo v tom městě. Pojďte nám to nahrát jako hlasovku na 777 937 777 přes WhatsApp, anebo taky klasika, jak to znáte, přes SMSku nebo zprávou na WhatsApp. Teď si a Never Give Up, hezké ráno.

0: Machinába. Alvaro Soler. Za minutu 8:45 posloucháte Hit Radio, krásné ráno. Měšťané se stěhují na vesnice a potom si starostům stěžují, že je ruší kokrání kouta nebo že je ruší kostelní zvony. A ptali jsme se vás, jestli vy jste se třeba někdy stěhovali z města na venkov, anebo naopak, a co vás v tom novém prostředí nejvíc šokovalo. Děkujeme za všechny vaše zprávy.
1: Janča píše, přeji pěkné ráno, my bydleli 30 let ve městě a odstěhovali jsme se na vesnici. Lituju jenom toho, že jsme to neudělali dřív.
0: To je ončo. Taky píše Mirka, přestěhovala jsem se z města na vesnici a nelituju, náš kohout vstává později než já, takže mi fakt nevadí, že kokrhá. Co na to sousedi, nevíme.
1: Renata, dobré ránko, bydlím na vesnici už přes 30 let. Je to tak, jak říkáte, kohouti, žáby, srnky, jeleni nám tu večer běhají kolem baráku a taky občas pod auta. Ve městě jsem bydlela jako malá a asi bych si zase zvykla. Všude je něco dobrého i něco špatného.
0: S tím souhlasím taky. Píše i Klára, ahoj, já se přestěhovala z úplně malé vesničky v jižních Čechách do většího města a pořád si zvykám. A toto jsou už 3 roky. Překvapilo mě, jak pořád všichni ve městě někam chvátají a jak velký světelný ozon ve městě je. A díky tomu jsem první týdny vůbec nemohla spát. Chybí mi ten klid na vesnici a ty krásné hvězdy, co u nás byly v noci vidět. Hezký den, Klára.
1: Hvězdy teda, to máš pravdu, a ten světelný ozon taky. No, já jsem si musela hodně, hodně zatemnit místnost, abych se dokázala vyspat.
0: Taky tady od vás máme několik hlasovek, tak zkusíme třeba tu od Ivči.
2: Že všichni někam chvátali, hrozně učíkali.
0: Od začátku ideálně.
2: Krásné rádo, rádio. No já si pamatuju, když jsem se tenkrát, když si fakt už je to celkem hodně dlouho, vydala poprvé autobusem do Prahy za kamarádkou, tak mě samozřejmě tak čekala ještě trasa metrem, že jo. No a jelikož jsem jako fakt z malého městečka, tak prostě pro mě někam dorazit, prostě to byl nadlidský výkon. Tak jsem se tak naivně myslela, že se někoho zeptám, přece jenom jsem držka prořízla, tak jsem se vždycky nadechla a nic. Protože ty lidi strašně spěchali a to mě tak hrozně vadilo. Hele, když se to opakovalo asi tak po čtvrtý, tak jsem si říkala, no nic, někam prostě dojedu, uvidíme. Nakonec teda jsem dojela tam, kam jsem potřebovala, takže tohle z toho mě fakt jako odradilo, ten prostě mega spěch, že všichni někam chvátali, hrozně utíkali, aby něco stihli o pár minut dřív, tak to mě asi jako hodně vadí. No, jinak asi nic. Tak se mějte krásně.
0: Je teda pravda, že ten spěch v tom městě, já to mám tak trošku perverzně nastavený, že mě ten spěch v tom městě vlastně baví na jednu stranu, ale na druhou stranu strašně rád jezdím na vesnici, si vždycky odpočinu na víkend.
1: Tak víš? Mě nebaví a ráda jezdím na vesnici.
0: Tak děkujeme za všechny vaše zprávy, za všechny vaše hlasovky a co byste řekli na další muziku? Wave and Flag. Kejnán, 8 hodin 17 minut na Hit Rádiu a přejeme vám krásné ráno.

0: Bydlet na vesnici nebo ve městě? Stále od vás chodí zprávy, co je za vás lepší, na co jste si zvykli. Takhle, všude dobře, doma nejlíp a všude dobře, kde je Hitrádio. Tohle jsou hity Kejnán v 8 hodin 20 minut. Za malou chvíli odpálíme ohňostroj, bude Katy Perry, zahraje taky Teddy Swims. No a samozřejmě přidáme i aktuální dopravu, ať víte, jak to ve středu ráno jezdí.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Šediny? Zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
5: Léto. Slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
8: A tava!
9: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
10: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
11: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
12: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
11: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
13: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
14: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehoda se stala v Jablonci nad Nisou, v ulici u Přehrady. Hlásíte tam srážku osobního auta s chodcem. No a opatrně taky u Hodkovic nad Mohelkou, kde se teď dělá kolona.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Nord Music.

0: Robbie Swims, Bad Dreams. Posloucháte středeční hit rádio Snídaní šampionů, minuta po půl deváté a to je čas na Davida a jeho ranní update.
1: Ranní update.
0: Všechno proběhlo perfektně, tak ohodnotil Donald Trump svou další lékařskou prohlídku. Připomínám, že je nejstarším prezidentem v historii Spojených států, brzy oslaví 80. narozeniny. Spojené státy hostí Enhanced Games, sportovní meeting, kterému je přezdíváno olympiáda na steroidech. Účastníkům totiž není zakázán žádný způsob přípravy. Například v plavání ve volném stylu na 50 metrů padl nový světový rekord. Podle dat nebo podle pocitu, to je oč tu běží. Stále více běžců, a to na všech úrovních, si oblíbilo chytré hodinky. Už tak neběhají pouze na čas, pozorují například srdeční tep, tempo nebo zdolané převýšení.
2: To je otázka, no, jestli to nosit při sportu nebo ne. Sama jsem to řešila hodněkrát. Myslím si, že když jako to hrotíte, tak se vám to hodí, že vidíte třeba, v jaký jste té fázi toho běhu, jestli zrovna spalujete nebo ne, když jste fakt sportovci. Ale jinak kolikrát jsem to fakt přestala používat, protože mi z těch všech údajů už šla hlava kolem.
3: Mě překvapilo, jak jsem řekl, že budeme mluvit o běhání a Michal vlastně byl trošku nesvůj, protože věděl, že k tomu nebude mít co říct.
0: Jestli jste si všimli, já jsem neřekl nic.
3: Tak jestli to chceš nějak okomentovat.
0: Dobře, přiznám se, že jsem ten člověk, který běh používá jenom jako nástroj pro záchranu života. Stačí to takhle?
3: Asi. Ale chytrý hodinky máš.
0: No mám, ale jsou vybitý. Zase tak chytrý nejsou. Pojďme na muziku. Blur, Country House, srdcovka. Mimochodem připomínám, že srdcovky vám hraje Jirka Plnář po 12. Tady na Hit Rádiu.

I tento hit od Mirai na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.

0: To je náře s Linkin Park Up From The Bottom na Hit Radio v 8.42. Hezké ráno.
1: Možná jste slyšeli, ale možná taky ne, o případu, kdy z Irska do Pákistánu deportovali 24 chlapů, kteří neměli legální právo zůstávat v zemi, některý z nich byli i trestně stíhaný, a stal se tam takový přešlap, jo. My víme, že muslimové nesmí maso, jo, to je pro ně jako velký špatný. A během deportace jim v tom letadle naservírovali irskou snídani, která obsahovala párky, vepřový párky a slaninku.
0: Já si myslím, že je prýma sváča na cestu pro někoho, kdo nejí vepřový. To je pasivní agrese jako prase, doslova. Jo, a teď vlastně otázka, jestli jim to dali omylem, jakože to je nějaký standardní meníčko, a nebo, jestli v tom je přece jenom schovaný ten for.
1: Jo? Mě na tom baví to, že vlastně teda nikdo neřeší, co oni udělali, a že jsou teda deportovaní, že oni jsou ty jako špatný, ale špatný jsou teda ty, co jim dali párky, to je výborný.
0: No, říkám si, co by museli udělat, provést nám Čechům, kdyby nás Čechy od někud deportovali, tak co je pro nás to bolavý místo? Napadá vás něco, vy kdo posloucháte? Tak my toho vydržíme docela dost vlastně, když o tom přemýšlím. Nás jim tak něco nerozhází, tak co by nám mohli, já nevím, teplý pivo.
2: No,
0: teplý
2: ne.
0: Pivo, nebo svíčkovou srejží.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Hit Radio. Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
5: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
6: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
7: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
8: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
9: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
10: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
9: Kaufland.
11: Chomutov ožívá. Zažijte kulturní léto v kulisách historického centra plného hudby, umění a setkávání. Už v neděli 31. května prožijte v Chomutově pohádkový Den rodin. Startujeme ve 14 hodin. Centrum žije. Pojďte si ho užít s námi. Více na visit.chomutov.cz.
12: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
13: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
12: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a u loterie. Volejte ihned 602 489 489.
13: No to bych to pěkně zvoral. Jarní slevy uhlí z Uhloterii platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
14: Mironet, nová dvojka a šoproku fandí Česku.
15: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
14: Když fandění, tak Mironet.
15: Klikni dvakrát.
16: Ty ještě nedaruješ plazmu v BioLife? Za každý odběr v BioLife získáš kompenzaci 1000 korun a navíc i spoustu dalších výhod v rámci věrnostního programu BioLife Care. Staň se dárcem plazmy i ty a pomáhej. Registruj se ještě dnes na plazmaproživot.cz.
2: vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Planeo.
17: Senkor.
18: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
19: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
20: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: Hans and I. Dance Monkey. A je tady soutěž, která možná právě vám změní letošní léto.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 tisíc.
0: Hovoří k vám kapitán Jasmin a letuška Michal. Ano, je to opět tady. Máte další možnost vyhrát super dovolenou v hodnotě 40 tisíc od společnosti Invia.cz.
2: Super dovolenou hlavně vašeho výběru. Dostanete 40 tisíc a leďte s Invi, kam jen si budete přát. My tady máme letadlo, který má 6 řad a sedadla A až F. Jo, a
0: tak.
2: Vaším úkolem je vybrat si tu správnou sedačku. Když netrefíte tu správnou, máme tady i nějaký dílčí výhry. A nebo nic, bohužel.
0: 800 937 937 volejte právě teď. Tak, a já se ptám, kdo je s námi ve vysílání? Dobré ráno.
3: Ahoj.
0: Ahoj. Kdo, Petr?
3: Roman.
0: Ahoj, Romane. Ahoj, Romane. Dobré ránko. Dobré. Tak jak se na to cítíš, co?
3: No, cítím se. Tak uvidíme.
0: Jako na dovolenou asi se na to cítíme všichni, ještě za 40 tisíc, to by byla bomba. No tak my po tobě chceme, aby si nám řekl číslo sedačky. 6 řad a A až F.
3: Tak moje paní říkala, že by dala 5B.
0: 5B, tak jo. Tak pojďme se připoutat.
2: To je vtipný. Ráno tady padl typ 5A, takže jdeme hnedka vedle toho typu teda.
0: Aha.
2: A 5B.
0: 5B. Zeptám se ještě, Romane, máte to nějak posichrovaný, že už víte, co padlo?
3: Nekoukal jsem, mají pravdu, tak nestihl jsem to dneska ráno.
2: Takže náhoda.
0: Takže trefil ses na prázdnou sedačku. To je dobrý znamení, první dobrý znamení.
3: Výborně.
2: Tak pod 5B se, Romane, dovolená neskrývá. Ale.
0: Ale, nezlob se, člověče. Teda, člověče, nezlob se.
3: Výborný.
2: Tuhle tu hru vyhráváš, můžeš si zahrát aspoň a soutěžit samozřejmě můžeš každý všední den 6.50, 8.50 a kdykoliv zkusit to svý štěstí.
3: Určitě, tak to se ještě uslyšíme, děkuju.
0: No tak, ježiš, tak ten si proto jde. Tak 6.50 zítra začínáme, pokračujeme. Tak zatím, jasný, hezký jasný. Den, Romane, ahoj.
3: Taky, hezký den, ahoj.
4: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.

0: Bude 9 hodin, ladíte Hit Radio snídaní šampionů a to je od nás pro dnešek vše. Díky za společný ránko, připomínám, pokud jste nás zapli náhodou až teď, že dovolená v hodnotě 40 000 korun tady stále čeká na někoho z vás. Zítra v 6.50, případně v 8.50 budeme rádi, když to zkusíte a případně na dovču za 40 táců vyrazíte. Mám vás pozdravovat od Jasmin, ta už utekla, je na cestě do Olomouce, tak jí máváme na cestu, no a já se na vás budu s Jasmin těšit samozřejmě zítra.
1: Spolehlivé auto na dovolenou, přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
0: Zvládněte středu, mějte se krásně a zítra ráno v 6 se tady potkáme. Tak ahoj!
2: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na dálnici D6 na 78. kilometru u Lubence ve směru na Vary, bourala dvě osobní auta. Ještě D7, 68. kilometr ve směru do Chomutova, leží tam krabice na vozovce, dejte tam pozor. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. Bbik.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
5: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Stárnet, ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
8: Senkor.
9: Kaufland.
10: Jsou tady.
9: Jsou tady.
11: Jo, jsou tady.
12: Jsou tady.
13: Řekni to všem!
14: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
15: Jsou ještě tady?
16: Jsou tady.
17: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
3: On air.
18: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
2: 9 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. V Česku čtvrtým dnem po sobě padaly teplotní rekordy. Nejvyšší teplotu včera naměřili v Doksanech na Litoměřicku. Teploměr tam ukázal bezmála 33 stupňů. Nové rekordy v úterý zapsali měřící stanice téměř ve všech krajích. Prezident Petr Pavel je na dvoudenní státní návštěvě Estonska. Dnes se sejde se svým estonským protějškem Karisem nebo s estonským premiérem. Jednat s nimi bude o bezpečnostní situaci v Evropě, zejména s ohledem na Rusko. Prezident taky v Tallinnu vystoupí na podnikatelském fóru. Ředitelství silnic a dálnic zve na den otevřených dveří střediska údržby dálnice D8 v Řehlovicích. V sobotu 30. května se můžete podívat, jak to tam chodí. Brány se otevřou 10 hodin a připraven bude i fotokoutek, pořádná dálniční i policejní technika i soutěže pro děti. V Řehlovicích bude otevřeno až do 16 hodin.
19: Čeští hokejisté podlehli na mistrovství světa Kanadě 2-3. Naši potřebovali k přeskočení druhého Norska plný bodový zisk. Přiblížil je k němu Alšer, který otevřel skóre v 7. minutě, a Kubalík, který zvýšil ve druhé třetině už na 2-0. Do druhé přestávky ale snížil Celebrini, kanadský kapitán pak vyrovnal v 8.40. minutě a chvíli na to rozhodl Tavares. Češi ve skupině B ve Friburgu obsadili třetí místo a v zítřejším čtvrtfinále v Curychu se utkají s Finskem.
20: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
21: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků? Sportareál Klíny.
2: Na severu Čech bude dnes jasno až polojasno, během dne se objeví přechodně i zvětšená oblačnost, teploty 26 až 29, na horách tam to bude 20 až 23 stupňů Celsia. Takový bude počasí a teď už startuje naše vlastně netradiční dopolední show. Lucka už vám to všechno řekne.
1: Ano, už to není... Už to není LSD... ale už je to LSH, protože dneska místo Dana je tady se mnou Hanička Hejlová.
8: Ahoj!
1: Protože Dan nám míří do Chorvatska, možná teď je na cestě na letiště, takže zdravíme někam na silnici mezi Jirkovem a Ruziní.
8: A zdravíme ahoj, i vás, naše posluchače Hit Radio Nord Music. Jdeme na to, co, Luci?
1: Jdeme na to, startujeme.

0: Hit Radio Nord Music, s váma vaše LSD, Lucka z... jsem chtěla říct Lucka z Danem. A jak jsem to rozjela, vejhaň.
1: Hele, zvykuje železná košila.
0: Takže ještě jednou se to dáme.
1: Pojď do toho.
0: Krásnou středu vám přeje vaše LSH, Lucka s Hankou, protože Dan nám odletěl dneska do Chorvatska, už je si krásnou dovolenou celý tento a příští týden, takže já pokud někdy řeknu LSD, tak se strašně omlouvám.
1: No, nic
0: ale je to zažitý. Každopádně, přátelé, v Česku padla rekordní výhra v loterii. Já mám trošičku problém s tím, že je to celých 2,911 miliardy korun.
1: Tak to je dobrý ranec.
0: Jako skoro 3 miliardy někdo vyhrál. Odvede se 15% daň, z toho 437 milionů půjde do státní kasy, což mě trošku uklidňuje, protože to je pro nás všechny, takže nemusím úplně závidět. Rozumím, že to jsou společní peníze, těch 437 milionů.
1: I když to nedal dobrovolně.
0: to je pravda. A říkala jsem si, že se to jako pozná, podle toho, kdo to mohl vyhrát, že dneska nedorazí do práce.
1: Jo.
0: Ale já jsem tady, ty seš tady, náš zprávař Robert je tady. A teď schválně na tom pracovišti se podívejte, kdo jako prostě dneska vlastně z ničeho nic nedorazil, kdo má náhlou indispozici, rozumíš?
1: Je to tak.
0: Tak ten by možná mohl být potenciálním vítězem. Buď se zhroutil, nebo se opil, nebo neví, jenom sedí a kouká z okna a neví, co s tím má udělat. A nebo je možná na cestě na dovolenou. Trošku podezírám
1: třeba
0: toho Daniela. Třeba do Chorvatska. že ten Daniel, jestli Dan Rakacký vyhrál 2,9 miliardy korun, tak už se mnou nikdy nebude vysílat, ale víš co, on už se nikdy nevrátí. Ale pojďme připomenout, že peníze jsou-li všechno, nejsou-li všechno, nejsou. Jak se říká.
1: Na co je všechno?
0: Místě, tak, na prvním místě je zdraví. Takže není potřeba zas až tak úplně závidět.
1: Proč se ti trošku chvěje hlas, když to říkáš? Že to na prvním místě je zdraví.
0: Já nejsem závistivá. Vůbec ne. No ne, vážně. Tak samozřejmě představte si, že vyhrajete takovýhle balík, ale máte v rodině někoho nemocného. Tak si myslím, že v tu chvíli opravdu za peníze se zdraví koupit nedá. A na to je potřeba myslet, aby jsme nekoukali vedle, jestli ten trávník zelenější, prostě opravdu peníze jsou všechno, nejsou všechno. My je samozřejmě výherci přejeme, ano, tady z Hit Radio Nord Music. Doufáme, že se z toho nezblázní a že mu hlavně vydrží to zdraví, protože to si za ty prachy fakt nekoupí.

0: Rihanna, Only Girl na Hit Radio North Music. Přesně tak, to je úplně trefný, protože Only Girl jsme tady. My, Lucka Šlégr, Hanka Hejlová, Dan nám odjel na dovolenou, takže dívčí jízda po dobu 10 dnů. Věřím, že si s námi užijete. No a myslím si, že je nejvyšší čas prozradit jedno malé velké tajemství, protože my poprvé, i když to nejde vidět ani slyšet, vysíláme ve třech. Je to vlastně takový historický moment,
1: je to historický,
0: kdy tady dopolední show vysílá ve třech. A Haničko, já to nechám na tobě, je to tvoje chvilka.
1: Můžu to říct. Ono to v rádiu ještě nezaznělo. Takže Hit Radio North Music a všichni posluchači, poslouchejte. Představte si, já jsem těhotná.
0: Vyšlo to!
1: Juhu, slavíme!
0: No i pro mě je to hezký vysílací, holko, protože Hanička už je 26. týden, si říkala.
1: Mě to úplně dojalo. Vidíš, jak ty hormony jsou úplně rozházený. Tak...
0: No, takže musíme na Haničku být něžný, milý. Hanička už má poměrně veliké bříško. Já jsem jí říkala, že už by to vypadá, že jde za chvilku rodit. Ale máš ještě dost před sebou.
1: Ještě 3 měsíce, termín je začátek září, takže Lucí, to, co se těhulkám nemá říkat, nebo se nemá dělat, to si řekneme asi za chvíli. To, že máte být chápavý, protože jako těm ženským občas to vynechává, musím říct, že si někdy přijdu úplně vymletá, nemůžou mi naskočit ty slovíčka, jak to správně říct, jak něco pojmenovat, tak ten mozek prostě to nedává.
0: Haničko,
1: ale není to tím, že máme mlíko na mozku, jo? Pozor na to, občas se to říká, že začíná ta laktace, ano jo, no, ty už se vyplavuje mlíko na mozku, prosím vás to taky neříkejte, to není pravda. Já jsem četla, že my matky už začínáme se soustředit na to, jak se budeme starat o to miminko. No, takhle to je hezký.
0: Haničko, buď kudu, ty na to máš aspoň omluvenku, která jde vidět, že máš krásný bříško. Mně se tyhle věci stávají, že mi to nemyslí a nepotřebuji být tomu těhotná.
2: Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. 90. non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Radia.cz a nově také v DABu.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Mami, proč máme vysavač smyčkou od Konceptu?
6: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač smyčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
5: I teď?
7: Ano.
5: A teď?
7: Jo, včera, dnes i zítra.
6: Prostě pořád.
8: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
9: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
10: ZF Electronics, firma s 30-letou tradicí v Klášterci, hledá odborníky, mechanik, seřizovač a operátor výroby, vhodné i pro absolventy. Neboj se změny a získej pohodovou práci v Prima kolektivu. Čisté prostředí s nejmodernější technologií, 13. a 14. plat, nadstandardní mzdové ohodnocení, náborový příspěvek až 40 tisíc. Přidej se k nám. zf.com/práce-klášterec.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
13: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
14: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
13: Čerstvé jako z Kauflandu.
15: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
16: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
17: Já.
16: Protože jsou spolehlivé?
17: Já, natürlich.
16: A se zárukou na 5 let zdarma?
17: Já, sicher.
16: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
18: Hledáte důvod k radosti? Máme pro vás hned dva. Guess a Valentino se slevou 50%. Mid-season sale na vás čeká v Travel Free už od 29. května. Kabelky, peněženky a doplňky pořídíte s Clubcard o polovinu výhodněji. Travel Free. Vyplatí se zastavit. Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: Krásnej pohodovej hit Ordinary, Alex Warren a s vámi hit Radio Not Music.
1: No a s váma tady Lucka s Hankou, už jsme tady prozradili jedno velké tajemství. Hanička je těhotná, už to není tajemství, 26. týden, krásné bříško. No a my jsme tak jako si říkali o těch babských radách, co se tak jako typuje, jestli holka nebo kluk. Ani ty, můžeš veřejně asi říct, chceš to říct?
0: Říkáme to, není to tajemství, my už to víme, co to bude, jestli to bude holka nebo kluk. Tak pojď, zkus si tipnout babský rady, nějaký ty znáš, že jo? Slyšela jsi nějaký babský?
1: Já jsem asi baba, tak si nějaký vymyslím. Já jsem byla třikrát těhotná, ty jsi po druhé, takže což znamená pětkrát jsme pohromady byli těhule. Říká se, že holka ubírá na kráse a s klukem přiberete. Já mám tři syny, třikrát 30 kilo nahoře zhruba cca, 7, 26, 27, 28, hrozný.
0: Můžu říct, kolik kilo mám nahoře? Tak mám vlastně 6. měsíc 12 kilo nahoře.
1: To je ještě krásná práce.
0: A zbývají 3 měsíce a to se prej přibírá nejvíc.
1: Každopádně já mám... Prosím vás, taková rada pro naše posluchače. Mám krásný zážitek, když já jsem byla, nebo krásný, teď už je krásný. Tenkrát nebyl krásný. Byla jsem těhotná s mým prvním synem. A já jsem u všech třech dětí věděla poměrně rychle pohlaví, protože máme v rodině nějaké rozštěpové vady a tak dále, takže jsem byla na nějakých velkých screeningích, takže já jsem vždycky věděla pohlaví poměrně brzo. A byla jsem u mých rodičích na zahradě a tam to funguje tak jako úplně takový to typická česká vesnice, si představ, přes druhý plot taky kouká sousedka, tam rozumíš, v plavkách pleje něco v zástěře a teď se na tebe koukne, ona, tak co, no já to vidím, no hele, to bude kluk, tobě to tak sluší, Lucinko, to je jasný kluk. A já, jsem to jako neříkala, nic, uběhl nějaký čas, do dneška si pamatuju ten moment, v Teplicích u Krušnohorského divadla, kde ještě dřív bývala Baťa, jsem přecházela přechod, míjím tuhle tu samou sousedku měsíc před porodem, ona se na mě tak koukla, prohlídla si mě a říká, to vidím, no to je jasná holka, to je... Jasná holka tohleto. No tak se měj, ahoj.
0: A já co tím chtěla říct?
1: Já šla pěšky, takhle mi tekly ty slzy. To je ale kráva, ona mi řekla, že jsem hnusná. Prosím vás, přátelé, netipujte podle krásy pohlaví. Může to budoucí maminkám velmi ublížit a nemusí jim to udělat. Hezký den.
0: Je to krutý.
1: Je to hodně krutý.
0: Luce, jestli ještě můžu říct, protože ty jsi známá svým poprsím, že jak jsi obdařená. Tak si představ, další babská rada, co mě teda jako v tomhle tom překvapila, jak se dá určit kluk nebo holka, jestli to je, tak je to podle velikosti prsou. A není to teda, jestli jsou malý nebo velký. Ale je to tak, že pokud má žena pravé prso větší než levé, tak je na cestě chlapec. A jestliže je to naopak, že větší je levý prso, bude to spíš holčička. Jak to je u tebe?
1: Takže, já mám celý život levý prso větší než pravý a holčička nikde. Funguje to.
0: Je to vyvrácený, babi.

0: parádní hit od Coldplay, Little Sims a Burna Boy, to byl hit We Pray a s vámi taky Hit Radio Nord Music ve 9:45. Krásný čas.
1: A bavíme se tady o těhotenství a o různých pověrách a o tom, jak se odhaduje pohlaví miminka a vy nám na 3 7 3 9 9 5 8 píšete vaše vlastní zkušenosti. Petra z Teplic napsala: ahoj holky, já měla před otěhotněním problémy s akné. Byla jsem jako puberťák. Během prvních 2 měsíců se mi pleť úplně vyčistila a dodnes, 30. týden těhotenství, ani jeden pupínek. Myslela jsem si, že na tuty čekám kluka. Holčičky přeci berou maminkám krásu. Z plodovky potvrzená holčička. Takže za mě ne, tyhle pověry neplatí. Tak Petruško, je to přesně tak. A my jsme se tady s Aničkou shodovali a tady se tak jako vzájemně vyměňujeme ty naše postřehy, názory. Jak dokáže občas nějaký upozornění druhýho, tu těholku, jako jaký dokáže ublížit, jaký dokáže třeba ranit, aniž by to člověk myslel ve zlým, protože hormony a tak dále. Tak hele, pojďme si to jednou pro vždy uzavřít. Není potřeba komentovat vůbec ženský tělo a už vůbec ne to těhotenský ženský tělo.
2: Radio. Nehledejte ztracenou kartičku do knihovny. Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
3: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
4: Kaufland.
6: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
7: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znamenka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Chomutov ožívá. Zažijte kulturní léto v kulisách historického centra plného hudby, umění a setkávání. Už v neděli 31. května prožijte v Chomutově pohádkový Den rodin. Startujeme ve 14 hodin. Centrum žije. Pojďte si ho užít s námi. Více na visit.chomutov.cz.
10: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčin.cz.
11: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Kunín mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a meloun vodní se sníženým obsahem semen 1 kg za 24,90. Bila, to dobré začíná u nás.
12: Co se tady děje?
13: Co se chystá?
14: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
15: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
14: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
16: Špičková krmiva Mart. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
17: Hit Radio Nord Music.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: na Hit Radio Not Music, parádní hit In My Head. S vámi Hanka, Lucka a už taky Robert, s kterým se jdeme podívat, jak to jezdí u nás na silnicích na severu Čech.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, D6 na 78. kilometru u Lubence ve směru na Karlovy Vary bourala dvě osobní auta a ještě na trase z Mělníka na Slaný před nájezdem na D8 se vytvořila kilometrová kolona. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
3: Do Penny dorazila Polštářová zoo. Navíc v akci meruňky balené 500 gramů za 39,90 a mistrovská dušená šunka řezníků v talíř 100 gramů za 19,90. Penny.
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
5: Senkor.
6: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů a to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
7: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
8: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
9: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
1: 10 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Odvody živnostníků na sociální pojistné zřejmě zpětně klesnou na loňskou úroveň. Stvrdila to sněmovna, když přehlasovala Senát, který tento návrh poslanců vládní koalice odmítl. Předlohu teď dostane k podpisu prezident. Všechny budoucí maminky potěší příjemná změna. Vláda schválila návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Jeho cílem je zmírnit dopady inflace na rodiny s dětmi. O kolik se částka zvýší, ví mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Slavík.
10: Schválený návrh počítá se zvýšením celkové částky rodičovského příspěvku z dosavadních 350 tisíc korun na 400 tisíc korun pro domácnosti s jedním nejmladším dítětem. V případě rodin, ve kterých se současně narodí dvě nebo více dětí, by se celá částka zvýšila ze současných 700 tisíc na 800 tisíc korun.
1: Změna se bude vztahovat pouze na děti narozené od 1. ledna 2027.
0: Mám smolíka.
1: Takže Hani, ještě půl roku to musíš jako vydržet.
0: Přetáhnu.
1: A i další zpráva je o tobě. Mamut před krajským úřadem už má své jméno, má se jmenovat Venca. V internetové anketě získal návrh Vašek 67%, druhý skončil první Bukovák s 25%. Ostatní návrhy už si pozornost nezískaly. Socha mamuta v životní velikosti má vyrůst před krajským úřadem a připomene nález pozůstatků 19 pravěkých zvířat při stavbě justičního paláce. Na fotbalisté Ostravy v úvodním utkání baráže o nejvyšší soutěž porazili doma Táborsko hladce 3-0. Baník se tak výrazně přiblížil k udržení mezi elitou. Odveta se bude hrát v sobotu v Táboře.
0: A my si dáme pak odvetu vedle, jo?
11: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sport areálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků, sport areál Klíny.
1: Na severu Čech bude dnes jasno až polojasno, během dne se objeví přechodně i zvětšená oblačnost, teploty 26 až 29, na horách tam to bude 20 až 23 stupňů. No Hanko, ta odveta, nevím, no, s mamutem nemám šanci, to je jasný.
0: Tak my se tady, Roberte, bavíme celou první hodinu o tom, že těhotným, že nám se nemají říkat ošklivé věci a ty Hance řekneš přímo, přímo, že je mamut.
1: Já jsem ale nic takového neřekl.
0: Chlapci, ty jsou nepono, učitelný.
9: Hit Radio Nord Music.
0: S váma Lucka s Hankou a pojďme bejt u té velké velikosti, protože tuto hodinu budou extrémní proměny, tak zůstaňte.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Krásnou středu s váma Lucka s Hankou, Hitrad North Music, a přejeme vám krásný den. Díky, že jste s námi.
2: No a před týdnem to skončilo, ale my si dáme dneska speciál. A co skončilo? Mnoho z nás na to koukalo, a to pořád extrémní proměny.
1: A já se přiznám, že jsem extrémní proměny neviděla ani jednou.
2: Ani jednou jsem neviděla extrémní proměny.
1: Ono už je nějaká série, asi druhá, nebo
2: to
1: já
2: už je druhá řada, ano.
1: No, tak mě minula první i druhá. Ale povídej.
2: Je to na tobě vidět, že jsi to neviděla.
1: Ne.
2: My jsme si říkali tady o tom body shamingu, ano, to jsem ponaučena. Tak teď do sebe budeme se takhle navážet. Extrémní proměny, to je pořád o tom, že se lidé, který nevím, jestli trpí, nebo prostě mají nadměrnou váhu, přihlásí do pořadu a mají celý rok na to, aby zhubli pod odborným vedením trenéra, mají tam výživového poradce, oni tam dostanou i speciální dárky, i si nakupují jídlo a prostě úplně mají takovejhle komfort, jo. A mají 365 dní na to, aby zhubli, aby prostě změnili svůj život a dostali druhou šanci na život. To je taky jejich motto.
1: A to se mi hrozně líbí, to druhá šance na život, protože morbidní obezita pochopitelně vede ke všem neduhám, zdravotním především, takže tam jde o to si nastavit samozřejmě ten správný životní styl. A já se přiznám, že já tady pokoutně sleduju teďka extrémní proměny s Monikou Millerovou, která je od nás Ústeckého kraje z Mostu, a tajně si tady mezi písničkama přehrávám ten její díl, protože, teď už to teda není tajný, jo, ale protože, přátelé, Monika Millerová k nám dneska na Hit Radio North Music přijde, protože středa, hosta je třeba, a dneska v 11 počítejte s Monikou, která extrémníma proměnama prošla. A já teda nevím, jak je to dlouho, ty tušíš, jak je to dlouho od skončení toho pořadu?
2: Nevím, to se budeme muset zeptat. Taky nevím, jestli se drží, rok.
1: Mě zajímá, jestli se drží, že? Hejte, schválně, co zajímá vás, mě i zajímá, jak je možný, že člověk dojde do té fáze, že se takhle vyjí vlastně do těch extrémních rozměrů, jaký to je hubnout tu tíhu, protože...
2: A Luci, to jste teďka viděla, to se někdo má, že jo, že v práci kouká na extrémní proměny. Ale mě by taky zajímalo ten pocit, když si tam stoupne v tom spodním prádle, no, před těma kamerama, jaký to je. Tak hodně dotazů, a ještě by nás zajímalo, jestli máte vy, naši posluchači, dotazy na Monču. Pište nám sem do studia 37 39 958 a my se na všechno zeptáme, protože tohle je šance. Šance. No a kdo zhubne, tak si může dovolit být i nafrněnej, co myslíš?
1: Já doufám, že ne. Dusaňte sami sebou a nebuďte nafrněný.
2: Na Hit Radio North Music Barbora Poláková a její Nafrněná.

0: Na Hitrádu Not Music PH Electro s hitem Stereo Mexico máme 10 hodin 26 minutek s vámi dneska výjimečně. Já to zkusím dneska říct, teda teďka říct, jo, Lucy.
1: LSH. Což není nic, je to prostě jenom Lucka s Hankou. A pojďme z Mexika do Švýcarska, do Evropy, samozřejmě na mistrovství světa. Včera další důležitý zápas s Kanadou za námi, 2-3 jsme prohráli.
0: Aj.
1: To znamená, že ve čtvrtfinále nás čeká ten těžší soupeř, čeká nás Finsko už zítra v 16 hodin 20 minut a český národní tým se musí stěhovat do Curychu. Samozřejmě bude to velmi napjatý, myslím si, že ty hospůdky, bary v práci se bude koukat, že bude asi narváno, protože prostě samozřejmě nejdůležitější zápas, rozhodující zápas.
0: Takže dneska si namakejte hodiny v práci, ať zítra můžete vypadnout včas.
1: Trošičku dřív. A pojďme si teď dát takovou krátkou ukázku něčeho, co slyšet opravdu zítra nechceme.
2: Oj, máme
1: to není kostel. To je finská hymna, přátelé.
0: Chceme to tady hrát. Tohle nechceme. A vím si, že u tohohle by se směla radovat, že si postoupila.
1: Jako ty Fini myslíš?
0: No, jo, to nejde. Co my chceme slyšet? Co?
1: Tohle ne.
0: Tohle ne.
1: Finskou hymnu nechcem.
0: Pojďme tu naší.
1: Kde domov můj?
0: Kde domov?
3: Hitradio. K obědu podáváme na Hitradiu speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie. Hlavní chod, megahit, na který si zapomněl.

0: kapelnář. Každý pracovní den od 12.
1: Bezpečnost má zelenou od kooperativy. A neb kyberbezpečnost pro každého.
2: Většina českých dětí tráví čas na internetu o samotě. Téměř každé páté dítě poslalo svoji intimní fotku, která ale z internetu nikdy nezmizí a může se stát nástrojem vydírání. Jak o těchto rizicích s dětmi mluvit, nám poradí Martin Kožíšek ze Safer Internet Centra. Dobrý den.
3: Dobrý den. Asi nejdůležitější je důvěra. Dítě se nesmí bát přijít za vámi, i když udělá chybu. A naučte děti naši krizovou trojčlenku. Za prvé, pokud se v komunikaci cítí nepříjemně, mají okamžitě ukončit. Za druhé, pořídit si screenshot jako důkaz. A za třetí, vše nahlásit vám, rodičům.
2: Děkujeme za radu. Podrobný manuál najdete na stránkách bezpečnostmazelenou.cz.
4: Kaufland.
5: Jsou tady.
4: Jsou tady.
6: Jo, jsou tady.
7: Jsou tady.
4: Řekni to všem!
8: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
4: Jsou ještě tady?
9: Jsou tady.
10: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
11: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
12: ZF Electronics, firma s 30-letou tradicí v Klášterci, hledá odborníky, mechanik, seřizovač a operátor výroby. Vhodné i pro absolventy. Neboj se změny a získej pohodovou práci v Prima kolektivu. Čisté prostředí s nejmodernější technologií, 13. a 14. plat, nadstandardní mzdové ohodnocení, náborový příspěvek až 40 tisíc. Přidej se k nám. zf.com/práce-klášterec.
13: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
14: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
15: Ty ještě nedaruješ plazmu v BioLife? Za každý odběr v BioLife získáš kompenzaci 1000 korun a navíc i spoustu dalších výhod v rámci věrnostního programu BioLife Care. Staň se dárcem plazmy i ty a pomáhej. Registruj se ještě dnes na plazmaproživot.cz.
16: Oh, špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
0: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: David Guetta, Hit Radio Nord Music, krásnou středu vám přeje Lucka s Hankou. No a přátelé, majky se pořád kradou, to znamená, že tradice se dodržou, což je vlastně dobrá zpráva, protože tradice
1: pořád
0: jsou...
1: Pořád se krade, no na severu Čech.
0: V Ústeckém kraji se pořád krade.
1: To je dobrý.
0: Ale když to jsou majky, tak to je jedna velká omluvenka, protože se skutečně jedná o tradici. A my jsme to o tom tady už mluvili s mým kolegou Danem minulým týdnu, ale představte si, přátelé, loupežníci z Lužic mají už 14 májek.
1: Hezké.
0: Opravdu parta chlapů z Lužic jezdí do okolních obcí a fakt je prostě berou a mají dokonce ve své obci vystavěný těch 14, jak vypadali a kolik jich všechny jako ukradli. To se mi prostě strašně líbí. A samozřejmě ten zvyk, že celý květen si obce hlídají ty svoje májky, že jo, májka se vždycky stavěla, protože slavila nejenom příchod jara, ale taky chrání obec před zlými silami, což má takový velký point, jako, že jo, to je prostě hezký. No a tento víkend se májky na většině obcí budou kácet. Obce mají k tomu vždycky k tomu patří taková nějaká menší slavnost. No, ale loupežníci z Lužic se postarali o to, že jsou obce, kde už vlastně kácet nemusí, protože ji prostě nemají, protože jim ji prostě ukradli. A přátelé, ty lužičtí jsou fakt borci, protože ukradli to v Měrunicích, v Malém Březně, v Havrani, v Poleradech, v Robčicích, Rudolicích, Bečově, Skršíně, Sebějnicích, v Lomu, Strupčicích, Bílině a i v Mostě.
1: Ty jsi to dala z paměti, Luci.
0: Já jsem holka šikovná.
1: Jako podle mě, ty bychom si měli dát pozor, jestli ty kluci jako tím nezakrývají nějaký jiný zločin. Víš, vyloupení banky, tady jakože my bereme májky, tohle z toho.
0: Jako nenápadně.
1: Nenápadně a pak jako hej, tady a vyloupená banka.
0: My jsme ty hodní loupežníci, rumcajzové. No já si myslím, že kdo by chtěl nějakou kdo chce nějakou čorku, běžte říct klukům do Lužic, oni to zvládnou.

0: Krásné dopoledne s vámi na Hitradio Not Music, Leony s hitem Don't Worry a taky Hanka s Lucií.
1: No a středá hosta je třeba, přátelé, dneska nás čeká speciální host, je to Monika Millerová z Mostu, která byla účastnicí pořadu Extrémní proměny. Na začátku pořadu vážila 130 kg a na konci...
0: Budeš to říkat, nebo to necháme jako překvápko?
1: Já myslím, že už to všichni vědí. Na konci schodila 47 kg, vážila 83, což je obrovský posun. A samozřejmě nás to všechno zajímá. Zajímá nás taky to zákulisí, co třeba v té televizi nejde vidět, protože pojďme si říct, ne všechno, tak jak ta televize, ta produkce ano. Samozřejmě vymýšlí ty scénáře a tak dále. Takže to nás taky zajímá podívat se do zákulisí toho televizního štábu, do čeho jí tlačili, co se jí třeba už nechtělo a tak dále. A pokud vy máte dotaz na Moniku Millerovou, která prošla pořadem Extrémní proměny, klidně pište na 37 3 9 9 5 8, nebo klidně namluvte hlasovou zprávu.
0: No a jestli jste přitom dostali chuť trošku hubnout a potřebujete zvýšit tepovku, tak to vám určitě pomůže i další hit, který si dáme za chvíli. Dáme si hit Alibi a Elu Henderson a Rudimental. Tak zůstaňte s námi na Hit Radio North Music.
2: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
3: Kaufland.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Domov důchodců Bystřany hledá všeobecnou zdravotní sestru. Čeká vás příjemný kolektiv, stabilní práce, benefity ve formě odměn, sick days, parkování v areálu a další. Pošlete váš životopis.

0: smysl. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
0: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Vážení přátelé, srdečně vás zvu do Teplic na slavnostní zahájení 872. lázeňské sezony. Poslední květnový víkend od 29. do 31. května naše město znovu ožije hudbou, setkáváním a jedinečnou atmosférou. Přijďte si užít Teplice s rodinou i přáteli. Těším se na vás. Jiří Štábl, primátor města.
3: Rituál z vás zve do nové prodejny v galerii Teplice, otevřené od 23. května.
4: Objevte jedinečné vůně pro domov i tělo a dárky pro každou příležitost.
3: Nová prodejna Rituals v galerii Teplice.
4: Přijďte si přivonět k okamžikům, které zpomalí váš den.
3: Rituals.cz.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
6: Senkor.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Hit Radio. Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Radia. Hokej je lepší s Hit Radiem.
10: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayment.cz.
9: Hit Radio North Music.
11: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: středeční hity na Hitradio Music. To je Mika s hitem Happy Ending a Roberte, co ti říká Happy Ending?
1: No, že jdeme na dopravu, že jo?
0: Jdeme na dopravu.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na dálnici D6 na 78. kilometru u Lubence ve směru na Vary. Bourala dvě osobní auta a ještě na trase z Mělníka na Slaný před nájezdem na D8 se vytvořila asi kilometrová kolona. Vaše dopravní info volejte na 800 900
2: 952. Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A Kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
6: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
7: Já.
6: Protože jsou spolehlivé?
7: Já, natürlich.
6: A se zárukou na 5 let zdarma?
7: Já, sicher.
6: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
8: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
9: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Sněmovní výbor pro obranu projednal návrh na jmenování generálporučíka Miroslava Hlaváče náčelníkem generálního štábu. Tím se splnila zákonná podmínka. Nyní ho prezident Petr Pavel může jmenovat. Současný náčelník generálního štábu Karel Hřehka končí k 31. srpnu. Češi častěji řeší obezitu a cukrovku. Všeobecná zdravotní pojišťovna proto rozšiřuje projekt Prevence na předpis, který má lidem pomoct se změnou životního stylu ještě dřív, než se objeví vážné zdravotní problémy. Jakým způsobem vysvětluje mluvčí VZP Viktorie Plívová?
10: Lidem s nadváhou, počínající obezitou nebo prediabetem, kteří změnou životního stylu mohou zabránit rozvoji chronických onemocnění, nabídne až 8 000 korun na pohybové aktivity a nutriční poradenství.
1: Pokud se projekt osvědčí, chce ho VZP zavést plošně pro celou republiku. Děti z Polep vyhlásili sbírku pro kamarády z Klokánku. Základní a mateřská škola Polepy vyhlásila sbírku s názvem Den pro Klokánek aneb Děti dětem. Cílem je vybrat pěkné hračky a věci, sladkosti i drogery pro děti z Klokánku Litoměřice a přispět jim tak oslavě Mezinárodního dne dětí. Darovat můžete všechno, co by dětem mohlo udělat radost. Věci můžete nosit do 1. června, poté budou všechny dary společně předány dětem do Klokánku. No a čeští hokejisté podlehli na mistrovství světa Kanadě 2-3 ve skupině B ve Fruburgu, tak naši obsadili 3. místo a na čtvrtfinále se musí stěhovat. V něm se zítra utkají v Curychu s Finskem, no a pak už pojedou domů.
11: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sport areálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků, sport areál Klíny.
1: Na severu Čech bude dnes jasno až polojasno, během dne se objeví přechodně i zvětšená oblačnost, teploty 26 až 29, na horách 20 až 23 stupňů Celsia.
0: Roberte, ten hokej ti nezapomenu, co jsi to řekl.
1: Finové jsou našlápnutý, já myslím, že je nedáme.
0: Kolik ty půjdeš? Roberte, ty jsi patriot?
1: Jsem, ale říkám, jak si to myslím, no.
0: Jedeme dál, pojďme to rozdejkat.
12: Tohle nebudeme poslouchat.
0: Ale chceme poslouchat Hit Radio Nord Music, protože...
9: Hit Radio Nord Music.
0: Je tady středa, samozřejmě se středou je dneska s námi další vzácný host a tím je Monika Millerová, účastnice pořadu Extrémní proměny. Dobrý den, Moni.
13: Dobrý den.
0: Vy jste žena, která ukázala obrovskou vůli, odhodlání a taky kus svýho soukromí. Je nějaký jídlo, na který máte teďka velkou chuť a víte, že se ho nemůžete dát?
13: Jídlo není žádný, jelikož všechno se dá nahradit, ale to člověk získal už během roka.
9: Hvězdy nejen Ústeckého kraje. To jsou středeční hosté na Hit Radio Nord Music.

0: Imagine Dragons, Hit Radio Nord Music a středa s náma dnešní host Monika Mlerová z pořadu Extrémní proměny. Moni, vy když jste do toho pořadu šla, vážila jste 130 kilo. Zhubla jste neuvěřitelných 47 kilo na 83. Klobouk dolů, smekám. Řekněte nám, co vás vlastně donutilo, nebo kdo vás přihlásil vůbec do toho pořadu?
1: Donutilo mě, nedonutilo nikdo, já jsem se přihlásila ve finále sama, ale tak jako takzvaně s hecou, že jako člověk se přihlásí, stejně tě nevyberou, no a takhle to dopadlo.
0: Je to tak bejvá. Jaký byl vlastně ten život před těma kamerama?
1: Život před kamerama pro člověka jako pro mě, který to úplně jako nemusí, docela náročný. Z začátku, než si na to člověk zvykne, než si zvykne na ty lidi, než se k sobě trošku pustí, protože já jsem byla hodně uzavřený člověk, takže to, na tohle to bylo náročný. No.
0: Je něco, kdy už jste si řekla, hele, tady tohle já dělat prostě nechci, nebo člověk tam podepisuje nějakou smlouvu s tou televizí, že musí vlastně vyhovět všem podmínkám té produkce?
1: Samozřejmě je to pod nějakou smlouvu, kterou musí člověk dodržovat, ale myslím si, že i lidský přístup tam samozřejmě funguje, takže všechno je o domově, si myslím.
0: Vy jste tam vstupovala jako bývalá vrcholová sportovkyně, házela jste diskem. Přece jenom, jak je vlastně možný, že takový vrcholový sportovec se dostane do této fáze, že potřebuje odbornou pomoc v případě toho vysokého nárůstu té hmotnosti?
1: Já, jelikož jsem byla silnější už od malička, takže já už i při té vrcholové atletice jsem měla více jak 100 kilo, pak už se to jenom násobilo, chvíli jsem hubla, takový ty klasické diety nahoru, dolů, efekty, takže tam už prostě s tím člověk se takzvaně naučil žít, no.
0: A myslíte, že ten konec té sportovní kariéry znamenal ten maximální příbytek na té váze, že to bylo ta poslední tečka, když jste přestala sportovat, že pak to letělo nahoru?
1: Za mě určitě, za mě konec kariéry, zranění, taková menší pohyblivost, já jsem měla problém s kolenem, takže to u mě určitě hrálo velkou roli.
0: Protože se jako říká, že sportovec vlastně by jako neměl přibrat, že ví, jak se svým tělem pracovat, že jo, co má jíst, nemá jíst. Vy jste vlastně důkazem, že to takhle úplně být nemusí. Dneska už možná jsou nějaký terapeuti nebo nutriční terapeuti nebo kondiční trenéři. Za vás to v té době nebylo, nebo jste nenaslouchala?
1: Myslím si, že byli, ale asi ne tolik. Co teď je to víc hlídanější za mě, jak u sportovců, tak nesportovců, takže za mě toho asi tolik, nebo jsem to tolik nevnímala spíš. Tam byl spíš problém tenhle ten, že člověk to tolik nevnímá, naučí se s tím žít a já jsem byla silná od 14 let, takže spíš to člověk jako neventiloval.
0: Řekněte nám vaše sportovní úspěchy, ať začneme tím hezkým.
1: Jo, tím hezkým zrovna. Já jsem trojnásobná mistryně republiky v hodudiskem a jsem reprezentantka České republiky hlavně.
2: A ten, můžu teda, ten další úspěch, vlastně ten Monči největší, kvůli kterýmu ona k nám za námi přišla, jak se jí podařilo zhubnout, tak na to se mrkneme už zase za chvíli.

0: Miraj, cesta z města, Hit Radio Nord Music, s náma ve studiu dnešní host Monika Millerová, účastnice pořadu Extrémní proměny. Moni, my jsme se bavili už o tom, že jste byla profesionální sportovkyně, že i přesto jste se dostala na váhu 130 kilo. Kde byl ten moment, jaký moment to byl, který nastal, že jste si řekla, potřebuju se sebou něco udělat, potřebuju odbornou pomoc?
1: U mě byl ve finále největší zlom a největší paradox, že až v Turecku. Já jsem jako se sebou samozřejmě chtěla něco dělat, ale že je to až tak špatný, jsem vlastně měla na prvním tréninku v Turecku.
0: Takže vlastně, aby jsme ty posluchači, kteří to třeba vůbec neviděli ten pořad, jako já se přiznám, to znamená, že vás vybrala televize a vy potom jste jeli na kemp do Turecka, ano. Kde jste začínali startovat tu vaší proměnu.
1: Ano.
0: A tam jste si uvědomila, že je to ta správná cesta.
1: Přesně, na tom prvním tréninku, kdy boříte hubu v písku, nedokážete se ve finále ani pořádně zvednout, to pro mě byl největší zlom.
0: Já jsem si to zrovna pustila, tenhle ten kousek, kdy jste tam tahala za sebou tu pneumatiku a říkala jsem si, že se o sobě jako myslím, že nejsem obezní, morbidně, nemám jako nějaký, jsem poměrně fyzicky zdatná a sama se přiznám, že bych měla teda co dělat, abych všechny ty cviky, které vám tam trenér Martin Košťál dával, abych je zvládla. Já si myslím, že i pro normálního sportovce je to poměrně těžký trénink. On vám řekl, že to uspůsobil jakoby vám, nebo to schválně oni dají takový ten extrémní trénink, aby ten člověk se úplně totálně zlikvidoval.
1: Každý trénink Martin samozřejmě přizpůsobuje člověku jako takovýmu. On věděl, že nesnáším běhání, takže mi ho dal všude, kde mohl.
0: Ježiš.
1: Takže to bylo úplně jasný a on prostě ví jak na člověka, no, a ty tréninky, on mě účelově stavil většinou na X sérii, protože věděl, že budu dělat ještě na série. Prostě jsme to tak měli od začátku s Martinem a on to moc dobře věděl, jak na mě.
0: Jaký byl teda Martin Košťál, kondiční trenér?
1: Martin Košťál je výborný trenér, výborný chlap a člověk jako takovej. Hlavně umí dobře motivovat. Si myslím, že to je člověk na správném místě, takže za mě je to super chlap a super člověk.
0: Přišel nějaký moment během toho natáčení, kdy jste si řekla, že fakt to nedáte, že chcete skončit, že to bylo moc?
1: Samozřejmě za těch momentů za ten rok bylo mraky, člověk to kolikrát chtěl zdát, když mi váha dlouhodobě stála, tak tam člověk hodně přemýšlel, jestli to fakt dělá dobře.
0: A co vás drželo při tom životě? Byla to vaše jako vůle pevná?
1: Neřekla bych, že úplně vůle, ale 100% moje rodina a moje manželka, takže díky nim jsem to vlastně celý ten rok zvládla, dá se říct, s klidným svědomím a štítem.
2: Já se teď ještě vrátím na začátek teda toho pořadu. Tam to vlastně začíná ještě před tím tréninkem, že vy se musíte svléknout do spodního prádla a jdete tam na tu váhu. Jaký je tohle to pocit, ten moment? Tam je i ten štáb. Teď, co jste zrovna cítila?
1: Tady ten moment je samozřejmě účel toho pořadu a myslím si, že takový to know-how jejich, který člověk jako obézní si to neuvědomuje, ale tím, že tam stojí, je tam nějaký štáb a tohle prostě mu za mě musí být a musí to člověk prostě překonat. Samozřejmě nikdy jsem to nesnášela, takže je to tak.
2: A jak se ještě natáčí ten úvodní medailonek, vlastně když říkáte o sobě, co děláte za práci, prostě se tam představujete, tak tam taky ve spodním prádle jdete před to zrcadlo a popisujete sama sebe, jak se vidíte. Tohle to se natáčí ještě, než to víte, že vás vybrali, jakože to tam posíláte, nebo si vás přijdou pak natočit?
1: Jsou určitý věci, které samozřejmě zveřejňovat ani nesmím a tohle bych nechala na rozhodnutí PR oddělení Novy.
2: Mm-hmm, dobře, děkuju.
0: Co bylo fyzicky nejtěžší během toho natáčení pro vás? To běhání?
1: Paradoxně to běhání to nebylo. Fyzicky nejtěžší ve finále skloubit čas. Člověk potřebuje občas 28 i 32 hodin na to, aby všechno stihl. Takže pro mě byl nejhorší čas a naučení se pravidelnosti jídla. To bylo pro mě nejhorší trénink, věděl Martin i já, že s tím nebude problém.
0: A psychicky náročný?
1: Psychicky náročný byl samozřejmě celý rok kort. Já jsem měla paní můj ještě těhotnou, máme malou dceru, takže tohle bylo náročný. Jo.
0: S náma ve studiu Monika Millerová, účastnice extrémních proměn Hit Radio Nord Music. Zůstaňte s námi.

0: Na Hit Radio Not Music Kygo a Sandra Kalas s hitem Happy Now a šťastná je i naše dnešní hostka, to se prý říká, hostka.
1: Je to takový trendy prý.
0: Náš dnešní host, Monča Millerová, která se účastnila extrémních proměn a úplně září, protože se jí podařilo zhubnout krásných 50 kilo.
1: Jako takhle, vy ji nevidíte, ale já musím říct veřejně, že vypadá té Moni velmi, velmi dobře. Opravdu klobouk dolů.
2: Moc děkuju.
1: Pojďme se podívat na to, jak to vlastně vůbec probíhá v těch extrémních poruňách. Zmínili jsme to, že na 3 týdny odjíždíte do Turecka, ale pak se člověk vrací do klasického svého života. Řekněte nám, člověk se musí dostat nějaký jídelníček nebo nějaký cvičební plán. Ten se třeba po týdnu mění nebo po 14 dnech. Popište nám, jak probíhá ten návrat do toho běžného každodenního života.
2: Návrat po Turecku je ve finále docela složitý. Člověk v tom Turecku to měl jednodušší. Uvařili mu, odcvičil si, odpočinul si. Takže to bylo takový jednodušší, ale teď se vlastně člověk vrací kolotoč. Práce, vařit, cvičení. Myslím si, že první měsíc pro každého zvlášť je docela náročný. A než to člověk skloubí, tak to chvíli trvá. No. Je to...
1: Takže oni vám dali domů třeba jídelníček a cvičební plán. A vy jste jela?
2: Dostala jsem samozřejmě od našeho nutričního poradce Pavla Suchánka nutriční plán, recepty, gramáže a cvičební plán samozřejmě od Martina, který se vyvíjel podle toho, jak jsem zvládala nebo nezvládala, co bylo potřeba přidat, co ubrat.
1: A po jaké době vás pak kontrolovali?
2: A Martin docela často i denně.
1: Jak jako často i denně? Jako po telefonu nebo?
2: Samozřejmě po telefonu, ale i osobně, samozřejmě tréninky jsme spolu měli, byli jsme ve velmi úzkém kontaktu.
1: Mm-hmm. A to trvá opravdu po celý rok, ten úzký kontakt?
2: Ano, ten
1: takhle hodně úzký?
2: Ano, ten úzký kontakt fakt trvá takhle celý rok. Martin je, jak už jsem říkala předtím, Martin je fakt fajn chlap v tomhletom a dokáže... Mě několikrát zvednu telefon i večer, nebo respektive skoro v noci, takže ten úzký kontakt je fakt jako nutný, si myslím.
1: Rozplakala jste se mu někdy?
2: Martinovi ne.
1: A doma? Manželce?
2: Já mám pocit, že za ten rok asi jo.
1: Že už člověk toho měl?
2: Takzvaný plný zuby. Přesně tak.
0: Ono, vy jste musela v tom Turecku teda najet tu zdravou životosprávu. Asi první dny to šlo... Co ty další? Byla jste tam 3 týdny. Já jako vím, že když chci odbourat cukr, tak po 3 dnech už jako bych šáhla po čokoládě nebo něčem takovým. Jaký to bylo pro vás?
2: Pro mě to bylo ve finále ani ne tak těžké, jakože na cukr nebo tohle. Já jsem tam ve finále chutě neměla žádný, což bylo docela paradox. Za mě byly porce strašný. Já jsem nebyla zvyklá tolik jíst. Já jsem měla spíš problém, že jsem nejedla, pak jsem se třeba najedla extrémně večer, takže pro mě problém byly od začátku porce.
1: Takže platí to, že i když člověk má 130 kilo, že neznamená to, že se přejídá, ale že se špatně stravuje.
2: Přesně
1: tak.
2: Není
1: to o tom množství.
2: Přesně tak, u mě to vyloženě nebylo přejídání, jakože přejídání celodenní, ale já jsem třeba přišla po 12 hodinách z práce, kde jsem nestíhala se najíst, nebo prostě něco do toho vlezlo, člověk neměl chuť a večer přijdete, no a sežerete půl ledničky, že?
1: Vaším největším problémem byla kola. Protože jste prý vodu vůbec nepila. Vy ji tady máte na stole, potvrzuju, že Monika pije vodu.
0: Já myslím, že tam má tu kolu, já tam nevidím.
1: Takhle, když vám dneska postaví na stůl někdo kolu a vodu, po čem sáhnete?
2: Před rokem bych řekla po kole, ale teď už je to po vodě.
1: Jak bylo těžký se zvykat vlastně na vodu?
2: Ve finále tohle snad bylo jeden z nejhorších momentů, no. Že tím, že já jsem to fakt pila ve velkém a vodu jsem fakt skoro nepila, zcela výjimečně, takže tohle pro mě asi bylo nejhorší, ne tak jídlo, ale kola.
1: Stane se teďka zase, když je člověk zvyklý, já to třeba beru podle sebe, já jsem dřív taky vodu teda se přiznám vůbec nepila, to byly samý ajstíčka, něco sladkého. A teď si člověk jede na ten režim té vody a naopak si zase dáte vy teď něco výjimečně sladkého, přijde vám to fakt sladký jako cecek, že to je vlastně...
2: Tak. Úplně extrémně, já ve finále od té doby, co jsem odletěla do Turecka, nesladím ani kávu a to jsem sladívala dvě až tři žičky. A nedávno moje paní sladí, takže nedávno jsem si jenom vzala její kafe, no jo, to bylo něco strašného.
1: Je nějaká potravina, prostě nějaký jídlo, který už víte, že si nikdy v životě nesmíte, nebo nedáte, nebo se dá všeho s mírou?
2: Myslím si, že všeho se dá s mírou a hlavně spoustu věcí, které fakt člověk miluje nebo má rád. Dobrý příklad je třeba smažený sýr. ten se dá tak jednoduše udělat zdravě.
1: Jak? Řekněte nám to.
2: Úplně jednoduše, koupíte si nízkoprocentní sýr, třeba ajdám 30, obalíte to v pohankový mouce a dáte do hlukozdušní fritézy. Vyřešeno a ušetříte minimálně 500 kalorií.
1: Tak vidíte, jak je to jednoduchý.
0: Blíží se čas oběda, obalovaný
1: přesně sýr. Tak. A hlavně pryčky. Čas plavek, věk. Takže obalovaný sýr jste říkala v pohankový
2: mouce, pohankový strouhance. Úplně jednoduše.
1: Chutná to stejně?
2: Chutná to stejně. Stačí na to akorát stříknout olivový olej a máte vyřešeno.
1: Tak děkujeme za dobrý tip. S náma Monika Millerová, účastnice pořadu Extrémní proměny.
3: Hvězdy nejen Ústeckého kraje. To jsou středeční hosté na Hit Radio Nord Music. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
4: Tak přesně v takovýhle jeskyni v naprostý tmě uvízlo jeden čínský potápěč, vplul tam do toho podvodního jeskyního systému a ztratil se, jo. A co je teda neskutečný, že on tam 5 dní přežil v nějaký vzduchový kapse, uvízl tam, přežil to bez jídla, bez pití, pod vodou a v moment, kdy se vynořil, tak jako první jeho věc, první reakce byla: nemáte cigaretu?
5: No tak si to představ, ten borec tam musel mít v té vzduchové kapse hroznou nudu, jako vem si, že 5 dní tam koukáš možná na nějaký ryby, jo, a jediný, co ti chybí ke štěstí, je zapik. A já úplně vidím, jak vylez, prostě absolutně bez stresu, já bych se osobně zbláznil, no, já nemám rád stísněný prostory.
4: Já bych umřela šokem.
5: Tak přesně, ale borec prostě po 5 dnech nějak ho jako vytáhnou a on první co... Tak kam se potápíme dneska?
3: Vždycky snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
6: Kaufland.
8: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: Chomutov ožívá. Zažijte kulturní léto v kulisách historického centra plného hudby, umění a setkávání. Už v neděli 31. května prožijte v Chomutově pohádkový Den rodin. Startujeme ve 14 hodin. Centrum žije. Pojďte si ho užít s námi. Více na visit.chomutov.cz.
10: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
11: A tava!
12: Přichází Vinnetů a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
13: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
14: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Datart.
15: Senkor.
16: Objevte Jítravský dvorec, místo, kde se potkává příroda, pohoda a výjimečná gastronomie. Nadechněte se čerstvého vzduchu Lužických hor, vychutnejte si skvělé jídlo a dopřejte si čas jen pro sebe. Jítravský dvorec, místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
17: Kaufland.
18: Jsou tady.
17: Jsou tady.
18: Jo, jsou tady.
19: Jsou tady.
17: Řekni to všem!
19: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
17: Jsou ještě tady?
20: Jsou tady.

0: autorizovaný servisní partner Škoda, Okin, Ústí nad Labem, Lovosice a Louny. www.okim.cz www.okim.cz
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Music, přejeme vám krásnou středu. S vámi Lucka Zánkou a taky dnešní host Monika Millerová, účastnice pořadu Extrémní proměny. Monika schodila skoro 50 kilo své váhy. Moni, jak hodně je těžký změnit ten jídelníček, jako už jsme se o tom bavili, ale jak hodně to leze třeba do peněz, kde člověk schání ty zdravý potraviny, je to problém?
1: Já si myslím, že v dnešní době už to problém není. Samozřejmě Penny byl velmi nápomocný a spoustu těch věcí se tam dá pořídit úplně jednoduše. Prostě přijdete, koupíte a jdete.
0: Je to dražší než klasické
1: Já si myslím, že tohle

0: byly samozřejmě přišly věci, které nechutnaly ani mě, ani jim, takže řekla bych tak 50 na 50.
1: A máte dvě malinký děti. Jak stravujete ty dětičky?
0: Holka je velký milovník zeleniny, takže u ní je spíš problém do ní dostat spíš to maso, ale zelenina, to ona to miluje, takže v tomhle jsem já nadšená, že to úplně zbožňuje. Tvarohy se mnou baštila ve velkým, celkově bílý jogurty a tady ty jako zdravější věci. Ona ve finále jí to asi chutná ještě víc než mě.
1: Tak to je na dobré cestě.
0: Každopádně.
1: Pojďme se podívat na ten pořad, když jste pak sama sebe viděla v té televizi, celou tu vaši cestu, co se vám promítalo hlavou?
0: Mě ve finále asi všechno, hodně ty vzpomínky, že člověk jak to vidí teď a jak to viděl před rokem, ve finále jsem se i jako mojí paní ptala, říkám, to bylo toto tak strašný a ona mi řekne, no, bylo, no, ale nikdy mi to samozřejmě neřekla jako úplně takzvaně naplno, ale člověk si to asi uvědomí až i zubne, si myslím, tyhle ty věci, že to je vlastně tak špatný na začátku.
1: Když se tam přece jenom vidíte, tak si myslím, že člověk musí být na sebe i zákonitě trošku pyšnej, protože 50 kilo, to je možná váha jednoho člověka, kterou jste měla
0: navíc. Konkrétně mojí paní tam má 50 kilo.
1: Přesně tak, měla jste ji vy navíc na sobě, tak přece jenom, když se vidíte, viděla jste se v tom spodním prádle před tou proměnou a po té proměně, tak asi vám i trošku přece jenom zapleslo srdíčku, že jste to dokázala, byla jste na sebe pyšná.
0: Jako to každopádně, člověk jako korty, já jsem už po operacích, jako po operaci, když člověk se rozbalil a ty máš plochý břicho, jako někdy v životě, tak to jako člověk zírá, no.
1: Co to znamená, vlastně to, že jste měla převisy té kůže, takže vám operovali bříško a
0: prsa. Takže to jako myslím si, že pro obezního člověka od puberty je největší šok po operacích. V finále člověk hubne, tak tam ty převisy furt jsou, to prostě vidíte, že ta kůže planda. A po těch operacích si myslím, že tam je ten největší efekt.
1: Jste se sebou teď spokojená? Pomohly vám třeba i ty operace k tomu, aby se zvedlo vám přirozeně sebevědomí, který k tomu patří?
0: Já si myslím, že jsem sebevědomý člověk už od začátku, ono ve finále člověk tím trošku kryl tu váhu, ale myslím si, že teď jsem ještě víc spokojená a i moje paní to tvrdí a říká, že vypadám víc šťastnější a nejsem takovým bručou.
1: Něco na tom je, že jo, ta osobní spokojenost je prostě důležitá.
0: 100%, to musím jenom souhlasit.
1: Jak reaguje okolí? Poznávají vás lidi v Mostě? Přece jenom
0: A nejenom v Mostě.
1: Jo?
0: A nejenom v Mostě, já jsem chtěla před dílem trošku utíct, takže jsem jela na Moravu, moje paní tam má rodinu, takže jsme říkali, no tak se schováme na Moravě, no a ono nic. Když jsme přišli do obchodního centra, tam vlezla jsem do prvního obchodu a tam paní, ježiš, vy jste byla v těch extrémních proměnách a já jo, byla.
1: A jak reagují na vás?
0: Ale z 90% fakt jsem se nesetkala jsem se snad s negativem. Fakt lidi řeknou, moc vám to sluší, nebo vypadala jste dobře, občas tě třeba poradit. Já si jako můžu říct, že negativa zatím žádný.
1: A radíte těm lidem na potkání, když vás takhle poprosí?
0: Samozřejmě, když můžu a je to věc, kterou vím, tak jim samozřejmě milé ráda poradím, to stejný i na mém Instagramu, spousta lidí, spousta dotazů a co jsem mohla, to jsem odpověděla. Takový ty odbornější věci už jsem samozřejmě řekla, ať odeberou na odborníky samozřejmě.
1: My tady na vás taky máme nějaké dotazy na 37939958. Podíváme se na ně za chviličku. S náma Monika Millerová, účastnice extrémních proměn.

0: Na Hit Radio North Music hit Prayer in a Sea s vámi dneska výjimečně Hanka, já tady budu vlastně ještě další týden, s Luckou a taky host, který se účastnil, nebo která se účastnila extrémních proměn, Monika Millerová. A my jí tady zpovídáme, jak to všechno probíhalo, jak to bylo. A přidali jste se k nám i vy, naši posluchači, který jste nám napsali na 37 39 958. Tak Lucí, začni s těma dotazama.
1: Tak mám tady od posluchači Dáši. Já včera jsem paní potkala v Mostě ve fanparku i s manželkou a dětma. Zajímalo by mě, kde se vidí třeba za 5 let po téhle proměně. Myslím, jako zda se to snaží udržet, nebo třeba ještě něco schodit, nebo je to těžké?
2: Samozřejmě, teď si myslím, že je docela důležité to udržet. Z dlouhodobého hlediska já už úplně hubnout moc nechci, samozřejmě pár kilo klidně ještě jo, ale nedokážu sama sebe vidět třeba o ještě 20 kilo míň.
1: Takže já myslím, že vypadáte tak dobře, já si taky neumím teda představit, já tady Moniku vidím a taky si to neumím představit, kdybyste byla štíhlejší. Další dotaz od Mirky. Monča si pořídila kolečkové brusle a krouží s kočárkem kolem Mosteckého jezera. Tak se chci zeptat, zda už se na nich naučila.
2: Řekla bych, že učení kolečkových brusl ještě chvíli potrvá. Zatím kočárek je velmi dobrá opora. Takže já si beru tu těžší, samozřejmě holčička starší je těžší, takže aby kdyby náhodou, tak si beru jít. Takže zatím to moc nejde.
1: Pojďme se ještě vrátit k pořadu Extrémní proměny. Co vám ten pořad dal kromě hubnutí?
2: Co mi dal mi nový náhled na život jako takovej, že nemusí člověk přežívat v tom těle a nemusí se spoustu věcem stranit, spoustu věcí, které normální člověk jakoby nepochopí, co jakoby my jako silnější lidi zažíváme, a to je třeba blbá koupě sedačky, koupě nábytku jako takovýho. Takže to už jako řeším bez problémů. A hlavně já jsem spokojená a nadšená, že můžu běhat s naší dcerou. A s malým teprve začnu, takže to bude ještě větší sranda, takže to je pro mě nejvíc, že můžu si malítat po hřišti, po proliskách a já se tam vejdu, což je pro mě je to nejdůležitější.
1: Předtím jste se zasekla a teď už projedete s nima tak po té klouzačce.
0: Můžu se ještě zeptat, vyvrcholením tohle z toho pořadu je ten gala večer, ale myslím si, že ve vašem případě to vyvrcholení bylo trošku jináčí. Vy jste tam zněli fanfáry, vy jste byli na Hněvíně.
2: Ano, byli. My jsme měli svatbu po 6měsíčním vážení, takže tam toho bylo víc. No, já jsem za ten rok toho si myslím stihla až.
1: A svatba se podařila. Zeptám se, tu svatbu jste si organizovali sami, nebo vám v tom pomáhala vlastně produkce třeba té televize?
2: Samozřejmě tohle jsem dostala já jako dárek od Martina Košťála, takže to zařizovala Nova jako taková.
1: Hodně silný téma v tom pořadu bylo i téma vaší maminky, která bohužel odešla ve velmi brzkém věku, možná právě proto, že měla třeba taky problémy s obezitou. Vy jste mamince dala slib, že se vám jednou podaří zhubnout. Jak hodně byla ta motivace? Myslela jste během toho roku i na tu maminku?
2: Během toho roku jsem na moji maminu myslela několikrát a myslím si, že občas i víc než sama na sebe, protože přece jenom člověk vidí asi z dlouhodobého hlediska, jak by to asi dopadlo, že u mojí maminy to nebyla jenom obezita, bylo tam těch nemocí podstatně víc a rozhodně neplánovala odejít brzo. Takže, ale hodně jsem k tomu směřovala, tak to byl jako jeden z hlavních bodů, abych to vlastně změnila celý.
1: Takže byl to vlastně strašák, mít to pevné zdraví, aby člověk nepředešel vlastně nějakým černým scénářům, takže...
2: Je to tak, našlápnuto už jsem k tomu podstatně měla a už by se to podle mě jenom kupilo.
1: S náma ve studiu Monika Millerová, účastnice pořadu Extrémní proměny, zůstaňte s námi.
3: Hvězdy nejen Ústeckého kraje, to jsou středeční hosté na Hit Radio North Music. Hit Radio. Hovoří kapitán Jasmin a letuška Michal. Toto je Last Call. Prosíme posluchače Hit Radia, aby se co nejdříve dostavili k odletové bráně společnosti Invia. Čekáme jen na tebe. Řekni nám, jaké je tvé výherní sedadlo a dovolená za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
4: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.
5: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na ter.cz.
6: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
7: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
8: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
9: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
10: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
11: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
12: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5 999 korun. Koupíte na senkor.cz.
13: Senkor. Oh!
14: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
15: Hit Radio Nord Music.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Užíváte si poslech Hit Rádia Nord Music, to je hit Golden, takový zlato. A zlato tady máme dneska i my, protože tady máme mistryni České republiky Monču Millerovou, která se účastnila extrémních proměn. A my tady celý dopoledne zpovídáme. A já nemám zapnutý mikrofon, to by se špatně zpovídalo.
1: Už jsem zapnutá. Moni, pojďme si udělat takový rychlej dotazník na závěr, protože čas je neúprosnej. Nejoblíbenější zdravé jídlo?
2: Kotič pizza.
1: Cože?
2: Kotič pizza.
1: To existuje?
2: Ano.
1: A to si děláte jenom doma si?
2: Ano.
1: Nebo v pizzerii to... To taky nevím, proč se neudělat v pizzeriích takovýhle zdraví, že jo? Že bychom mohli chodit. Dobře, tak jsem se poučila. Co vám dneska chutná víc než dřív? Co se třeba dřív jako nesnědla a dneska vám to chutná?
2: Bílý jogurt. Ten jsem úplně nenáviděla, takže... A ten teď miluju, takže...
1: Fakt, já ho taky nemám ráda. A aspoň si to trošku osladíte, nebo vůbec ne?
2: Já si tam dávám domácí marmeladu a my děláme skoro všechno domácí, takže...
1: Dobře. Nejhorší cvik?
2: Všechny. Ne. Pro mě furt nesnáším běh, i když běhám, ale furt nesnáším.
1: Co bylo těžší, tréninky nebo televizní kamera?
2: Já bych řekla, že televizní kamera ze začátku určitě.
1: Jakou větu slyšíte od lidí nejčastěji, když vás potkají?
2: To seš vážně ty?
1: To je hezký. A kterou první věc jste si po proměně koupila?
2: Oblečení nový.
0: Lucka se nám zakuckala, vzalo jí to úplně dech, že si musela Monča koupit oblečení.
1: Já ale to omlouvám.
0: Jste musela obměnit celý šatník.
1: No, to jsem...
2: Je to tak a bylo to velmi nedávno, protože jsem furt laborovala s tím. Ale to přece není tak hrozný, no bylo to hrozný, takže komplet celý šatník jedu na novo. No. Mm-hmm.
1: A co byste vzkázala lidem, kteří mají pocit, že třeba takovouhle změnu, jakou jste prošla, vy nezvládnou?
2: Zvládne každý, akorát musí člověk chtít, o ničem jiném to není.
0: No a myslím si, že jsme od Monči zjistili úplně všechno. My bychom vám pro dnešek, už čas je opravdu neúprosný, chtěli poděkovat Monču za to, že jste dorazila k nám do dopolední show, že jste byla opravdu upřímná ve vašich otázkách. Luci?
1: Děkujeme, my a budeme si těšit zase zítra s Haničkou 9 hodin ráno.
0: A za chvíli už jsou tady i vaše srdcovky od 12 hodin a od 4, o ne, kolik začíná Padla?
1: Od 15 hodin Padla. Od 3 do 6 Padla s Káťou a s Kamilem. Krásný
0: den. Mějte se krásně, ahoj.

0: don't put the blame on me.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio.
3: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, na trase z Litoměřic na Českou Lípu za Lukovem bude probíhat práce údržby a ještě na trase z Mělníka směrem na Slaný před nájezdem na dálnici D8 se vytvořila asi kilometrová kolona, tak počítejte se zdržením. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.

0: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Budoucí maminky čeká příjemná změna. Vláda schválila návrh na navýšení rodičovského příspěvku. Jeho cílem je zmírnit dopady inflace na rodiny s dětmi. O kolik se částka zvýší, popisuje mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Slavík.
4: Schválený návrh počítá se zvýšením celkové částky rodičovského příspěvku z dosavadních 350 tisíc korun na 400 tisíc korun pro domácnosti s jedním nejmladším dítětem. V případě rodin, ve kterých se současně narodí dvě nebo více dětí, by se celá částka zvýšila ze současných 700 tisíc na 800 tisíc korun.
3: Změna se bude vztahovat na děti narozené od 1. ledna 2027. Alergiky v horkých dnech mimořádně ohrožuje pyl v ovzduší. Týká se to prakticky celého území Česka. Situace by se měla zlepšit jen mírně na severu nebo východě během čtvrtka. V ovzduší jsou hlavně pyly trav a obilovin. Nějakým druhem alergie trpí v Česku zhruba třetina populace. Alergie na pily jsou nejčastější. Teď se podíváme k nám.
5: Už tuto sobotu se okolí jezera Most promění ve sportovní centrum pro všechny generace. V rámci veřejné akce Mostecký festival 10 000 kroků vás čeká dopoledne plné pohybu, inspirace a aktivního odpočinku pod vedením zkušených lektorů. Běhat se bude kolem jezera a vyzkoušet můžete i pilates. Je to od 10:30.
1: Hokejový servis Hit Radio.
6: Čeští hokejisté zakončili základní skupinu na světovém šampionátu prohrou s Kanadou 2-3. To znamená, že naši ve skupině B ve Friburgu obsadili třetí místo a na čtvrtfinále se stěhují do Curychu. V klíčovém duelu vyzveme Finsko. Zápas se bude hrát zítra v 16:20. V dalších duelech se utkají Kanada se Spojenými státy, Švýcarsko se Švédskem a Norsko s Lotyšskem.
7: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
8: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků? Sportareál Klíny.
5: Na severu Čech bude dnes jasno až polojasno, během dne se objeví přechodně i zvětšená oblačnost. Teploty 26 až 29, na horách tam to bude do 23 stupňů.

0: Začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Je to tak, jsou 3 minutky po 12. hodině. Dobré poledne vám přeje Kuba Urban z Hit Rádia. No a kamarádi, přátelé, jsme tady opět. Vzpomínky, dobré vzpomínky, zlaté staré časy, říkat tomu můžete, jak chcete, i tohle jsou srdcovky. Takže já vás opět vezmu do půl hodinky, kde hrajeme nejenom známé písně, na které jsme možná zapomněli, jo, ale na kterém bych ve vás chtěl vyvolat nějaké vzpomínky, nějakou náladu, určitě na léto, na lásku, možná na první vztahy a tak dál. To už záleží jenom na vašich vzpomínkách. Určitě se mnou můžete vysílat na 777-937-777. Co nás dneska čeká? Jedna diskoklasika v novém kabátě, taky 90-ková legenda, italská pohoda, francouzská taneční hypnotická smyčka, na to se moc těším, anebo taková moderní srdcovka od L. King. Ale začneme s skladbou, která má takový, já bych řekl, že opravdu zvláštní dar, jo, protože jakmile zazní, tak jakoby se ve vzduchu všechno tak nějak jako narovnalo, nálada se zvedla a prostě láska je ve vzduchu. Love is in the air!

0: Love is in the air. Milk and Sugar. No a že vám hned o něco lépe. Tohle byla jedna velká klasika v tanečním kabátku a vy posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Já myslím, že na rozjezd úplně perfektní pro dnešní srdcovky. Původně nesmrtelná klasika, ale v tomhle tanečnějším kabátě to má pořád takovou lehkost, nadhled a prostě přesně ten typ energie, který se k polední až podezřele dobře hodí. Tak kamarádi, přesuneme se teď do poloviny 90. let. Schválně můžete zapomínat, co jste tak jako zhruba dělali, k písničce, která vlastně nebyla jenom hit, ale byla to i výpověď. Jestli vám něco říká zkratka TLC, TLC, to byly holky, které se vlastně dali dohromady v té největší době takových těch girl bandů. No a jedno ze zásadních témat, které rozebírali, tak vlastně byly samozřejmě vztahy k chlapcům a dokonce i ty mezilidský vztahy. A Waterfalls je jedna z těch písní, která patří k tomu nejlepšímu od TLC. Mimochodem, dneska jedna z nejvýraznějších tváří celé skupiny, Lisa Left Eye Lopez, tak slaví narozeniny. Tak proto si dáváme TLC, no a za pár minut se podíváme do Itálie, do slunné Itálie, za písní, která vám dokáže jako vyvolat úsměv, podle mě jenom řeknete Felicita a už podle mě jako tušíte, kam se vydáme. Dáme si 80. léta, protože v srdcovkách tak nějak brouzdáme hudební historii 90. 80. milénia, ale hlavně vaše vzpomínky. 777-937-777, dejte kamarádi vědět, vysílejte se mnou a tohle jsou TLC. Hej.

0: Posloucháte srdcovky u nás na Hit Radio. Tohle je typický příklad toho, kdy vlastně absolutně nemáte tušení, kdo tohle naspíval. Ale víte Feličitu, jo? Romina Power, El Baño. Tohle je ten správný název a jinak tohle je prostě klasický osmdesátkový Italo disco.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: No já to prostě miluju, jo? Tohle je zrovna jedna z těch písní, které patří jako ke zlatému fondu a vzpomínám si, jak jsme s rodiči jezdili do Itošky, hezky na Dovču a tohle nám tam hrálo. Samozřejmě v autobuse, jo? Autem jsme nejezdili. Ha, hezky pěkně, hranatou karosou. No, přátelé, pojďme dál. Od Feličity se přesuneme na taneční parkety a dáme si jednu píseň, která je velmi, ale jako velmi jednoduchá, co se týká samozřejmě textu. Je tam jenom slovo around the world, nebo slovní spojení around the world, okolo světa. Je tam ale jako hodněkrát. Dokonce si z toho můžeme udělat takovou malou soutěž. Zkuste mi napsat, kolikrát uslyšíte around the world v následujících písni od Daft Punk. Kdo se aspoň přiblíží nebo snad trefí to správné číslo, tak tomu uděláme velký hold ve vysílání Hit Radia, jo? 777-937-777, tam mi můžete psát, kolikrát se zopakuje Around the World v téhle skladbě. A je to celkem vysoký číslo. A za pár minut taky El King, tohle jsou srdcovky a tohle je vaše polední Hit Radio.

0: King. Takhle hrajeme u nás na Hit Radio a tohle jsou naše srdcovky pro dnešní středu. Doufám, že jste tam našli tu svoji a já se ještě velmi rád vrátím k srdcovce, která zněla před chvílí od Daft Punk a Around the World. Vy jste počítali a někteří se dopočítali.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Tak já si myslel, že do toho se mnou nepůjdete, jo, ale tolik zpráv, které dorazilo, za to samozřejmě patří velké díky. Počítali jste velmi pilně. Měl jsem tady několik tipů. Například Michal z Trutnova psal, že 144krát. To samé napsal Frank, 144krát. Kluci, jako, že vy jste si to našli na Google, protože existuje samozřejmě dlouhá verze a krátká verze. Takzvaná albová verze a potom verze do rádia. A v té dlouhé albové verzi to bylo skutečně 144krát. Nicméně my jsme hráli o něco kratší verzi, která má 3 minuty 49 vteřin a správné číslo. Jako úplně správné číslo je 81, nicméně já jsem to počítal s váma a protože se ten ocásek té písničky tak nějak trošku zkracuje, tak si myslím, že vy, kteří jste napsali 76, tak máte naprosto správně, protože tolik jsem se dopočítal i já. To znamená Lucka, Pavel, Žaneta, další Lucka, která napsala, ne, že bych se teda v práci úplně nudila, ale pauzu potřebuje každý, já jsem napočítala 76krát Around the World. Ano, ano, ano. Tohle je totiž ten správný počet. Tak jestli jste dospěli ke stejnému číslu, počítali jsme všichni naprosto správně. Tak, teď už je to na vás, kamarádi a přátelé. Stačí napsat vaší srdcovku, kterou byste chtěli slyšet ode mě a já vám ji už za chvíli zahraju. 777-937-777.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Tak 2-0 jsme vedli, nakonec teda 3-2 pro Kanadu. Já jsem na to koukal a šel jsem spát za stavu 2-1 pro Česko, takže jsem si říkal, paráda, porážíme Kanadu, že krásně se mi usínalo. A pak se druhý den podívám ráno a
4: já to musel dokoukat, včera to byla pro mě povinnost. Já se vám musím přiznat, já jsem si poprvé v životě vsadil.
3: Aha.
4: A prohrál jsem, a už, takže už to nikdy dělat nebudu.
3: Tak aspoň víme, že vsadil na Česko.
4: Ale no samozřejmě, já tam tlačil ten puk těma očima a říkám si, pojď, no a nakonec 3-2, říkám, nic, tak jdu spát, tak se zaslo a už to dělat nebudu.
5: No nicméně pro nás to znamená to, že jsme teda třetí ve skupině a na čtvrtfinále se stěhujeme do Curychu a zítra 16:20 to je s Finskem, myslím.
3: Je to tak, zítra 16:20.
4: Jo, takže to znamená pro nás tohle a pro mě to znamená, pro tu sáskovku to znamená, že mám moje peníze. No, tak není zač.
2: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
6: Bys ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z králičí zahrádky.
7: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Vy jsem přeci králík.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
9: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90. Až do 2. června.
8: Kaufland.
10: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
11: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
12: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
1: Ty ještě nedaruješ plazmu v BioLife? Za každý odběr v BioLife získáš kompenzaci 1000 korun a navíc i spoustu dalších výhod v rámci věrnostního programu BioLife Care. Staň se dárcem plazmy i ty a pomáhej. Registruj se ještě dnes na plazmaproživot.cz.
13: Nová dvojka a Shop Roku fandí Česku!
14: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny!
13: Když fandění, tak Mironet!
14: Klikni dvakrát!
15: Co se tady děje?
16: Co se chystá?
17: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
18: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
17: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
19: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Kunín mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a meloun vodní se sníženým obsahem semen 1 kg za 24,90. Bila. To dobré začíná u nás.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: z Maneskin. A taky před první srdcovku jsme se dostali u nás na Hit Radio. Ano, úplně poslední tečka.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Za písně, které milujete, které máte v srdci, na které si rádi vzpomenete, které vám zkrátka třeba udělají radost pro dnešní středu. A já jsem vybral jednu, která by Wendy rozhodně jako radost měla asi udělat, protože, jak sama píše, dneska se chystám na svý srdcovky už od puberty, chystám se do Prahy na EKNA. Zatím jsem ale v práci, ale už mě to za chviličku čeká, dlouhá a horká cesta do Prahy, a protože od rána nemám moc dobrou náladu, tak si říkám, že by si mi mohl trošku naladit notu a navnadit mě na ty kluky v O2 aréně. Díky moc. No jasně, Nio a Akon jsou mimochodem dneska v O2čku, takže vy všichni, kteří tam jdete, kteří tam směřujete, tak i tohle vlastně bude kromě Wendy i pro vás, protože Akon, to je velká hvězda. Já jsem vybral Belly Dancer a hrajeme to jako dnešní středeční srdcovku pro vás, pro všechny, kteří si rádi vzpomenete na píseň, kterou jste možná zapomněli, ale pořád jí máte v srdci. Akon a Belly Dancer. Hit Radio.

0: takhle vám hrajeme u nás na Hitrádiu ve 3:15. Srdcovky za námi, ale nebojte se, zase zítra přesně ve 12 budeme vzpomínat na vaše oblíbené hity a vy už se teď můžete těšit, případně si napsat o nějakou tu svojí. Za pár minut jsou tu další zprávy, a to přesně v 1 hodinu. Představte si, že jestli vlastníte nemovitost, haha, měli byste platit? No jo, poslední dny na zaplacení daně z nemovitosti. Musí to být na účtě do 1. června, tak my vám řekneme podrobnosti a to už za 15 minutek.
1: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. Životpro.eu.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
4: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o 1/5 levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
6: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Rituals vás zve do nové prodejny v galerii Teplice, otevřené od 23. května.
9: Objevte jedinečné vůně pro domov i tělo a dárky pro každou příležitost.
8: Nová prodejna Rituals v galerii Teplice.
9: Přijďte si přivonět k okamžikům, které zpomalí váš den.
8: Rituals.cz.
10: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
11: Senkor.
12: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
13: Oh, špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Hit Radio. Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Za chvíli 1 hodina odpoledne a s vámi Hit Radio. Jakožto dnešní středeční parťák, my vám za chvíli budeme hrát třeba Robbieho Williamse, ale to všechno bude až po čerstvých zprávách. A hlavně vydáme se taky na silnice, abyste věděli, kde se zdržíte.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na trase z Mostu směrem na Louny. Za Bělušicemi bude probíhat údržba zeleně a ještě na příjezdu do Mostu u odbočky na Sou směrem od Litvínova. Tam bude probíhat údržba zeleně a počítejte tam s omezením. Vaše dopravní info nám volejte na 800 900 952.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
4: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
3: Všechno najednou?
5: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
6: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
8: Klikni!
9: Mironet, nová dvojka Ašoproku přináší...
8: Mova S70 Ultra Roller, robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
9: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
8: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
9: Když vysavače,
8: tak Mironet. Klikni dvakrát.
10: I'm Ariana Grande.
11: It's Hozier.
12: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
2: On air.
10: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
13: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Majitelé nemovitostí mají poslední dny na zaplacení daně. Finanční správa připomíná, že daň z nemovitých věcí nebo její první splátku je nutné uhradit do 1. června. Pokračuje mluvčí státního úřadu Patrik Mádle.
14: Všichni poplatníci také najdou informaci o výši daně v daňové informační schránce DIS+, do které se mohou snadno přihlásit na portálu Moje daně. V DIS+ jsou přehledně uvedené platební údaje, včetně QR kódu. QR kód velmi zjednodušuje úhradu daně.
13: Zaplacení této daně není složité, možné je také online prostřednictvím portálu Moje daně. Podvodníci aktuálně zneužívají jména policistů z Jablonce nad Nisou. Pracovníci tamního územního odboru už přijali řadu telefonátů od lidí z různých koutů republiky, které se pokusili podvodníci připravit o peníze. Ověřovali si, zda jim kriminalisté skutečně volají. Letošní hokejové mistrovství světa by mohlo pro český nároďák skončit už ve čtvrtfinále. Tak zní odhad bookmakerů. Ve čtvrtečním zápase favorizují Finsko, jak sázkové kanceláře, tak také většina sázejících. Na letošní šampionát byly zatím vsazeny bezmála 2 miliardy korun. Nejpravděpodobnějším vítězem je nadále Kanada. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Koupaliště v Litoměřicích už alespoň částečně otevřelo svoje brány. Aktuálně je v provozu menší bazén s vyhřívanou vodou. Zprovoznění celého areálu se předpokládá podle počasí zhruba v polovině června. To koupaliště Brna v Ústí nad Labem prodlužuje od pátku otevírací dobu až do 21 hodin. Do 9 bude mít otevřeno i koupaliště na Klíši.
15: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sport areálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků. Sport areál Klíny.
1: Na Ústecku bude dnes jasno až polojasno. Během dne se objeví přechodně i zvětšená oblačnost. Teploty 26 až 29. Na horách tam to bude jen do 23 stupňů.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Obvykle ano, v tomhle čase to znamená po 13. hodině, ale dneska bez Jiříka. To ale neznamená, že by Hit Radio tady nebylo a nebyli jsme tady my s dobrou náladou a se skvělými hity. Zdraví vás Kuba Urban a mám pro vás určitě Robbieho Williamse, Love of My Life, dáme si Chainsmokers hned na úvod. No a za pár minut pro všechny, kteří rádi čtou, tak pozor, pozor, velká to soutěž. Hlavně pro všechny pozorné čtenáře, protože já vám budu předčítat a vy budete říkat, ha, ha, ha. Je to pravda nebo fikce? Zahrajeme si takové jako bylo nebylo, jo? Tak uvidíme, jestli to zvládnete. Dobře poslouchejte, jak jsem sliboval, Chainsmokers a Coldplay jsou tady právě teď, tedy 4 minuty po 1 hodině odpoledne. Hit Radio.

0: Tohle byl Robbie Williams. Hit Radio je s vámi, za pár minut hrajeme činasky. No ale přátelé, vrhneme se taky na hru a na čtení, jo? To je zásadní. Protože nejenom celý tento týden, ale rovnou celé dva týdny. Pro vás vždycky po 13. hodině máme kompletní kolekci knížek Lizy Reaganové. Je to parádní balíček v hodnotě 5000 korun. Ale hlavně, vy musíte přijít na to, jestli já si vymýšlím, anebo čtu pravdu. Ano, je to prostě pravda nebo lež. Ačko nebo Bčko. Záleží na vás. Stačí to odhalit, jo? Možná stačí mít jenom nějaké takové lehké cítění. A když to zvládnete, no tak odměna vás rozhodně nemine. Takže celé léto 10 knih. Připravte si telefon 800 937 937 a vaším úkolem bude tipnout, zda ten příběh, který vám odvyprávím, tak je z knihy od spisovatelky Lizy Reaganové, anebo je smyšlený. Samozřejmě, jestli jste četli její knížky, troufám si říct, že skoro máte už jako vyhráno, jo? Že už tušíte. Tak co, vrhneme se na to? Já myslím, že bychom měli matčin hrob. Dobře poslouchejte a přemýšlejte, jestli je to příběh smyšlený anebo skutečný podle knihy. Někdy musíte vykopat staré démony, abyste ochránili nevinné životy. Když dva malí chlapci při hře v lese, nedaleko parkoviště pro karavany, najdou pohřbené tělo, policejní náčelnici Josie Quinnové se začínají vracet nepříjemné vzpomínky. I ona si v tom lese jako dítě hrávala, co nejdál od své nevyspytatelné matky Belindy Rouzové. Josie ale nemůže své vzpomínky dál potlačovat. Dentální analýza totiž prokáže, že nalezené tělo patřilo mladé ženě, která byla zavražděna před 30 lety. Ženě jménem Belinda Rouzová. Když se pak najde další tělo ženy, i ona je identifikována jako Belinda Rouzová. Jde o záměnu identit nebo o chybu v identifikaci? Ani jedno. A vysvětlení je prosté. Josiina matka pocházela z trojčat, které v dospělosti páchaly podvody a proto žili pod jednou identitou. Shodou okolností všechny zemřeli osamělé a protože tajili, že jsou tři, nikdo je vlastně nepostrádal. Tak co, přátelé, je to pravda nebo fikce? 800 937 937.
1: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Trilery Lizy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.

0: Přátelé, kamarádi, bylo to extrémně napínavé a musím teda říct, že těch telefonů, že telefon tady neustále drnčí. Ale je jasné, že já prostě beru toho, kdo byl úplně nejrychlejší, kdo se mnou dostane v tuhle chvíli do vysílání. Je jasné, že rozdáváme parádní 10 knih od Lizy Reganové. A kdo je získá? No, můžete to být klidně i vy, ale já bych řekl, že až někdy příště, protože teď je se mnou na telefonku Hana. Hanko, hezké odpoledne.
1: Ahoj.
0: Ahoj, Hani. Tak prosím tě, než se dostaneme ke správné odpovědi, jak se máš a jaké máš odpoledne?
1: Já se mám výborně, je teplo, a dala jsem si zmrzlinu a dívám se z okna a je výborně.
0: Ježiš, to je krásný. Jaká byla? Byla vanilková nebo čokoládová?
1: Vanilková.
0: Vanilková, že je lepší, že jo?
1: No, jasně.
0: Takže, prosím tě, miluješ knížky, ráda čteš?
1: Nečtu až tak moc, ale sem tam si ráda něco přečtu, něco zajímavého, napínavého.
0: Dobře. A myslím si, že Liza Reganová, slyšela si o ní někdy?
1: Neslyšela,
0: jo. O to lépe, protože přímo pronikneš do jejich děl. Mě zajímá, jestli ten příběh, který jsem četl před chvílí, příběh, který se jmenuje Matčin hrob, jestli byl reálný, skutečný podle knihy, anebo to byla lež jako věž.
1: No, já si myslím, že to není pravda, že je to lež.
0: Jasná věc! Je to samozřejmě blbost, jo? To znamená, že já jsem si to vymyslel, i když příběh vychází z knihy, ale ten závěr je úplně smyšlený. Ve skutečnosti je totiž případ daleko temnější a opravdu jde o krádež identity, ale nejde v něm o trojčata, ale o úplně praxprostý zločin. O tom píše právě Liza v Matčině hrobě a ty si to přečteš, takže gratuluju moc.
1: Jo, díky, skvělé.
0: Vůbec nemáš zač, ani užívej dnešního dne, jsem rád, že posloucháš Hitradio a měj se zase krásně, jo?
1: Ty taky, ahoj.
0: Ahoj. A hezký den pro vás, pro všechny ostatní. Chtěli byste pořádné čtení na léto? Není žádný problém, zítra pokračujeme a je to zase na vás. Je to pravda, anebo lež jako věž?
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Trilery Lisy Reganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.

0: Young and Beautiful, Lana Del Rey. 5 minut před 1:30 a s vámi odpolední Hit Radio. Tak co si dáme za chvíli? Když s námi vydržíte i následujících pár minutek, no tak si dáme Marka Ambora, Belong Together, anebo bude i Alesso, který mimochodem ohlásil, že letos přijede do Ostravy a že to tam pořádně rozparádí. Ano, hned na začátku prázdnin na obrovský festival, tak Alessa uslyšíte a jeho Heroes za pár minut.
1: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky Dove. Více na tetadrogerie.cz.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
2: Kaufland.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. KIK. Víc než si myslíte.
6: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
7: Domov důchodců Bystřany hledá všeobecnou zdravotní sestru. Čeká vás příjemný kolektiv, stabilní práce, benefity ve formě odměn, sick days, parkování v areálu a další. Pošlete váš životopis na e-mail účetní@dd.bystrany.cz a ještě jednou e-mail účetní@dd.bystrany.cz. Práce, která dává smysl.

0: autorizovaný servisní partner Škoda, Okin, Ústí nad Labem, Lovosice a Louny. www.okim.cz www.okim.cz
1: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
2: Senkor.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
7: Hitradio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hitradia. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hitradiem.
8: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayment.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tohle byl Alesso, vy posloucháte Hit Radio City, mám pro vás jednu nabídku. Jak se říká, ta se neodmítá. Protože jestli ve svých podcastových aplikacích hledáte nějaký podcast, který jste neslyšeli ještě, který vás vezme v čase trošku zpátky a který by vám měl připomenout třeba něco, co jste ještě ani nevěděli, tak vřele doporučuji Vypalovačku.

populární a myslím si, že to táhli do nějakého roku 2010, možná 2012, pak si dali nějakou pauzu, pak zase zjistili, že retro celkem frčí, tak se vrátili zpátky, a to v roce 2018. No a Uptown Girl od Westlife není jejich originální věc, je to předělávka, ale i tak to zůstává jedním z nejzásadnějších hitů jejich hudební kariéry. Takže vypalovačka, boybandy a Westlife.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

0: jedna z těch novinek u nás ve vysílání. Tohle byly UDG a Odléták. A to ve 3:15 s vámi samozřejmě Hit Radio, no a další velké hity My Chemical Romance si dáme a jejich Welcome to the Black Parade. A nebo zpěvačka, která není ani černá, ani bílá, ona to má tak na půl. Dáme si See You.
1: Hit Radio. Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafone.
7: Chomutov ožívá. Zažijte kulturní léto v kulisách historického centra plného hudby, umění a setkávání. Už v neděli 31. května prožijte v Chomutově pohádkový Den rodin. Startujeme ve 14 hodin. Centrum žije. Pojďte si ho užít s námi. Více na visit.chomutov.cz.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.

0: www.zelenoprodukty.cz.
1: ZF Electronics, firma s 30-letou tradicí v Klášterci, hledá odborníky, mechanik, seřizovač a operátor výroby. Vhodné i pro absolventy. Neboj se změny a získej pohodovou práci v Prima kolektivu. Čisté prostředí s nejmodernější technologií, 13. a 14. plat, nadstandardní mzdové ohodnocení, náborový příspěvek až 40 tisíc. Přidej se k nám. zf.com/práce-klášterec. Oh,
2: špičková krmiva Mart. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: No jo, druhá hodina odpoledne, Hit Radio, a za pár minut třeba Cyril anebo Marquez, to všechno vám nabídneme už za okamžik. Jak to vypadá na silnicích?
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Na průjezdu Litvínovem pozor směrem na Lom, bude tam probíhat údržba zeleně. A ještě na dálnici D8 mezi 29. a 49. kilometrem směrem na Ústí bude v levém pruhu probíhat čištění vozovky. Vaše dopravní info nám volejte na 800 900 952.
2: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Pro bazén. www.proxim.cz.
3: Pouze v UniCredit Bank teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně, až 5000 korun. UniCredit Bank.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo. Senkor.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal. V bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
12: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Vedra a sucho trápí ve městech i volně žijící zvířata. Problémy mají hlavně mláďata, která kvůli horku často předčasně opouštějí hnízda a úkryty. Jak jim můžeme pomoci, říká za Český svaz ochránců přírody Petr Stýblo.
13: Té vody hlavně ve městech je málo, města jsou rozpálená, to zvířata prostě nemají kde pít, takže stačí položit misku s vodou někam na trávník, do parku, do stínu a okamžitě to zvířata využijí.
12: Misku s vodou pro ptáky můžeme dát také na parapet. Ministerstvo zemědělství nadále vyplácí dotace holdingu Agrofert. Má za to, že na zemědělské dotace se nevztahuje omezení, o kterém rozhodla Evropská komise kvůli podezření na střet zájmů u premiéra Andreje Babiše. Uvádí to Deník N. Evropská komise napsala českým úřadům, že do vyřešení střetu zájmu nebude proplácet žádné dotace firmám spojeným se šéfem kabinetu. Elektromobilita v Česku posiluje. Duben byl v počtu nově registrovaných elektromobilů rekordní. Česká republika díky tomu opouští poslední příčky žebříčku zemí Evropské unie. Aktuálně je v podílu elektromobilů na 22. místě. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Mezi Nechranicemi a Žadcem na 5-kilometrovém úseku cyklostezky Ohře nechává Ústecký kraj vyměnit povrch. Je to v části u Přívlak a Stroupče na levém břehu řeky, který byl dokončen teprve loni. Cyklisté i místní obyvatelé si stěžovali na nevhodný povrch a tak tam probíhá pokládka asfaltu. Práce mají trvat do zítřka.
14: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků, sportareál Klíny.
1: Na severu Čech bude dnes jasno až polojasno, během dne se objeví přechodně i zvětšená oblačnost. Teploty 26 až 29, na horách tam to bude do 23 stupňů.
0: A teď už jdeme dál, máme 2 minutky po 14. a čeká nás Avril, Cyril a nebo Marquez. Já jsem Kuba Urban, dobré odpoledne.

s Markézem právě teď u nás na Hitrádiu a za pár minut taky s Evou Farnou. Mimochodem ve videoklipu Na ostří nože hrál Jarda Jágr. Si asi pamatujete. Ano, zítra Jarda Jágr ku podivu nebude na hřišti. Zatím není na soupisce, takže to můžeme asi potvrdit. No a my věříme, že po tom zaváhání se Slovinskem, s Norskem, a tak včera ten výkon i přes prohru si myslím, že byl celkem velmi slušnej. Já teda křičel dost, já je tam hodně tlačil a já jim věřím. Dostáváme do čtvrtfinále Finsko. Já si nepamatuju, kdy naposledy jsme hráli proti Finům nějaký takovýhle čtvrtfinálový či semifinálový utkání, tak věřím, že nám tenhle severský soupeř jaksi bude po chuti, jo, a že to zítra zvládnem. Zásadní je ovšem, kamarádi, že je to 16:20, jo, takže ten, kdo dneska dělá, nebo zítra dělá do 6 do večera, tak bude muset nenápadně se koukat jako přes rameno někde, jako na telefonu nebo tak, aby to šéf hlavně neviděl, ale nemáme ten večerní zápas, ale máme ten odpolední, to znamená v 16:20. Zase víme, že cca někdy okolo 7 hodiny už bude rozhodnuto, jestli tenhle šampionát bude medailový, a nebo jestli pojedeme dolů. Tady je Eva Farná, za pár minut taky Lost Frequencies, no a dáme si i Michaela Andrewse, jo? Mad World, za pár minut, Hit Radio.

0: Někdy je ten svět prostě hodně divoký, hodně šílený. Mad World. Michael Andrews. A za pár minut další velké hity, třeba od Black Eyed Peas. Mimochodem, z Black Eyed Peas se teďkon váže jeden za mě docela hudební bizar, protože Black Eyed Peas zpětně upravili text písně Hey Mama, aby byl prý citlivější k válce v Iráku. Na albu měli řádek o tom, že schazujou bomby na Blízkém východě. No a v rádiové verzi to museli přepsat na nevinný Drops the Bombs. Takže, jakože, hele dobrý, možná spíš asi politický gesto nebo co. Já si jenom říkám, jestli už není trošku pozdě. Ta písnička už má přes 20 let, jako. Taky tohle se děje v hudebním průmyslu. Black Eyed Peas a I've Got a Feeling dáme za chvíli.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Tak 2-0 jsme vedli, nakonec teda 3-2 pro Kanadu.
3: Já jsem na to koukal a šel jsem spát za stavu 2-1 pro Česko, takže jsem si říkal, paráda, porážíme Kanadu, že krásně se mi usínalo. A pak se druhý den podívám ráno a...
2: Já to musel dokoukat, včera to byla pro mě povinnost. Já se vám musím přiznat, já jsem si poprvé v životě vsadil.
3: Aha.
2: A prohrál jsem, a už, takže už to nikdy dělat nebudu.
3: Tak aspoň víme, že vsadil na Česko.
2: Hele, no samozřejmě, já tam tlačil ten puk těma očima a říkám si, ty, pojď, no a nakonec 3-2 říkám, nic, tak jdu spát, tak se zaslo a už to dělat nebudu.
4: No nicméně pro nás to znamená to, že jsme teda třetí ve skupině a na čtvrtfinále se stěhujeme do Curychu a zítra 16:20 to je s Finskem, myslím.
3: Je to tak, zítra 16:20.
2: Jo, takže to znamená pro nás tohle a pro mě to znamená, pro tu sáskovku to znamená, že mám moje peníze. Tak není zač.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
5: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
6: Kaufland.
7: Jsou tady.
6: Jsou tady.
8: Jo, jsou tady.
9: Jsou tady.
6: Řekni to všem!
9: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
6: Jsou ještě tady?
7: Jsou tady.
10: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
11: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
10: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
12: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
13: Klikni!
14: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
13: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
14: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
13: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
14: Když vysavače,
13: tak Mironet. Klikni dvakrát.
15: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
16: Rituál z vás zve do nové prodejny v galerii Teplice, otevřené od 23. května.
17: Objevte jedinečné vůně pro domov i tělo a dárky pro každou příležitost.
16: Nová prodejna Rituals v galerii Teplice.
17: Přijďte si přivonět k okamžikům, které zpomalí váš den.
16: Rituals.cz.
18: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
7: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Hit Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: My Blood Runnin, Ray Dalton u nás na Hit Radio a za pár minut jeden svaz českých bohemů. Máme rádi všichni, dáme si bohnouty, ale teď jedna čerstvá zpráva. Říká vám něco jméno Los Emil, ne? Už jste asi slyšeli. Los Emil, to je vlastně taková slavná postava, no tak ona to byla reálná postava, slavné zvířátko prostě, které nám tak chodilo po Šumavě, po hranicích a bylo v podstatě jako lákadlem atrakcí, jo? Tak představte si, že Los Emil to dotáhl tak daleko, že je o něm i film, no jo, a bude v kinech. Takže kdybyste si chtěli připomenout to jeho putování po českých luzích a hájích, tak můžete vyrazit do kin, samozřejmě spíš do těch menších, než do nějakých velkých multiplexů, ale tam bude právě snímek o tom, jak se Los Emil stal miláčkem celého národa, a to nejenom u nás, i v Rakousku a v Německu, protože on byl kosmopolitní, on tak jako přepíhal, ty státy mu nedělali problém, jo, využíval velmi dobře šengenského prostoru, takže chodil si každou chvíli někam jinam. Takže Los Emil dokonce bude i v kinech. Vřele doporučuji snímek takhle. Jo, nečekejte, že to bude kreslený, ani nečekejte, že to bude vtipný. Je to prostě spíš o tom, o hezké přírodě a o tom, že sem tam někde vykoukne los. A že jsme mu říkali Emil. On sám to doteď neví. Vohnouti a svaz českých bohemů a za chvíli Rudimental. To je muzika u nás na Hit Radio.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, střímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a požehnám.

Jako je třeba teď, mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek, z těžkých ran lížu se, včera jsme slavili.

0: Elemental a taky Ella u nás na Hit Radio. Tohle vám dáme za chvíli, to je taky Ella, ale Golding v tomhle případě. I Need Your Love. Budeme hrát za pár minut v spolupráci s Calvinem Harrisem. No a to je vlastně jedna z těch úplně posledních teček, alespoň pro dnešní odpoledne, protože no, třetí hodina se blíží, to znamená, že vaše nejoblíbenější odpolední show už je připravena. Ode mě snad ještě poslední připomenutí, nezapomeňte dneska na všechny Valdy, protože Valdemarové mají svůj svátek. Kuba Urban se loučí, ahoj!
1: Radio. Dámy a pánové, připoutejte se prosím. Prázdninový speciál Hit Radia je připraven k odletu. V našem letadle zbývá obsadit poslední místo. Řekni nám, které to je a dovolená z Invy za 40 000 je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
2: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
7: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
8: Mauca, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
7: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
8: No to bych to pěkně zvoral. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
9: Vážení přátelé, srdečně vás zvu do Teplic na slavnostní zahájení 872. lázeňské sezony. Poslední květnový víkend od 29. do 31. května. Naše město znovu ožije hudbou, setkáváním a jedinečnou atmosférou. Přijďte si užít Teplice s rodinou i přáteli. Těším se na vás. Jiří Štábl, primátor města.
10: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
11: A tava!
12: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
13: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
14: Tak dobře poslouchejte.
13: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
14: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
13: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
14: Budete viset 101 metrů nad zemí.
13: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
11: Maminko!
14: Prostě pořádnej adrenalin.
13: Tenhle zážitek najdete pouze na...
15: Firma na zážitky.cz.
16: Kaufland.
17: Jsou tady.
16: Jsou tady.
17: Jo, jsou tady.
14: Jsou tady.
16: Řekni to všem.
18: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
16: Jsou ještě tady?
19: Jsou tady.
20: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
21: Senkor.
19: nejnovější hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
20: Hit Rádio.
21: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Přejeme krásné slunečné odpoledne všem řidičům. Pozor na Chomutovsku, v Oslovicích na místní komunikaci, tady hasiči odklízejí a spadlý strom, takže počítejte s omezením. Já vám přeju šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Mironet, nová dvojka a šoproku fandí Česku!
3: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny!
2: Když fandění, tak Mironet! Klikni dvakrát!
4: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
5: Senkor.
6: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
5: Já.
6: Protože jsou spolehlivé?
5: Já, natürlich.
6: A se zárukou na 5 let zdarma?
5: Já,
6: Zicha. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: Aplikaci Rádia.cz Hit Radio Nord Music.
9: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Jednání k přesunu agend s premiérem Babišem a několika ministrů opustili někteří zástupci lidskoprávních a protidrogových organizací a vládních rad předčasně. Popsali ho jako smutné, nedůstojné šaškárnu a absurdní divadlo. Místo jednání se mělo konat představení změn. Pražané si mohou nově žádat o dotaci na nádrže na Dešťovku. Pomůžou tím ochlazovat město a zároveň snižovat energetickou náročnost budov. Kdo má na tento finanční příspěvek nárok, ví mluvčí města Tadeáš Provazník.
10: O dotaci mohou žádat vlastníci rodinných domů, bytů a bytových domů. Dále také bytová družstva a společenství vlastníků jednotek, které vlastní nebo užívají nemovitost na území hlavního města. Dotace pokrývá maximálně 50% způsobilých nákladů a je vyplácena zpětně po předložení dokladu o realizaci.
9: Příjem žádostí proběhne od 1. července 2026 do 31. srpna 2027. Na hřišti byli fotbalisté Bayernu Mnichov v uplynulém ročníku německé ligy k nezastavení, ale před zápasy mají zřejmě sklony k loudání. Mistrovský klub dostal od disciplinární komise pokutu 65 tisíc eur za pozdní příchod ke dvěma utkáním, která proto nemohla začít včas.
1: Hokejový servis Hit Radia.
9: Švýcarský útočník Sven Andrighetto vede po základních skupinách produktivitu hokejového mistrovství světa v Curychu a Freiburgu s náskokem 2 bodů. V 7 zápasech si připsal 13 bodů a s 9 asistencemi se dělí i o pozici nejlepšího nahrávače s Kanaďanem Sidneym Crosbym. Nejlepším střelcem je se 7 trefami Lotyš Rudolf z Balcers. Statistikám brankářů vládne Švýcar Leonardo Giannoni.
11: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
12: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků? Sportareál Klíny.
13: To je neuvěřitelný, jak to počasí meteorologům na severu Čech vychází. Slibovali sluníčko, zase svítí sluníčko. Říkali, že dneska možná i nějaký mráček a opravdu vidím nějaký mráček. Do toho mělo pofukovat, větve se nám tady hejbou a lehonce měla teplota klesnout a fakt klesla na 29 až 23 stupňů Celsia. Prostě do puntíku.
14: Dobrá práce.
13: Takže věřme jim i na zejtřek. Zítra má být sluníčko, ale pozor, opět teplota trošičku klesne na 25 až 20 stupňů Celsia.
1: Hit Radio Nord Music.
0: Tada! A je to zase tady. I středeční den si žádá svoji odpolední show padla a proto jsme tady opět my dva až do 18 hodin s vámi Káťa Haplová.
13: A Kamil Bílský. Jsme v půlce, přátelé, to si myslím, že už je skvělá zpráva. Nejhorší je za náma a víkend se nezadržitelně blíží. No a na úvod čerstvej tačka syna Jonatána, Miraj a Tenkrát.

0: Malé pohlazení po tom náročném dnu v práci. Lady Gaga, Bradley Cooper a Shallow. Středeční hit Radio North Music, 9 minut po 3 hodině s vámi. Odpolední show Padla, Káťa a Kamil.
1: Ježiš, to je zase krásně. Dneska by zase mohla policie na severu Čech rozdávat pivko.
0: Rozdávat pivko.
1: Rozdávat pivko.
0: Policie na severu Čech, chceš mi říct, že rozdává pivo?
1: Ano. Ty jsi neslyšela o policejní akci Pivo, která se dělala už po několikátý, co já si pamatuju?
0: No tak u nás v Dubí se tohle asi nikdy nedělalo.
1: Tak to je možný.
0: Fakt slyším poprvý teda.
1: To se nechci hádat, ale co vím, tak naposled se tahle akce dělala na silnici mezi Louny a Bílinou. A prostě řidiči, co jeli, hlídka je zastavila, museli dejchnout a nenadejchali.
0: Yes.
1: Tak za odměnu dostali od policie pivko.
0: Jako aby mohli nadejchat.
1: Aby nadejchali. Ne, samozřejmě nealko pivko. Prostě jako odměna za to, že jsi zodpovědný řidič, nejezdí s alkoholem v krvi, tak si prostě to vychlazený pivko v tomhle vedru, i když nealko, zasloužíš.
0: Tak to mě baví, čověče.
1: To je krásný.
0: Tohle je fakt jako dobrý. Jako přesně.
1: Hele,
0: tam
1: já chci zatleskat normálně policii. Chce se mi tleskat, protože takhle se na nás musí. Ne vyhrožovat, kolik pokud zaplatíme, kolik řidičáků nám vezmete, auto zabaví. Ne, hezky po dobrým. Budeš hodnej, dostaneš pivko.
0: Dostaneš odměnu, bombonek. To je ale fakt dobrý, čověče.
1: Nádhera. A v tomhle počasí.
0: Právě.
1: Já bych to normálně vytunil ještě. Já bych tu akci posunul, já bych to pivo spojil ještě s grilovačkou třeba.
0: Jakože, dobrý den, pane řidiči. A nula, nula, výborně. Tak tady máte pivíčko, pojďte tamhle za roh, my tam máme.
1: Dáte si klobásku nebo krkovičku?

0: Tolik skupiní napodobovalo, tolik skupiní kopírovalo. Zkrátka dobře, Nirvana, kapela, která doslova do písmene ovlivnila další hudební skupiny 90. let 20. století. To všechno vpadla na Hit Radio Nord Music ve středu ve 15:45. Krásný odpoledne.
1: No, pojďme si po takovýhle, no, nechci říct úplně stařešině, ale...
0: ale jo.
1: Ale vlastně ve finále,
0: je to fousatý.
1: Je to trošku fousatý už. Pojďme si za chvilku zahrát taky jednu ultimátní novinku. Protože ti, kteří sledovali Stranger Things, takovou tu, ten velký fenomén poslední dekády.
0: Znám to teda jenom jako název, vůbec nevím, co to je.
1: A naši posluchači vědějí. Skvělej, skvělej seriál Stranger Things. Tak určitě vás neminula taky informace, že taková ta hlavní, nebo jedna z těch hlavních postav, ten Steve Harrington, ty nevíš, tebe nebudu koukat.
0: Hlavní postava.
1: Ano, ano. Steve Harrington, to takový ten drsňák s tím krásným prostě účesem. Tak on má svou kapelu, svůj projekt. Aha. A díky tomu, i tomu seriálu Stranger Things, se ta jeho kapela stala docela jako úspěšnou. Mm-hmm. A dost mu teda v tom pomohl právě i ten seriál. Takže jsem moc ráda, že tenhle projekt Joe si můžeme zahrát i u nás na Hit Radio Nord Music.
0: Tak už ho tady máme, jo?
1: Je to tady!
0: Tak ho pusť dál. Aha.
1: Ty tomu neporozumíš, kamčo.
0: Jakže se to jmenuje?
1: Joe. Jo.
0: S hezkým účesem.
1: Joe s hezkým účesem. Ale tohle je fakt globální prostě mega hit. TikTok, Instagram, to ti jak mě se říká.
0: No tak si to dejte na za chvilku mega na hlas. Na Hit Radio Nord Music.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Tak přesně v takovýhle jeskyni v naprostý tmě uvízl jeden čínský potápěč, vplul tam do toho podvodního jeskyního systému a ztratil se, jo. A co je teda neskutečný, že on tam 5 dní přežil v nějaký vzduchový kapse, uvízl tam, přežil to bez jídla, bez pití, pod vodou a v moment, kdy se vynořil, tak jako první jeho věc, první reakce byla: máte cigaretu?
4: No tak si to představ, ten borec tam musel mít v té vzduchové kapse hroznou nudu, jako vem si, že 5 dní tam koukáš možná na nějaký ryby, jo, a jediný, co ti chybí ke štěstí, je zapik. A já úplně vidím, jak vylez, prostě absolutně bez stresu, já bych se osobně zbláznil, no, já nemám rád stísněný
3: prostory. Já bych umřela šokem.
4: Tak přesně, ale borec prostě po 5 dnech nějak ho jako vytáhnou a on první co... Tak kam se potápíme dneska?
2: Dnesky snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
6: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
7: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
8: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
12: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
13: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení.
10: Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
13: Senkor.
14: Objevte Jítravský dvorec, místo, kde se potkává příroda, pohoda a výjimečná gastronomie. Nadechněte se čerstvého vzduchu Lužických hor, vychutnejte si skvělé jídlo a dopřejte si čas jen pro sebe. Jítravský dvorec, místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
15: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci meruňky balené 500 gramů za 39,90 a mistrovská dušená šunka řezníkův talíř 100 gramů za 19,90. Penny.
16: Hledáte důvod k radosti? Máme pro vás hned dva. Guess a Valentino se slevou 50%. Mid-season sale na vás čeká v Travel Free už od 29. května. Kabelky, peněženky a doplňky pořídíte s Clubcard o polovinu výhodněji. Travel Free. Vyplatí se zastavit. Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: drsňák s krásným účesem.
1: To je přesně von holky Steve Harrington ze seriálu Stranger Things. To je jeho projekt Joe a novinka na Hit Radio North Music End of Beginning. S vámi odpolední show Padla.
0: Přátelé, už jste to asi slyšeli, ale člověk není nikdy dostatečně naštvaný, takže to řekneme znova. Včera někdo z nás vyhrál rekordní sumu peněz a já to nebyl.
1: Ano, ty jsi to nebyl, já jsem to taky nebyla a já se červenám, jenom když vidím tu částku.
0: Je to šílený.
1: Skoro 3 miliardy
0: ano.
1: Korun.
0: Ještě jednou řekni to slovo, prosím tě, ne tu číslovku, ale to slovo.
1: To slovo, miliardy.
0: Tak, ne miliony, miliardy. A já ani nevím, jak se to vlastně píše.
1: Já taky. Já jsem skončila u milionu, ne, že bych ho někdy viděla.
0: To je tolik ale... peněz, že to ani nejde napsat, protože ti v půlce dojde náplň, jako prostě to je strašně
1: jako
0: dlouhý číslo.
1: Jako 2,2, no to je brutal.
0: Brutal, prostě někdo zkusil euro jackpot, no, a ono to vyšlo, ale pozor, ono to vyšlo tady u nás, protože ten euro jackpot se hraje samozřejmě ve více zemích, tak tentokrát to vyšlo tady u nás, vyhrál to Čech a je to skutečně téměř 3 miliardy korun, takže ještě včera byl chuďas, a od dnešního rána už je to boháč.
1: No, miliardář.
0: Neuvěřitelný.
1: Neuvěřitelný. Takže prosím vás, pište si kombinaci čísel. 5, 11, ne, to asi nepadne znova, viď, jako kdyby chtělo.
0: A tak co by ne?
1: Takže 5, 11, 23, 33, 42. A euro čísla 10 a 12.
0: Dobře, zkuste vsadit, třeba to ještě jednou vyjde. Mě na tom teda zaráží jiná věc, nechci se radovat předčasně, respektive ten výherce by se neměl radovat předčasně, protože on má teďka rok na to, aby zjistil, že vůbec vyhrál a přihlásil se, jinak ty prachy nedostane. A další ťavka bude to, že musí státu odevzdat 15%. A víš, kolik je 15% ze 3 miliard?
1: Ježiš, kolik má miliarda nul? Hodně.
0: Hodně.
1: Tak to netuším, kolik je 15%.
0: 15% ze 3 miliard je asi 500 milionů korun.
1: To musí
0: odezdat, to dluží. To začal aktuálně dlužit.
1: To je ten největší dluh v jeho životě. To je brutální.
0: To je strašidelný. Každopádně výherci gratulujem, já včera vyhrál taky na stíracím losu 50 korun, takže já normálně zase zítra přijdu do práce.
1: Takže kolik máš ty odevzdat státu?

0: Čověče, ty seš tanečník zase. Pitbull, Christina Aguilera, tak doufám, že to i vám hodilo trošku bůčkem. Feel this moment. A vy posloucháte středeční Padla na Hit Radio Nord Music.
1: A teď zavřete oči a představte si, že budete nejenom poslouchat ty vaše oblíbené pecky, ale že je uvidíte i naživo. Že budete přímo na místě a že to celý zažijete úplně zadarmo. Tohle vám právě teď nabízíme.
0: Ano, v rychle pětce v naší snídani šampionů právě teď můžete vyhrát vstupenky na festival Hrady.cz. Tak když říkám právě teď, tak myslím zase zítra ráno. Tak.
1: To má logiku, právě teď, zítra ráno.
0: Jasně, teda dnes a zítra.
1: Jenom připomínáme, že na severu Čech se letošní legendární hudební festival Hrady.cz koná na Bezdězu zase na konci prázdnin, to znamená 28. a 29. srpna a zase tam bude jedna hvězda za druhou.
0: Přesně tak. Třeba se můžete těšit na Vypsanou fixu, na Rytmuse, na Leny, na Tomáše Kluse, na Rybičky 48, anebo třeba taky MIG 21. Náš Bůh je DJ,
1: a to je nabitej line-up, jako nabitej.
0: Teda piš.
1: A to furt není všechno.
0: Tak je kapela Miraj.
1: Nejdřív uspí maminko z kočárku a pak hned zaspívá na pódiu.
0: No a můžete se taky těšit na třeba Daniela Landu.
1: Tohle všechno. Úplně zadarmo na Hit Radio Nord Music, tak zkuste zase zítra ráno ve snídaní šampionů vyhrát dva lupeny na hudební festival Hrady.cz.
2: Hit Radio. Nehledejte ztracenou kartičku do knihovny. Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její

0: příběh pravdivý.
1: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Trilery Lisy Reganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis Standard na 5 let nebo do 60 tisíc kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
8: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
9: Senkor.
10: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro mléko šunku Marina 100 gramů za 19,90 a Milku čokoládu při koupi od 2 kusů za 27,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
11: Hit Radio.
12: Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Radia. Hokej je lepší s Hit Radiem.
13: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayment.cz.
14: Hit Radio Nord Music.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

part of town that feels like everything's serene.

0: A tím moje angličtina končí. Středeční hit Radio North Music, 15 hodin 53 minut. A s vámi odpolední show padla.
1: Posluchači, pozor, novej podvod je na světě. Už se nevolá, že se vám ztratili peníze z banky. Už se nevolá, že k vám dorazí nějaký falešný instalatér. Aktuálně podvodníci volají a zneužívají jména policistů.
0: No prosím tebe, jako přímo jména policistů?
1: Ano, prostě tví policisti v tvém okolí, které třeba můžeš znát, tak oni se představí právě jejich jménem a ty uvěříš, že ti opravdu volá ten policista, že celý ten telefonát je pravda, uděláš přesně to, co ten hlas po tobě chce.
0: Ty bláho, ty mají fígle, čověče. Jména policajtu, jakože major Zeman. Dobrý den, tady volá major Zeman.
1: Takhle, to by mi bylo podezřelý. Si počkej, Zeman, nevím. Tak pozor, major Zeman je fakt podezřelý. Jako. No ale on taky může klidně zavolat poručí Kolombo, že jo? A tam už bych to asi položil.
0: Podplukovník Hercule Poirot a dohozdala.

0: nás právě teď máte na cestě domů z práce a tenhle mega hit poslední dní. Kato Jon, Hit Radio North Music. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči pozor na Lounsku, na výjezdu z Peruce směrem na Eváň. Máme tady nehodu dvou osobních aut, počítejte tady i se zdržením. Dejte tam bacha. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim. Český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90 až do 2. června.
2: Kaufland.
4: Ty ještě nedaruješ plazmu v BioLife? Za každý odběr v BioLife získáš kompenzaci 1000 korun a navíc i spoustu dalších výhod v rámci věrnostního programu BioLife Care. Staň se dárcem plazmy i ty a pomáhej. Registruj se ještě dnes na plazmaproživot.cz.
5: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
6: Já.
5: Protože jsou spolehlivé?
6: Já, natürlich.
5: A se zárukou na 5 let zdarma?
6: Já, sicher.
5: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
7: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio North Music.
10: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. V Česku čtvrtým dnem po sobě padaly teplotní rekordy. Nejvyšší teplotu včera naměřili v Doksanech na Litoměřicku. Teplota tam ukázala bezmála 33 stupňů. Nové rekordy v úterý zapsali měřící stanice téměř ve všech krajích. Majitelé nemovitostí mají poslední dny na zaplacení daně. Finanční správa připomíná, že daň z nemovitých věcí nebo její první splátku je nutné uhradit do 1. června. Více říká mluvčí státního úřadu Patrik Madle.
11: Všichni poplatníci také najdou informaci o výši daně v daňové informační schránce DIS Plus, do které se mohou snadno přihlásit na portálu Moje daně. V DIS Plus jsou přehledně uvedené platební údaje, včetně QR kódu. QR kód velmi zjednodušuje úhradu daně.
10: Zaplacení daně není složité, lidé to mohou udělat online prostřednictvím portálu Moje daně. Podvodníci aktuálně zneužívají jména policistů z Jablonce nad Nisou. Pracovníci jablonského územního odboru už přijali řadu telefonátů od lidí z různých koutů republiky, které se pokusili podvodníci připravit o peníze. Ověřovali si, zda jim kriminalisté skutečně volají. No a fotbalisty Karviné opouští slovenský pravý bek nebo záložník Kristián Valo. 27-letý hráč naskočil v uplynulé ligové sezóně jen do 4 utkání a se slezským klubem se dohodl na rozvázání smlouvy, která by mu vypršela za rok. Působit bude v Banské Bystrici.
12: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků? Sportareál Klíny.
13: I ve středu odpoledne nám na severu Čech svítí sluníčko, na obloze sem tam mráček, taky trošku pofukuje a teploměry ukazujou 23 až 29 stupňů Celsia. No a zítra bude zase krásně, zase sluníčko, ovšem pozor, ta teplota zase o kousek klesne a to konkrétně na 25 až 20 stupňů Celsia.
8: Hit Radio North Music.
0: Krásný počasí, středa v práci za váma, padla Káťa, Kamil, hele, tady už to prostě nemůže být lepší.
13: Tak si s náma užívejte to nádherný odpoledne na severu Čech a taky dobře poslouchejte. Dělali se totiž testy na drogy na základní škole a pozor, skončilo to naprosto šíleným výsledkem, to byste si netypli. Za chvilku víc.
0: Od nás právě teď Mega Hit Golden. Hit Radio.

0: 11 minut. Ladíte středeční hit Radio North Music a tohle jsou Fort Minor, Where to Go. No s vámi samozřejmě odpolední show padla Káťa a Kamil, přejí krásné odpoledne.
1: A jsme v šoku. To dodáváme jedním dechem. Přátelé, dělali se testy na drogy na základní škole na Karvinsku a skončilo to naprosto šíleným výsledkem, který si troufám říct, že by nikdo z vás neodhadl. Já málem upad, když jsem to čet.
0: Jo, tak jak to skončilo tady ty testy, drogové testy?
1: No jestli jste si doteďka typovali, že třeba no tak to je jasný, deváťáci, ty jsou velký, ty v tom jedou. Ne. Tak osmáci, dobře, ty už jsou taky velký. Ne. Jakože to mladší,
0: sedmička, jo.
1: Vůbec. Přátelé, ani jeden školák. Nachytali tam pouze dva lidi pod vlivem drog. A to sice ředitele a školníka.
0: To je, tato nene. To prostě, to je strašné. Jo, to je ten školník, já jsem viděla nějaký video, jestli se bavíme o...
1: Ano, taky ano. Se i natáčel ten školník, koluje o tom spousta informací a spousta obrázků na internetu, ale chytáš se za hlavu a říkáš si, to je for, anebo to někdo myslí vážně, tohle se opravdu stalo, jakože fakt je někde základka, kde pod vlivem drog jsou ředitel a školník?
0: To je dvojka, jako Jerry a Tom, kamoši jak hrom, tak to je peklo tohle.
1: To ti prostě jako hlava nebere.
0: My to samozřejmě odsuzujeme, to v první řadě, no to musíme podotknout.
1: Mě jako ani nenapadlo, že něco takového existuje.
0: O tom
1: vůbec,
0: žádná, ano, ale jako... Školník a ředitel. Co to je za dvojku, prosím tebe?
1: Jak se vůbec dali dohromady tyhle dva? A hlavně, jak to dělali?
0: Jako jak to dělali?
1: Za mě jako řídě v tom jet nemohl, protože na ně je strašně vidět. To je prostě člověk, kterýho si hned všimneš, má to kvádro, že jo, teďka uctivě klaní se, ten to tam podle mě tahat nemohl, to byl jenom asi konzument. Jako. Ale tipnul bych na školníka, jasně, že ten mohl být ten nenápadnej, mohl jít třeba do učební chemie a rovnou to uvařit.
0: Že by to tam rovnou takhle z ostra.
1: A nebo to tam tahal vo velký přestávce během svačiny. Víš, jak jsme nosili ty bedny s těma svačinama?
0: Jasně, jasně.
1: Jak nám vždycky nosili ty chleby a mezi nima byly ty salámky, ano, a pomazánečky. Hele, úplně tam... to vidím, jak běží s tou bednou do ředitelny a říká, máš?
0: Mám.
1: A školník, podívej se mezi chleby.

0: Walker, Dark Side, středeční hit Radio North Music, 16 hodin a 20 minutek a s vámi odpolední show padla.
1: Ale že zase hrajem teda.
0: Teda.
1: Nádhera, nádherná. A navíc večer budeme hrát podle vás, protože je středa a to je vždycky vaše středa, takže my budeme skákat, jak vy budete pískat.
0: Přesně. Od 18 hodin zase hrajeme dneska večer jenom a jenom podle vás. O svoje hity na přání si můžete psát klidně už teď na 777-937-777.
1: No a než bude 18.00, tak co si dát kafíčko? Co si dát za chvilku espresso macchiato?
0: To bychom si mohli dát espresso macchiato.
1: Jsem s ním. Espresso macchiato. Mimochodem, slyšel jsem teďka takový průzkum, že odborníci tvrdí, že espresso je opravdu kafíčko, který ti neublíží a že si jich prej můžeš dát denně až pět.
0: Pět, jo?
1: Až pět. Takže to klidně můžeš pustit pětkrát.
0: Počkej, tak to nebylo jedno. Espresso macchiato. Tak to je to druhý. Espresso macchiato. To bylo třetí. Espresso
1: macchiato. Ty mě zabiješ, ale mi tady začíná pumpovat herc.
0: To bylo to čtvrtý a to pátý si dáme za chvilku celý, že jo?
1: Počkejte si, zítra jdem na Music. Hit Radio. Hit Radio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. Devadesátky non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia.cz a nově také v DABu.
2: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy a neb kyberbezpečnost pro každého.
3: Víte, jaké je nejpoužívanější heslo na světě? Ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Přitom stačí jeden únik dat nebo slabé heslo a hacker vám ovládne bankovní účet. Co s tím nám poradí bezpečnostní expert David Pec? Dobrý den.
4: Dobrý den, tak základem je mít pro každou službu unikátní a silné heslo. Nemusíte si ho pamatovat, o to totiž existují správci hesel. Asi nejdůležitější je mít u e-mailu a banky takzvané dvoufaktorové ověření. To totiž sníží úspěšnost útoku hackera až o 99%.
3: Děkujeme moc. A konkrétní návody na správné zabezpečení najdete na bezpečnostmazelenou.cz.
5: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
6: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
7: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
8: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
9: Chomutov ožívá. Zažijte kulturní léto v kulisách historického centra plného hudby, umění a setkávání. Už v neděli 31. května prožijte v Chomutově pohádkový Den rodin. Startujeme ve 14 hodin. Centrum žije. Pojďte si ho užít s námi. Více na visit.chomutov.cz.
10: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
11: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
12: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
11: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
13: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Nedávno se svěřil se svými pocity. Byl trošku přešlej, páč mu odešel hlas, marodí a není si jistý, co bude dál, takže přejeme hlavně hodně zdravíčka. To byl Tomáš Klus, Vpadla na Hit Radio Nord Music ve středu v 16:30.
1: Přejeme krásné odpoledne. No a když vám děti doma oznámějí, že chtějí knedlíček, kamarádi oni nemyslejí, že by si dali bramborovej nebo houskovej k večeři nebo k obědu. Knedlíček, to je takovej měkoučkej, mačkavej, voňavej, může být i voňavej a hlavně překvapivě návykovej fenomén.
0: No mě to vypráví.
1: No tobě to vyprávět nemusím, ty máš doma dvě holky, že jo?
0: Přesně tak.
1: Kolik máte knedlíků?
0: Máme jeden knedlík. Odborně se tomu prej říká mačkací antistresový skvišík.
1: Skvišík, jo?
0: Ano, oni tomu říkají skvišík. Oni si to dokonce některý děti vyrábí. Třeba moje dcera se vždycky zavře do pokojíčku, vezme papír, nastříhá tvar něčeho, ten papír pomaluje, aby to bylo hezky barevný, pak do toho papíru vloží kus vaty nebo kus něčeho měkkého a celý to obalí izolačkou. Takže vznikne vlastně nějaký patvar něčeho, co má něco symbolizovat a když to mačkáš, tak ti to jako dělá dobře, uleví se ti a nejseš ve stresu.
1: Aha,
0: takže takhle si to děti vyrábí, ale knedlíček, jak ty říkáš, to je opravdu teďka největší hit, který se dá koupit a vím, o čem mluvím, protože jsme ho nedávno kupovali tady v Sadech v Ústí nad Labem, ta takový velký dětský akci, kde byli všichni jenom u stánku s knedlíčkama.
1: Takže dneska, když jasně přijede takhle do města stánek s knedlíčkama, tak
0: je to fenomén.
1: Tak je tam prostě fronta děcek.
0: Ale každá doba měla takovýhle svůj fenomén. Vem si třeba Tamagoči, takový ten přístroj, který si neustále musela krmit, že jo, aby ti to neumřelo, to byl taky fenomén. Mm-hmm. Nebo nedávno Labubu.
1: Labubu.
0: To byla příšera neuvěřitelná.
1: To je pravda.
0: Ale každý to chtěl. No a dneska děti prostě milují knedlíček.
1: Antistresový, tak hlavně, že jsou v klidu potom, že jo?
0: Jo, tak já jim to přeju, když je to baví, ať si mačkají. Každopádně, jestli chce výrobce zvýšit prodej, doporučil bych vyrobit dospěláckou verzi. Knedlíček, zelíčko a vepříčko.

0: Za pár minut tři čtvrtě na pět s vámi středeční hit Radio North Music a tohle jsou taky Tayo Cruz a Dynamite. Odpolední show padla.
1: Přátelé, my jsme měli dneska v hit Radio North Music televizní návštěvu. Nechcem se vytahovat, ale hlásit se to musí.
0: Hlásit se to musí a tohle je vysloveně televizní extrémní návštěva, takže už můžete trošku tušit, že jsme tady měli dneska hosta ve středeční LSD z extrémních proměn a to byla Monča Millerová z Mostu.
1: Ano, Monča Millerová z Mostu, kdo koukal, tak ví, kdo nekoukal, tak jenom připomeneme, že tahle ta slečna nebo paní byla vlastně bývalá vrcholová sportovkyně, ano, která házela diskem, mám pocit, že byla snad trojnásobná mistryně republiky. Stejně se jí stalo to, co stalo, prostě z ničeho nic, přibrala až tak, že musela jít do televizní show Extrémní proměny. Tak jsme se jí zeptali, jak se tohle může stát vrcholovému sportovci.
2: Já, jelikož jsem byla silnější už od malička, takže já už i při té vrcholové atletice jsem měla více jak 100 kilo, pak už se to jenom násobilo, chvíli jsem hubla, takový ty klasické diety nahoru, dolů, efekty, takže tam už prostě s tím člověk se takzvaně naučil žít, no.
3: A myslíte, že ten konec té sportovní kariéry znamenal ten maximální příbytek na té váze, že to bylo ta poslední tečka, když jste přestala sportovat, že pak to letělo nahoru?
2: Za mě určitě, za mě konec kariéry, zranění, taková menší pohyblivost, já jsem měla problém s kolenem, takže to u mě určitě hrálo velkou roli.
1: Žádná sranda, ukončit kariéru a jde to hned nahoru. Já ji musel ukončit už někdy ve 4 letech, jako mě to vylítlo jak blázen.
0: Takovej blbeček.
1: Každopádně celý rozhovor s naším hostem tradičně v podcastu na www.hitradionotmusic.cz.

0: kapitán Jasmin a letuška Michal. Toto je Last Call. Prosíme posluchače Hitrádia, aby se co nejdříve dostavili k odletové bráně společnosti Invia. Čekáme jen na tebe. Řekni nám, jaké je tvé výherní sedadlo a dovolená za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hitrádiu.
1: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
3: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na ter.cz.
4: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
5: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pozování na foseň. Zagranulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbk.cz a přesvědčte se sami. bbk.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
13: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
14: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
15: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
16: Senkor.
0: Hit Radio Nord Music.
17: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Pro všechny rokový hvězdy na severu Čech, který už to mají v práci za pár, nebo už to mají vysloveně hotový. Hit Radio Nord Music. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči pozor na Mostecku v Litvínově v ulici u Bílého sloupu. Máme tady nehodu dvou osobních aut, na místě policie. A bacha taky na Lounsku v Postoloprtech. Tady došlo k dopravní nehodě nákladňáku. Ten skončil v příkopě, takže i tudy opatrně. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
2: Domov důchodců Bystřany hledá všeobecnou zdravotní sestru. Čeká vás příjemný kolektiv, stabilní práce, benefity ve formě odměn, sick days, parkování v areálu a další. Pošlete váš životopis na e-mail účetní@dd.bystrany.cz a ještě jednou e-mail účetní@dd.bystrany.cz. Práce, která dává smysl.
3: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koli a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
5: Senkor.
6: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
9: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Policie dnes zadržela dalšího člověka v souvislosti s březnovým žhářským útokem na pardubickou zbrojovku LPP Holding. Jde o občana cizího státu. Kriminalisté ho stíhají pro trestný čin teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. V Česku padla rekordní výhra v loterii. Sázející získal ve hře Eurojackpot 2,9 miliardy korun. Sázející z výhry odvede státu 15% srážkovou daň. Český státní rozpočet tak od výherce získá téměř 437 milionů korun. Samosběr jahod už je tady. Sezóna 2026 začíná díky příznivému počasí o něco dříve. Farmy po celé republice pomalu otevírají svá vrata. Kolik bude stát kilo a čím je cena ovlivněna, řekne Dagmar Hančová, spolumajitelka farmy Vraňany.
10: Cena samozběru jahod na poli je v letošním roce 99 korun. Je ovlivněna tím, že letos bude úroda výrazně slabší, protože jsme byli poškozeni jarními mrazy a samozřejmě nás trápí i extrémní sucho, které má velký vliv na tu úrodu, jaká na těch polích bude.
9: Ceny se na různých farmách můžou mírně lišit. Přehled jahodáren najdete na webu samozběrjahod.cz. No a letošní mistrovství světa v hokeji by podle odhadu bookmakerů mohlo pro český tým skončit už ve čtvrtfinále. Ve čtvrtečním zápase favorizují Finsko jak sázkové kanceláře, tak i většina sázejících. Na vítězství Čechů nad Finskem se kurz pohybuje nad 5:1, zatímco na Finy je zhruba 1,5:1.
11: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků? Sportareál Klíny.
12: Do večera už se počasí na severu Čech příliš nezmění, to znamená dál krásně, občas mráček taky pofukuje a z těch 29 stupňů to bude samozřejmě postupně klesat. No a zítřek bude taky parádní, znovu jasno, ovšem pozor, teplota o něco níž, 20 až 25 stupňů Celsia.
7: Hit Radio Nord Music.
0: Pořád to stačí na to, aby jsme byli o krok blíž víkendu, to je jasná zpráva. 3 minutky po 5. hodině, odpolední show padla Káťa Haplová.
12: A Kamil Bílský. No a jestli jste se taky zúčastnili samozběru jahod, jak zaznělo ve zprávách, tak teď možná rozmačkáváte v talíři, děláte jahodový knedlíky, anebo bubla marmeláda. Dobrou chuť.

0: A 9 z 10 posluchačů Hitrádia Nord Music právě teď stáhlo okýnko a dalo se tohle pořádně nahlas. Let's go something. A s vámi odpolední show padla 10 minut po 5. hodině.
1: Nová doba, přátelé. Tenis zažívá módní revoluci. To jsem ještě neviděl.
0: Módní revoluce v tenise.
1: Módní revoluce.
0: Takže už se může v teplákách na kurt? Ne, ještě ne.
1: To ne. On to je vlastně bílej sport, tak se tomu vždycky říkalo. Mm-hmm. A vzpomínám si na prvního rebela, který se jmenoval André Agassi. Nevím, jestli ti to něco říká.
0: Ano, plešatej, vím.
1: No plešatej, on byl dřív dlouhovlasý.
0: Jo, takhle, tak
1: dneska
0: já už
1: je plešatej.
0: Já už ho znám jako plešatý.
1: A to byl člověk, který přestal dodržovat tu bílou módu a začal nosit barevný trička, barevný trenky a úplně to rozbil. Jako. Tak teď je tady nová fáze, tenistka Naomi Osakaová. A ještě nikdy jsem to neviděl, ale tahle tenistka nastoupila na kurt k zápasu ve večerních šatech.
0: Večerních šatech?
1: Aktuálně se hraje turnaj v Paříži, Roland Garros, to je Antuka.
0: Ano.
1: A na tu Antuku si představ, že vyleze mladá holčina, která má černý korzet, dlouhou černou sukni a přes ramena má tu tašku s těma raketama.
0: Můžeš mi říct, jak se jí v tomhle tom běhá po tom míčku?
1: Ne, ona v tom nehraje.
0: Jo, takhle.
1: Ona v tom nastupuje. Jo, zatímco ostatní mají ty šortky, tričko, jasně, nebo dobře, ještě nějakou teplákovku, kterou si pak sundají, tak ona tam přišla v téhle robě a teďka všem spadla brada, jako, bude se hrát tenis, nebudeme tančit? Neuvěřitelný, ale to není všechno, ona když to sundala, tak pod tím měla opravdu už sportovní oblečení, ale takový zlatý a nechala si na to našít třpitky, takzvaný flitry.
0: Ano.
1: Takže když hrála, tak má je svítila.
0: Teď se opře to sluníčko do těch třpitek, do těch flitříků.
1: No.
0: Ty bláho, tam
1: hele, ale na to si i stěžovali některý fanoušci, že je to nefér, že hází na soupeřku prasátka. A taky, když se koukneš na statistiku toho zápasu, tak ona skutečně měla 3 dvojchyby, 2 esa a 5 prasátek.

0: Tohle je přesně hit o tom nejdůležitějším dneska, to je návrat domů z práce třeba. Alvaro Soler, Te Imagina, bá na Hit Radio Nord Music. S vámi odpolední show padla.
1: No, 17:15, řekl bych, že doma už jste a možná se teďka v pokojičku trápíte nad domácím úkolem té vaší ratolesti, tak prosím vás, pozitivní informace, škola je v cílový rovince. Končí nám květen a co vím, tak od června to už jsou školy v přírodě, to už jsou výlety, to už jsou exkurze, zkrátka dobře, začne volno.
0: Chvála Bohu za ty dary. To mluvím za ten učitelský sbor teda teď.
1: Já za děti, chvála Bohu za ty dary.
0: Tak jsme všichni spokojení, všichni jsme šťastní a těšíme se na to, co bude. Pro vás za chvilku bude Benassi Bros a tahle pecka Every Single Day, tak díky, že jste s náma.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Tak 2-0 jsme vedli, nakonec teda 3-2 pro Kanadu. Já jsem na to koukal a šel jsem spát za stavu 2-1 pro Česko, takže jsem si říkal, paráda, porážíme Kanadu, že krásně se mi usínalo. A pak se druhý den podívám ráno a já to musel dokoukat, včera to byla pro mě povinnost. Já se vám musím přiznat, já jsem si poprvé v životě vsadil.
4: Aha.
3: A prohrál jsem, a už, takže už to nikdy dělat nebudu.
4: Tak aspoň víme, že vsadil na Česko.
3: Hele, no samozřejmě, já tam tlačil ten puk těma očima a říkám si, pojď, no a nakonec 3-2, říkám, nic, tak jdu pátek se zaslo a už to dělat nebudu.
5: No nicméně pro nás to znamená to, že jsme teda třetí ve skupině a na čtvrtfinále se stěhujeme do Curychu a zítra 16:20 to je s Finskem, myslím.
4: Je to tak, zítra 16:20.
3: Jo, takže to znamená pro nás tohle a pro mě to znamená, pro tu záschovku to znamená, že mám moje peníze. No, tak není zač.
2: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
7: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
8: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
10: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
11: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
12: A tava!
13: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
14: Klikni!
15: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
16: Mova S70 Ultra Roller, robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
15: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
16: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
15: Když vysavače,
16: tak Mironet. Klikni dvakrát.
17: Rituál z vás zve do nové prodejny v Galerii Teplice, otevřené od 23. května. Objevte jedinečné vůně pro domov i tělo a dárky pro každou příležitost. Nová prodejna Rituals v Galerii Teplice. Přijďte si přivonět k okamžikům, které zpomalí váš den. Rituals.cz.
12: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
14: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
18: Já.
14: Protože jsou spolehlivé?
18: Já, natürlich.
14: A se zárukou na 5 let zdarma?
18: Já,
14: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
19: Kaufland.
20: Jsou tady.
19: Jsou tady.
21: Jo, jsou tady.
22: Jsou tady.
19: Řekni to všem!
23: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
19: Jsou ještě tady?
24: Jsou tady.
25: Hit Radio.
26: Zlepši si náladu.
27: Zlepši si náladu.

0: Eva Farná, Miraj a vzpomeneš si nádherný duet, který je pořád ještě teplej, pořád ještě čerstvý, ale myslím si, že už se nám všem vril pod kůži a že už si ho zpíváme. To všechno vpadla na Hit Radio Nord Music, krásný odpoledne.
1: No, nám už se blíží pomaličku čas dovolených. Kdo, přátelé, vyrážíte do Egypta, tak pozor, za úplně banální věc tam můžete skončit ve vězení.
0: Ale. No, co pak nesmíme dělat?
1: Nechci strašit, ale neměli bychom tam krmit ty toulavý psy, protože Egypt je proslulej velkou spoustou vlastně toulavých, co najdeme je úplně všude, že jo, na silnicích, na chodnicích. Oni se většinou ustelou v nějakým jako stínu, na tom chodníku, tam jich je opravdu spousta. No a jedna žena, bylo jí samozřejmě těch pejsků líto, takže je začala krmit masíčkem, no a za to skončila ve vězení.
0: Cože?
1: Mhm, za to, že krmila toulavý psy v Egyptě. Čověče.
0: No to si děláš srandu.
1: Údajně kvůli tomu, že takový prostě krmení znečišťuje veřejný prostor a může potom zvýšit agresivitu těch pejsků.
0: No tak to já jsem loni málem bručel teda.
1: Tak jo, tak ty už si
0: my jsme byli s rodinou zrovna loni v Egyptě, ano. A úplně si živě vzpomínám, jak jsme tam jeli jeden den na vejlet tím jejich autobusem a teď vidím to jako dneska, jak ten autobus zastavil na nějaký ty jejich benzínce, že si dáváme jako pauzu, my vylezeme ven, teďka vyndáme ty housky, které jsme si udělali na té snídani, že jo, a žiješ z toho celý den.
1: Jasně.
0: A najednou se k nám začaly zbíhat ty místní psi, co se tam do té doby normálně povalovali kolem té benzínky v tom prachu, v tom písku, v tom bordelu a my jako milovníci psu, pojď se. No. A první, co jsem udělal, že jsem samozřejmě vyndal ten salám z té housky a dal jsem mu to. A to se teda nesmí.
1: Tak to se prej nesmí. Nebo takhle, je otázka, do jaký míry se tohle nesmí, protože tahle paní údajně se přitom natáčela, pak to zveřejňovala na internetu a vybírala za to peníze.
0: Jo, takhle. Peníze,
1: tak ono to možná bude mít nějaký jako takovejhle podtitul.
0: No nicméně děkujem za varování. To jsem si spíš myslel, že mě zavřou za to, že jsem si prones snídaní z hotelu.

0: Coldplay a We Pray na středečním hit rádiu North Music. Za chvilku už 6:45, takže ten čas letí jako splašená herka.
1: No je. Tak jestli začínáte přemýšlet, kde dneska hlavu složit, tak prosím vás, ne v českém Švýcarsku, tam totiž aktuálně začala na semaforu svítit žlutá.
0: Co tam znamená žlutá na semaforu?
1: Žlutá znamená, že v českém Švýcarsku nesmíš v noci spát v lese.
0: Aha.
1: To jsem vůbec nevěděl, ale skutečně je to tak, od 10 večer do 6 do rána, ten teďka aktuálně nikdo nesmí přespávat, protože tyhle lidi mají tendenci dělat si táboráček, ohřát se, opít si buřtíka, pak usnout a venku je prostě takový sucho, že hrozí požáry. Takže proto naskočila žlutá a nesmí se teď v lese spát.
0: Tam už prostě, no, tam, že jo, v českém Švýcarsku. No
1: jasně, že jo.
0: Ani náhodou.
1: Doteďka byla zelená, doteďka jsme si tam mohli vlastně dělat, co jsme chtěli, teď už je žlutá. Zajímalo by mě, co je červená teda.
0: No.
1: Tam už nesmí spát ani přes den.
2: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
3: Kaufland.
5: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
6: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
7: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
6: Jak jako na podzim? Pane... Uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a u loterie. Volejte ihned 602 489 489.
7: No to bych to pěkně zvoral. Jarní slevy uhlí z Uhloterii platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
8: Vážení přátelé, srdečně vás zvu do Teplic na slavnostní zahájení 872. lázeňské sezony. Poslední květnový víkend od 29. do 31. května naše město znovu ožije hudbou, setkáváním a jedinečnou atmosférou. Přijďte si užít Teplice s rodinou i přáteli. Těším se na vás. Jiří Štábl, primátor města.

0: náš autorizovaný servisní partner Škoda, Okin, Ústí nad Labem, Lovosice a Louny. www.okim.cz www.okim.cz.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
0: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
0: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
0: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko!
0: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.
0: CZ. Mamí, proč máme vysavač smyčkou od konceptu?
4: Protože koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač smyčkou podlah vytírá...

0: A vždy čistou vodou.
1: I teď?
2: Ano.
1: A teď?
2: Jo, včera, dnes i zítra.
0: Prostě pořád.
3: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
5: Hit Radio North Music.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: charismatický, charakteristický hlas. Ještě něco na chá? To byl Ed Sheeran, Hit Radio North Music a odpolední show Padla ve středu má padla.
1: Loučí se Kamil Bílský.
0: Káťa Háplová.
1: No a zítra odstartujeme tu druhou půlku týdne. Tak ve 3 odpoledne zase.
0: Ahoj.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Přejeme pohodové odpoledne všem řidičům za volanty. A míříme společně na Lounsko. V Postoloprtech máme po dopravní nehodě nákladního vozidla. To skončilo po nehodě v příkopě, takže tady dejte určitě pozor. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Mironet, nová dvojka a shop roku fandí Česku.
4: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
3: Když fandění, tak Mironet.
5: Klikni dvakrát.
6: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
7: Kaufland.
8: Jsou tady.
7: Jo, jsou tady.
9: Řekni to všem!
10: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
9: Jsou ještě tady?
8: Jsou tady.
11: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.

0: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Čas na zaplacení daně z nemovitosti se krátí. Finanční správa připomíná, že daň z nemovitých věcí nebo její první splátku je nutné uhradit do 1. června. Pokračuje mluvčí státního úřadu Patrik Madle.
4: Všichni poplatníci také najdou informaci o výši daně v daňové informační schránce DIS Plus, do které se mohou snadno přihlásit na portálu Moje daně. V DIS Plus jsou přehledně uvedené platební údaje, včetně QR kódu. QR kód velmi zjednodušuje úhradu daně.
3: Jak už zaznělo, zaplacení daně není složité, možné je online prostřednictvím portálu Moje daně. Poslední volné místo ve vedení dolní komory je nadále neobsazené. Poslanci nezvolili v prvním kole tajné volby nominantku opozičního hnutí STAN Barboru Urbanovou, místopředsedkyni sněmovny. V nynější volbě je jedinou kandidátkou, v dalších dnech proběhne druhé kolo této volby. Okamžité platby budou možné od příštího roku i v eurech, oznámila to Česká národní banka. V současnosti systém umožňuje převody peněz v korunách. Letošní počasí zatím vinné révě prospívá, uvádějí to vinaři z jižní Moravy. Réva zatím nezačala kvést, kvetení očekávají za 1 až 2 týdny podle lokality. Starosti jim ale dělá sucho, které může ohrozit spíše mladé vinohrady.
5: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků, sportareál Klíny.
3: Do rána většinou jasná obloha, nejnižší teploty 11 až 6 stupňů, v údolích ještě chladněji. Ve čtvrtek pak jasno, polojasno, na severu a východě během dne kupovitá oblačnost. Ochlazení na 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 20 a vítr mírný od severozápadu.
6: Krásný dobrý večer, s vámi už Leona Děnděši. Hity na přání startují právě teď, protože je tady středa, kde hitu na přání je co? No přeci třeba Katy Perry, David Kushner a co bude dál, je na vás, kamarádi. Tak si napište a my startujeme právě teď.

David Kushner Daylight. Středeční večer, 9 minutek po 18. hodině s vámi Leona. Doufám, že se máte krásně, že už máte padla v práci. Dejte vědět, co děláte a co vám zahrajeme. Napište mi na 777 937 777 nebo můžete taky na můj Instagram Lea Gion Gio. Si takové to typicky české příjmení, známe. Tak doufám, že se máte báječně. No a song jako první vykopávám já pro nás všechny. Tak jak už je tradicí, tak posílám vám všem tuhle skvělou věc. Stinga, Fields of Gold. Miluju. A dneska mám takovou přemýšlecí a tuhle píseň jsem slyšela z jiného rádia a říkám si, ty brďo, tu já dneska musím zahrát i u nás. Tak příjemný poslech a napište si, co budeme hrát dál.

0: In My Head, taneční pecka z Eteru Hit Rádia, hezký dobrý večer, minutku po čtvrt na sedm. My pokračujeme dál, píše nám tady Lukáš. Dobrý den, Leonko, mohli byste prosím zahrát Earth Song od Michaela Jacksona. Písničku posílám všem posluchačům, všem fanouškům Michaela a samozřejmě taky moderátorce do studia. Děkuji, Lukáš. Luky, moc děkuju, protože tenhle song je nádherný. Si ho dáme celý za moment z Eteru Hit Rádia. A vy si pište dál na 777-937-777. Hezký večer.
1: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
3: Byt 3+1 v Chomutově za 2 649 000, byt 1+1 ve Cvikově na Českolipsku za 1 580 000, rodinný dům v Černovicích na Pelhřimovsku za 5 990 000, rodinný dům ve Starém městě na Uherskohradišťsku za 8 350 000 a byt 2+1 v Karlových Varech Drahovicích za 3 299 999 korun.
2: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
5: A tava!
6: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio Linkin Park Up From The Bottom. S vámi taky Lea, hezký dobrý večer. Půl sedmá je tady a já bych strašně ráda slyšela někoho z vás z éteru Hit Radio. Takže volejte ke mně do studia a pojďte vysílat se mnou. Ne, že mě tady necháte samotnou. Takže 800 937 937 je to zlaté číslo ke mně sem do studia a já to někomu z vás zvednu. No a vy si řeknete, co chcete zahrát. Pokecáme, jak se dneska máte. Polovina týdne za námi, polovina před námi, takže už nám tady někdo drnčí a já se ptám. Halo, halo, kdo tam?
1: Ahoj, Lanko, tady Blanka.
0: Blanka, ahoj, Blani, odkud voláš?
1: Momentálně z Písku.
0: Z Písku, tak nám řekni, jakou jsi měla středu, jak to zvládáš, polovina týdne?
1: Středu, tak jako asi všichni pracovní, teďkon částečně pracovní odpočinkovou, protože trénuju dětičky, takže to je práce, zároveň odpočinek.
0: To je krásný, co trénujete.
1: Já trénuju gymnatlon, je to taková všeobecná pohybová aktivita pro dětičky, malinký od 2,5 let už.
0: To bych taky potřebovala. Neděláš něco pro čtyřicítky? Kde seš, máme tě tam? Blani? Blaničko, ty jsi nám utekla, halo, halo. Blaničko, zkus zavolat ještě jednou. Blanička nám zmizela, to vůbec nevadí. Asi se lekla toho, jak jsem řekla, že jestli tam nemá něco pro čtyřicítky. Každopádně nevím, co Blanička chtěla zahrát, tak když tak 800 937 937, Blani, volej ještě právě teď. Nebo někdo z vás, protože nám to vypadlo úplně celý všechno. Tak já vám tam zatím pošlu takový typický letní song Love Generation, Bob Sinclair. To se k tomu počasí hodí, co si budem. No a vy mezi tím volejte 800 937 937, právě teď jsme Hit Radio, hezký večer.

0: Song pro všechny maminky Spice Girls. O tohle si napsala Lenka. Ahoj Leonko, zahraj nám Spice Girls pro všechny mámy, protože my ženský jsme nejsilnější na světě. Díky moc. To je tak hezký. Ano, jsme nejsilnější, ale samozřejmě potřebujeme i tu druhou polovičku, ty naše pány, chlapy, muže. Každopádně pište si dál na 777-937-777, co byste chtěli slyšet z éteru Hit Rádia. Za chviličku Topic, Poetika, nebo taky Kelly Clarkson a doplní je Teddy Swims a jeho Lose Control.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.

0: na www.levnězčiny.cz. Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
1: Senkor.
2: Objevte Jítravský dvorec, místo, kde se potkává příroda, pohoda a výjimečná gastronomie. Nadechněte se čerstvého vzduchu Lužických hor, vychutnejte si skvělé jídlo a dopřejte si čas jen pro sebe. Jítravský dvorec, místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí.

0: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco, 3/4 litru, jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
3: Hey, this is Ava Max. All the hits.
4: Hezký dobrý večer s vámi, Lea. Hity na přání pokračují dál. Pište si na 777 937 777. Teď už Gigi D'Agostino.

0: a Nico Santos. Co budeme hrát dál? Volejte na 800 937 937 a to právě teď. Nenechávejte mě tady samotnou. Takže linka je volná 800 937 937, ať vám můžu splnit vaše středeční hudební přáníčko, co rádi posloucháte. A nebo třeba chcete skrz éter Hit Rádia někoho pozdravit. Halo, halo, kdo je tam?
1: Ahoj, tady Marek.
0: Marek?
1: Marek.
0: A odkud voláme, Máro?
1: No, z kabiny traktoru.
0: Z kabiny traktoru? Ty teď jezdíš někde po poli?
1: No už budu končit.
0: Ježíš, to je skvělý.
1: Nakrmení.
0: To je skvělý. Vypadáváš mi. Haló, Máro. Já tě neslyším, jsem z toho smutná. Tak zkusíme někoho dalšího. Haló, haló, kdo je tam?
2: Dobrý den.
0: Ahoj. Co ti zahrajeme?
2: Já bych chtěla, prosím, zahrát písničku Happy z filmu Já padou z vás.
0: Ještě je jednou?
2: Prosím?
0: Z koho? Happy?
2: Písničku Happy.
0: A od koho to je?
2: Od Pharrell Williams.
0: Pharrell Williams, dobře. A komu to pošleme?
2: Všem posluchačům a taky všem, co pracují v Radio Orion a taky hlavně pro moji mamku.
0: Ježíš, to je hezký. A jak se jmenuje maminka?
2: Anička.
0: Anička. A jak se máš? Do který chodíš třídy?
2: Do čtvrtá.
0: Kam?
2: Do čtvrté třídy.
0: Do čtvrté třídy, tak to je krásný. A co děláte teď s maminkou?
2: Teďka budeme dělat večeři.
0: Večeři, dobře, tak ať vám ta večeře se povede a jde vám ta práce rychle od ruky a já vám Pharrella Williamse Happy posílám právě teď. Měj se krásně, ahoj.
2: Děkuji.
0: Ahoj. Děkuji.

0: Imagine Dragons a my vám hrajeme hity na přání jenom podle vás. S vámi Leona, přeje vám dobrý večer, středa 27. května, chápete to, že vlastně teď už bude 6. měsíc a za půl roku jsou Vánoce? Jaro téměř žádný, teď už máme léto, pak bude jenom ten podzim a zase zima. Já vás nechci strašit, to jenom tak mimo řeč. Každopádně jdeme na vaše SMSky, pište nám dál na 777-937-777. Budeme hrát podle vás až do 21. hodiny. Píšou mi tady holky ze Škodovky, ahoj Leonko, už jsme se delší dobu neozvali, ale neboj, posloucháme tě při každé odpolední. Tak dneska bychom si moc přáli, aby si nám pustila písničku od Marka Ztraceného, ať už je pátek. Jinak přejeme všem krásný zbytek sluníčkového dne a těm pracujícím, aby jim ta práce rychle utíkala. A tobě samozřejmě také. Děkujeme moc, krásný den, přejí super ženy ze Škodovky. Tak holčičky moje milovaný, posílám velký pozdravy. Volume doprava, protože za 4 minutky, po těch reklamách znáte to, přijde Marek Ztracený a modlitba za pátek.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.

0: na www.levnězčiny.cz.
1: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
2: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
4: Senkor.

Gimme Love She a posloucháte Hit Radio. Hrajeme hity na přání jenom podle vás až do 21. hodiny. Píše nám tady Verunka, ahoj lejčí. Tak takhle by dlouho nikdo neřekl. To je skvělý. Lejčí, lejčo, lejčinko. Díky moc, Veru. Prosím, zahraj Beatles All You Need Is Love. Je to naše svatební všem, co milují a jsou milováni. Jsi skvělá žena. Je nás 5 mužů, žena, 3 děti už 21 let. To moc nechápu. Počkej, je nás 5 mužů, žena, 3 děti už 21 let. Berča. Verunko, asi mi to vysvětlí. A já ti samozřejmě Beatles All You Need Is Love pošílám nejen tobě, ale všem, kteří potřebují lásku, protože láska je krásná, to v jakékoliv podobě. Tak pokud vedle sebe máte tu polovičku, nebo nemáte, anebo máte skvělý přátelé, rodinu, máte zvířecí lásku, materiální lásku, prostě jakoukoliv, užívejte si to tady a teď. All You Need Is Love, Beatles. A co bude dál? Je na vás. Za chviličku ještě David Stipka a Pink, o tohle jste si napsali, tak pište dál.

Musik.

Jen plním, co jsem slíbil, vždyť která by to duše nechtěla. A víte, moji milí, třeba právě v tuhle chvíli, kam by vaše duše letěla.

0: si pište 777-937-777. Krásnou středu.
1: Hit Radio. Dámy a pánové, připoutejte se prosím. Prázdninový speciál Hit Radia je připraven k odletu. V našem letadle zbývá obsadit poslední místo. Řekni nám, které to je a dovolená z Invy za 40 000 je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
2: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.
3: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. bbik.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
4: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Bioldo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na
7: firmanazajitki.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
1: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
2: Senkor.
3: Blaze se vrací na městský stadion. Tým amerických fotbalistů z Ústí nad Labem v polovině základní části letošní sezony zatím nepoznal porážku a vede tabulku druhé ligy. Další zápas čeká Blaze už v neděli 31. května, kdy na městském stadionu v Ústí nad Labem vyzvou hráče Prague Lions. Přijďte si užít odpoledne plné emocí a zábavy pro celou rodinu. Výkop v 15 hodin.
4: Hi, this is Madonna.
5: Hit Radio North Music.
6: Zlepši si náladu.
7: Hey,

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Hit Radio.
3: I know you're out of my league.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, uklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih, neříkaj, proč mi chybí.

úžasné jako mluvící sochy. Monolog kryje jen plno pochyb. Když ty jsi vítr, já jsem skála. A nejsme zvyklí ty spory vzdávat. Občas si řekneme pěkně zlý věci a občas je

Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz

0: černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, Bilabil, Bilabil, Bilabil, CZ.
2: Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio North Music.
1: Zlepši si náladu.